0: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
1: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots. Protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraní skvrny a mají vůni, která vydrží. Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí. Prací prostředky Ariel najdete nyní výhodně v obchodech Albert.
2: To je ta země zaslíbená.
3: A co budeme jíst, praotče?
2: Objednám košík.
4: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
5: Právě teď ve Velkoslevě rohlík jen za jednu korunu.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
7: Co?
6: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
8: Lidé potřebují tolik různých koníčků, aby byli spokojeni. Nám kočkám naštěstí stačí široký výběr lahůdek Gourmet. Vynikající paštiky, šťavnaté kousky a neodolatelné filetky. Co víc si přát? Tohle potřebujeme oba. Každodenní potěšení z rozmanité nabídky Gourmet. Purina.
9: Co to je za hvězdu?
10: To je Sirius.
9: Ale ne ta druhá.
10: To je Polyrapid. Polyrapid vám přináší nepřekonatelný lesk a jeho složení ještě účinnější na špínu a na odolnou mastnotu.
11: Polyrapid, nepřekonatelný lesk.
10: Objevte také řadu Polyrapid na rez a vodní kámen.
12: Nevyrábíme auta.
13: Cože?
12: My vytváříme prostor pro svobodu i budoucnost vašeho podnikání. Třeba Volkswagen Transporter můžete mít za cenu, která vás posadí za volant. Již za 629 900 korun bez DPH. Volkswagen užitkové vozy. Prostor nekonečných možností.
14: Trénujeme na Mexiko.
15: Fotbal hraje 22 hráčů a někdy vyhrajou Češi. Jasný?
16: Jasný!
17: A když nevyhrajou, tak vyhrajou příště! Jasný!
15: A když to nepůjde, tak to půjde zase jindy! Jasný! Víte se jako lvi, jasný?
17: Jasný!
14: Generální partner české fotbalové reprezentace. Penny.
18: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
19: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
18: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
5: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
18: Jasně.
6: Co je to virtuální baterie?
7: Virtuální baterie ukládá...
2: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
3: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
2: Mě dal život strašně moc, ale pravdou je, že moje pleť si to všechno pamatuje.
3: Nové omlazující sérum Revitalift Laser s melasilem.
2: Mela cože?
3: Melasilem, díky kterému sérum pomáhá působit nejen proti vrázkám a mdlé pleti, ale i tmavým skvrnám, a to už za 14 dní. Krémové sérum Revitalift Laser od L'Oréal Paris.
2: Vy za to stojíte.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90 a máslo za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
5: To křupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
6: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
7: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
8: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyne Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyne Clinical White. Skutečně funguje.
9: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodyne.
10: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
11: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
12: Ty prďo.
13: Wow. Prosím.
11: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
13: Akorát ho chytit.
14: Zaujímavé.
11: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

co po ní zůstane. Vzpomínky, doteky, ztracený slova. Hledáme způsob, jak najít je znova. Pravda se zjevuje, když něco uvadá. Krása se zjevuje, když něco zraje. To prozření bolí, jak prozření herci, co zjistil, že svý city jenom už hraje. Jsem tu s tebou, i když sále dávno zhasly světla. Jsem tu s tebou, i když ústech ráno

0: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
1: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots. Protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraní skvrny a mají vůni, která vydrží. Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí. Prací prostředky Ariel najdete nyní výhodně v obchodech Albert.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
3: Co?
2: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
4: Nevyrábíme auta.
5: Cože?
4: My vytváříme prostor pro svobodu i budoucnost vašeho podnikání. Třeba Volkswagen Transportér můžete mít za cenu, která vás posadí za volant. Již za 629 900 korun bez DPH. Volkswagen užitkové vozy. Prostor nekonečných možností.
6: Napínavé finále je u konce.
7: Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
8: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
7: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
9: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
7: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
8: Já vás biju ještě.
10: To je ta země zaslíbená.
11: A co budeme jíst, praotče?
10: Objednám košík.
12: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
13: Právě teď ve Velkoslevě rohlík jen za jednu korunu.
14: Lidé potřebují tolik různých koníčků, aby byli spokojeni. Nám kočkám naštěstí stačí široký výběr lahůdek Gourmet. Vynikající paštiky, šťavnaté kousky a neodolatelné filetky. Co víc si psát? Tohle potřebujeme oba. Každodenní potěšení z rozmanité nabídky Gourmet. Purina.
15: Co to je za hvězdu?
16: To je Sirius.
15: Ale ne ta druhá.
16: To je Polyrapid. Polyrapid vám přináší nepřekonatelný lesk a jeho složení ještě účinnější na špínu a na odolnou mastnotu.
17: Polyrapid, nepřekonatelný lesk.
16: Objevte také řadu Polyrapid na rez a vodní kámen.
18: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
19: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
18: No. To je pěkný, kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
20: Třeba právě teď.
21: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.

0: Jakeu 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeu.
1: To křupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
2: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
3: A můžete ji vyzkoušet.
4: Ale my máme vypráno.
5: Co tady děláte?
6: Testujem.
4: To je dopravát.
7: Zažijte úžasný obraz a zvuk z televizí Samsung, která vám dorazí až do obýváku. Tatart.
8: Mě dal život strašně moc. Ale pravdou je, že moje pleť si to všechno pamatuje.
9: Nové omlazující sérum Revitalift Laser s melasilem.
8: Mela cože?
9: Melasilem, díky kterému sérum pomáhá působit nejen proti vrázkám a mdlé pleti, ale i tmavým skvrnám, a to už za 14 dní. Krémové sérum Revitalift Laser od L'Oréal Paris.
8: Vy za to stojíte.
10: Trénujeme na Mexiko.
11: Fotbal hraje 22 hráčů a někdy vyhrajou Češi, jasný?
12: Jasný! A když nevyhrajou, tak vyhrajou příště! Jasný!
11: Jasný! A když to nepůjde, tak to půjde zase jindy! Jasný!
12: Jasný!
11: Víte se jako lvi, jasný?
12: Jasný!
10: Generální partner české fotbalové reprezentace. Penny.
13: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
14: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
15: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.
16: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.

0: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots. Protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraní skvrny a mají vůni, která vydrží. Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí. Prací prostředky Ariel najdete nyní výhodně v obchodech Albert.
4: To je ta země zaslíbená.
5: A co budeme jíst, praotče?
4: Objednám košík.
6: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
7: Právě teď ve Velkoslevě rohlík jen za 1 korunu.
8: Lidé potřebují tolik různých koníčků, aby byli spokojeni. Nám kočkám naštěstí stačí široký výběr lahůdek Gourmet. Vynikající paštiky, šťavnaté kousky a neodolatelné filetky. Co víc si psát? Tohle potřebujeme oba. Každodenní potěšení z rozmanité nabídky Gourmet. Purina.
9: Nevyrábíme auta.
10: Cože?
9: My vytváříme prostor pro svobodu i budoucnost vašeho podnikání. Třeba Volkswagen Transporter můžete mít za cenu, která vás posadí za volant. Již za 629 900 korun bez DPH. Volkswagen užitkové vozy. Prostor nekonečných možností.
11: Co to je za hvězdu?
12: To je Sirius.
11: Ale ne ta druhá.
13: To je Polyrapid. Polyrapid vám přináší nepřekonatelný lesk a jeho složení ještě účinnější na špínu a na odolnou mastnotu.
14: Polyrapid, nepřekonatelný lesk.
13: Objevte také řadu Polyrapid na rez a vodní kámen.
15: Jo! Napínavé finále je u konce.
16: Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
17: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
16: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
18: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
17: Já vás biju ještě.
19: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
20: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
19: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
21: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
19: Jasně.
22: Co je to virtuální baterie?
23: Virtuální baterie.
24: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
25: Trénujeme na Mexiko.
26: Fotbal hraje 22 hráčů a někdy vyhrajou Češi. Jasný?
27: Jasný!
28: A když nevyhrajou, tak vyhrajou příště. Jasný?
26: Jasný! A když to nepůjde, tak to půjde zase jindy. Jasný?
28: Jasný!
26: Bejte se jako lvi, jasný?
28: Jasný!
25: Generální partner české fotbalové reprezentace. Penny. I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
29: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
30: Tatár pořádá Maxi výprodej.
31: Tyjo, to je neskutečná šance.
32: Maxi výprodej.
33: Objevte kouzlo focení s Xiaomi 15T s trojitým fotoaparátem a skvělou cenou.
34: Datart, opravdový elektrospecialista.
35: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
36: Mě dal život strašně moc. Ale pravdou je, že moje pleť si to všechno pamatuje.
37: Nové omlazující sérum Revitalift Laser s melasilem.
36: Mela cože?
37: Melasilem, díky kterému sérum pomáhá působit nejen proti vrázkám a mdlé pleti, ale i tmavým skvrnám, a to už za 14 dní. Krémové sérum Revitalift Laser od L'Oréal Paris.
36: Vy za to stojíte.
38: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: To křupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
2: Ah, zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.

0: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots. Protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraní skvrny a mají vůni, která vydrží. Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí. Prací prostředky Ariel najdete nyní výhodně v obchodech Albert.
1: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
2: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
3: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
2: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
4: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
2: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
3: Já vás biju ještě.
5: Lidé potřebují tolik různých koníčků, aby byli spokojeni. Nám kočkám naštěstí stačí široký výběr lahůdek Gourmet. Vynikající paštiky, šťavnaté kousky a neodolatelné filetky. Co víc si přát? Tohle potřebujeme oba. Každodenní potěšení z rozmanité nabídky Gourmet. Purina.
6: To je ta země zaslíbená.
7: A co budeme jíst, praotče?
6: Objednám košík.
8: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
9: Právě teď ve velkoslevě rohlík jen za 1 korunu.
10: Nevyrábíme auta.
11: Cože?
10: My vytváříme prostor pro svobodu i budoucnost vašeho podnikání. Třeba Volkswagen Transportér můžete mít za cenu, která vás posadí za volant. Již za 629 900 korun bez DPH. Volkswagen užitkové vozy. Prostor nekonečných možností.
12: Co to je za hvězdu?
13: To je Sirius.
12: Ale ne ta druhá.
14: To je Pulirapid. Pulirapid vám přináší nepřekonatelný lesk a jeho složení ještě účinnější.

0: JQ7. Do terénu bez kompromisů. JQ.
1: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyne Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyne Clinical White. Skutečně funguje.
2: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodyne.
3: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
4: Trénujeme na Mexiko.
5: Fotbal hraje 22 hráčů a někdy vyhrajou Češi. Jasný?
6: Jasný!
7: A když nevyhrajou, tak vyhrajou příště. Jasný?
5: Jasný! A když to nepůjde, tak to půjde zase jindy. Jasný?
7: Jasný!
5: Víte se jako lvi, jasný?
7: Jasný!
2: Generální partner české fotbalové reprezentace. Penny.
8: To křupnutí. Vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka. Já...
9: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
10: Mě dal život strašně moc, ale pravdou je, že moje pleť si to všechno pamatuje.
11: Nové omlazující sérum Revitalift Laser s melasilem.
10: Mela cože?
11: Melasilem, díky kterému sérum pomáhá působit nejen proti vrázkám a mdlé pleti, ale i tmavým skvrnám, a to už za 14 dní. Krémové sérum Revitalift Laser od L'Oréal Paris.
10: Vy za to stojíte.
12: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
13: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
14: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
13: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
15: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
13: Jasně.
16: Co je to virtuální baterie?
17: Virtuální baterie ukládá...
18: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
19: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
20: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.
21: A můžete ji vyzkoušet.
22: Ale my máme vypráno.
23: Co tady děláte?
21: Testujem.
22: To je dopravát.
24: Vyneseme a zapojíme vám i velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5 000. Tatart,

kiss for fun. It's fun to kiss. I use my tongue like this.

0: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots. Protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraní skvrny a mají vůni, která vydrží. Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí. Prací prostředky Ariel najdete nyní výhodně v obchodech Albert.
1: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
2: Nevyrábíme auta.
3: Cože?
2: My vytváříme prostor pro svobodu i budoucnost vašeho podnikání. Třeba Volkswagen Transporter můžete mít za cenu, která vás posadí za volant. Již za 629 900 korun bez DPH. Volkswagen užitkové vozy. Prostor nekonečných možností.
4: Co to je za hvězdu?
5: To je Sirius.
6: Ale ne ta druhá.
7: To je Polyrapid.
8: Polyrapid vám přináší nepřekonatelný lesk a jeho složení ještě účinnější na špínu a na odolnou mastnotu.
9: Polyrapid, nepřekonatelný lesk.
8: Objevte také řadu Polyrapid na rez a vodní kámen.
10: Jo! Napínavé finále je u konce.
11: Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
12: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
11: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
13: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
11: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
12: Já vás biju ještě.
14: To je ta země zaslíbená.
15: A co budeme jíst, praotče?
14: Objednám košík.
16: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
17: Právě teď ve velkoslevě rohlík jen za 1 korunu.
18: Lidé potřebují tolik různých koníčků, aby byli spokojeni. Nám kočkám naštěstí stačí široký výběr lahůdek Gourmet. Vynikající paštiky, šťavnaté kousky a neodolatelné filetky. Co víc si psát? Tohle potřebujeme oba. Každodenní potěšení z rozmanité nabídky Gourmet. Purina.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
2: Dotár pořádá Maxi výprodej.
3: Tyjo, to je neskutečná šance.
4: Maxi výprodej.
5: Objevte kouzlo focení s Xiaomi 15T s trojitým fotoaparátem a skvělou cenou.

0: opravdový elektrospecialista.
1: Trénujeme na Mexiko.
2: Fotbal hraje 22 hráčů a někdy vyhrajou Češi, jasný?
3: Jasný!
4: A když nevyhrajou, tak vyhrajou příště! Jasný!
2: Jasný! A když to nepůjde, tak to půjde zase jindy! Jasný!
3: Jasný!
2: Mějte se jako lvi, jasný?
3: Jasný!
1: Generální partner české fotbalové reprezentace. Penny.
5: To křupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
6: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
7: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.
8: Mě dal život strašně moc, ale pravdou je, že moje pleť si to všechno pamatuje.
9: Nové omlazující sérum Revitalift Laser s melasilem.
8: Mela cože?
9: Melasilem, díky kterému sérum pomáhá působit nejen proti vrázkám a mdlé pleti, ale i tmavým skvrnám, a to už za 14 dní. Krémové sérum Revitalift Laser od L'Oréal Paris.
8: Vy za to stojíte.
10: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
11: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyne Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyne Clinical White. Skutečně funguje.
12: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodyne.
13: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
14: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
13: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
15: Třeba právě teď.
16: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
17: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.

0: More, však spomoži, Mange.
1: Dobrý, more, som sa jenom zamyslel.
0: Indické šlapky si zabil.
2: Šoč!
1: More, přestaň, ať už odsaď vypadneme, přestaň už.

Oh, che morto! Delizia! Ai, ai! Se eu te...

te pego, viu, delícia? Nossa! Ai, se eu te pego.

0: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots. Protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraní skvrny a mají vůni, která vydrží. Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí. Prací prostředky Ariel najdete nyní výhodně v obchodech Albert.
1: To je ta země zaslíbená.
2: A co budeme jíst, praotče?
1: Objednám košík.
3: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
4: Právě teď ve Velkoslevě rohlík jen za 1 korunu.
5: Lidé potřebují tolik různých koníčků, aby byli spokojeni. Nám kočkám naštěstí stačí široký výběr lahůdek Gourmet. Vynikající paštiky, šťavnaté kousky a neodolatelné filetky. Co víc si přát? Tohle potřebujeme oba. Každodenní potěšení z rozmanité nabídky Gourmet. Purina.
6: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
7: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
6: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
8: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
7: Já vás biju ještě.
9: Co to je za hvězdu?
10: To je Sirius.
9: Ale ne ta druhá.
10: To je Polyrapid. Polyrapid vám přináší nepřekonatelný lesk a jeho složení ještě účinnější na špínu a na odolnou mastnotu.
11: Polyrapid, nepřekonatelný lesk.
10: Objevte také řadu Polyrapid na rez a vodní kámen.
12: Nevyrábíme auta.
13: Cože?
12: My vytváříme prostor pro svobodu i budoucnost vašeho podnikání. Třeba Volkswagen Transportér můžete mít za cenu, která vás posadí za volant. Již za 629 900 korun bez DPH. Volkswagen užitkové vozy. Prostor nekonečných možností.
14: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
15: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
14: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
16: Třeba právě teď.
17: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
0: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
18: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyne Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyne Clinical White. Skutečně funguje.
19: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodyne.
20: Trénujeme na Mexiko.
21: Fotbal hraje 22 hráčů a někdy vyhrajou Češi. Jasný?
22: Jasný!
23: A když nevyhrajou, tak vyhrajou příště. Jasný?
21: Jasný! A když to nepůjde, tak to půjde zase jindy. Jasný?
23: Jasný!
21: Víte se jako lvi, jasný?
23: Jasný!
19: Generální partner české fotbalové reprezentace. Penny.
0: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.
24: A můžete ji vyzkoušet.
25: Ale my máme vypráno.
9: Co tady děláte?
25: Testujem.
26: To je dopravát.
27: Zažijte úžasný obraz a zvuk z televizí Samsung, která vám dorazí až do obýváku. Tatart.

0: JQ7. Do terénu bez kompromisů. JQ.
1: To křupnutí. Vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka. Já...
2: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
3: Mě dal život strašně moc. Ale pravdou je, že moje pleť si to všechno pamatuje.
4: Nové omlazující sérum Revitalift Laser s melasilem.
3: Mela cože?
4: Melasilem, díky kterému sérum pomáhá působit nejen proti vrázkám a mdlé pleti, ale i tmavým skvrnám, a to už za 14 dní. Krémové sérum Revitalift Laser od L'Oréal Paris.
3: Vy za to stojíte.
5: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
6: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.

palem, pojedu do Londýna, odkud se vždycky vrátím jiná, kde jsme byli už tolikrát, občas deště.

0: Velké vítězství může začít malým gestem.
1: Už jsem myslela, že někoho máš?
2: Mám. Mbank.
0: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
3: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots. Protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraní skvrny a mají vůni, která vydrží. Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí. Prací prostředky Ariel najdete nyní výhodně v obchodech Albert.
4: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit. Nevyrábíme auta.
5: Cože?
4: My vytváříme prostor pro svobodu i budoucnost vašeho podnikání. Třeba Volkswagen Transportér můžete mít za cenu, která vás posadí za volant. Již za 629 900 korun bez DPH. Volkswagen užitkové vozy. Prostor nekonečných možností.
6: Co to je za hvězdu?
7: To je Sirius.
6: Ale ne ta druhá.
8: To je Polyrapid.
9: Polyrapid vám přináší nepřekonatelný lesk a jeho složení ještě účinnější na špínu a na odolnou mastnotu.
10: Polyrapid, nepřekonatelný lesk.
9: Objevte také řadu Polyrapid na rez a vodní kámen.
11: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
12: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
11: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
13: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
12: Já vás biju ještě.
14: Lidé potřebují tolik různých koníčků, aby byli spokojeni. Nám kočkám naštěstí stačí široký výběr lahůdek Gourmet. Vynikající paštiky, šťavnaté kousky a neodolatelné filetky. Co víc si přát? Tohle potřebujeme oba. Každodenní potěšení z rozmanité nabídky Gourmet. Purina.
15: Mě dal život strašně moc. Ale pravdou je, že moje pleť si to všechno pamatuje.
16: Nové omlazující sérum Revitalift Laser s melasilem.
15: Mela cože?
16: Melasilem, díky kterému sérum pomáhá působit nejen proti vrázkám a mdlé pleti, ale i tmavým skvrnám, a to už za 14 dní. Krémové sérum Revitalift Laser od L'Oréal Paris.
15: Vy za to stojíte.
17: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
18: Taky že budou. Už se na tom pracuje.
17: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
19: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
17: Jasně.
20: Co je to virtuální baterie?
21: Virtuální baterie ukládá...
22: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
23: To je ta země zaslíbená.
24: A co budeme jíst, praotče?
23: Objednám košík.
25: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
26: Právě teď ve velkoslevě rohlík jen za 1 korunu.
27: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů. Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
1: A můžete ji vyzkoušet.
2: Ale my máme vypráno.
3: Co tady děláte?
4: Testujem.
2: To je dopravát.
5: Vyneseme a zapojíme vám i velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000. Tatart.
6: To křupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
7: Ah, zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
8: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
5: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
9: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat. To musíte zažít.

Pořád se ptala, kdy už přijdu domů, nechápala, že už nemám tam věci. Nutila mě zase dojít k tomu, být jako pták, zavřený v kleci.

0: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
1: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots. Protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraní skvrny a mají vůni, která vydrží. Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí. Prací prostředky Ariel najdete nyní výhodně v obchodech Albert.
2: To je ta země zaslíbená.
3: A co budeme jíst, praotče?
2: Objednám košík.
4: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
5: Právě teď ve velkoslevě rohlík jen za 1 korunu.
6: Co to je za hvězdu?
7: To je Sirius.
6: Ale ne ta druhá.
7: To je Pulirapid. Pulirapid vám přináší nepřekonatelný lesk a jeho složení ještě účinnější na špínu a na odolnou mastnotu.
8: Pulirapid, nepřekonatelný lesk.
7: Objevte také řadu Pulirapid na rez a vodní kámen.
9: Nevyrábíme auta.
10: Cože?
9: My vytváříme prostor pro svobodu i budoucnost vašeho podnikání. Třeba Volkswagen Transportér můžete mít za cenu, která vás posadí za volant. Již za 629 900 korun bez DPH. Volkswagen užitkové vozy. Prostor nekonečných možností.
11: Lidé potřebují tolik různých koníčků, aby byli spokojeni. Nám kočkám naštěstí stačí široký výběr lahůdek Gourmet. Vynikající paštiky, šťavnaté kousky a neodolatelné filetky. Co víc si psát? Tohle potřebujeme oba. Každodenní potěšení z rozmanité nabídky Gourmet. Purina.
12: Jo! Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
13: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
12: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne. Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
13: Já vás biju ještě.
14: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
15: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
14: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
16: Třeba právě teď.
17: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
1: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
18: Mě dal život strašně moc, ale pravdou je, že moje pleť si to všechno pamatuje.
19: Nové omlazující sérum Revitalift Laser s melasilem.
18: Mela cože?
19: Melasilem, díky kterému sérum pomáhá působit nejen proti vrázkám a mdlé pleti, ale i tmavým skvrnám, a to už za 14 dní. Krémové sérum Revitalift Laser od L'Oréal Paris.
18: Vy za to stojíte.
20: Dotár pořádá Maxi Výprodej.
21: Tyjo, to je neskutečná šance.
22: Maxi Výprodej.
23: Objevte kouzlo focení s Xiaomi 15T s trojitým fotoaparátem a skvělou cenou. Datart, opravdový elektrospecialista.
24: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
25: Trénujeme na Mexiko.
26: Fotbal hraje 22 hráčů a někdy vyhrajou Češi, jasný?
27: Jasný!
28: A když nevyhrajou, tak vyhrajou příště! Jasný?
26: Jasný! A když to nepůjde, tak to půjde zase jindy! Jasný?
28: Jasný!
26: Víte se jako lvi, jasný?
28: Jasný!
25: Generální partner české fotbalové reprezentace. Penny.
29: To křupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
30: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
31: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyne Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyne Clinical White. Skutečně funguje.
25: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodyne.
32: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit?

0: Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.
1: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.

0: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutein Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutein Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutein. První pomoc pro vaše oči.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Kuře bez drobů a dvě čtvrtky u nás, kilo za 69,90, máslo Česká chuť s apkou za 26,90 a Kinder čokoláda za 29,90. Albert.
2: Přemku, jenom jsem z okresu.
3: Z Finančáku? Tomu nekvůli, ty fakt tuže zahnuj. Já jsem věděl, že to smrdí. Nejsem tady.
2: Jde, jenom jde. Nezlobte se, ale manžel někde poletuje, no.
4: Tak tomu tu cenu budete muset předat sama.
1: Abyste neměli ve financích holubník, je tady Fiobanka. Vše na jednom dvorku. Od účtů přes hypotéky až po investice. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
4: Fio.
5: Vše pro skvělé grilování na jednom místě. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete irský rumsteak 250 gramů za 159,90. Camembert za 19,90. A Argus 12 Majestic za 9,90. Lidl. To se vyplatí.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
7: Co?
6: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
8: JISK nabízí vše pro to, abyste se vyspali do růžova. Sleva až 70% na přikrývky a polštáře. Nebo sleva až 70% na madrace. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
10: V Globusu nyní Gambrinus desítka, půl litru za 12,90. Nebo Jar Platinum Plus, 125 kapslí za 649,90. Díky, že svými nákupy přispíváte na 30 vozů pro kontobariéry. Globus.
11: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
12: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Jste si to vyklikal všechno.
11: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
13: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
11: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
12: Já vás biju ještě.
14: iPhone 17 Pro. Vyzkouším center stage, přední kameru.
15: Já taky.
16: My taky.
17: Já taky.
14: Úsměv.
15: iPhone.
18: Dělejte si taky chytřejší skupinová selfiečka s novým iPhonem 17 Pro. Nyní v Datartu s výkupním bonusem. Datart.
19: Víc pro každý den. Léto. Slunce. Kick. Nové styly pro vaše léto. Už od 99 korun. Objevte naše trendy soupravy pro každý den a pro zvláštní momenty. A mnohem víc ve vaší prodejně. KIK. Víc, než si myslíte.
20: Je dobré vědět, že si můžete dovolit na chvíli zastavit a být nablízku dětem, když vás potřebují nejvíc. Proto teď s životním pojištěním Flexi nabízíme 500 000 korun navíc při diagnóze cukrovky prvního typu. Kooperativa. Pro život, jaký je.
21: Vysušuje vám teplo vlasy? Nový krém Pantene Heat & Glow. Naše složení díky teplu uvolňuje 4x více živin pro V. Proměňte suché vlasy v hydratovat.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Nové Magnum. Mistrovsky navržený pistáciový a proskvový zážitek. Stvořeno pro požitek. Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny. Klid díky dlouhodobě výhodným cenám. A jen s námi máte nově klid i díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Nyní pro vás máme slevu 20% na plyn i elektřinu. Přejděte k nám ještě dnes. Innogy.
3: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.
4: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Paprika červená, kilo u nás, apkou za 44,90, Madeland plátky s apkou za 26,90 a kozel 11 za 15,90. Albert.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba hořčík Natios s vitaminem B6 nebo kloubní výživu Alavis pro přirozenou podporu kloubní chrupavky. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alzaboxu máš Alza.cz.
1: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Kaufland.

0: Sbanka.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nové Magnum. Mistrovsky navržený pistáciový a broskvový zážitek. Stvořeno pro požitek.
3: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Nyní cena pro všechny. Coca-Cola 1,5 litru za 29,90 se stírací kartou navíc. Tesco, počítejte s námi.
4: Pěkný hodinky. Dá se s nima platit?
5: Jasně. Bezkontaktně.
4: No vidá, funguje to.
6: Co to je?
4: Platební brána na poplatky za průjezd.
6: Vždy to je moje cesta.
4: Moje.
6: Koupil se mi.
7: A co se tady plete?
4: Kam jdeš, nechoď tam.
6: Ale že jste to vy, tak za 5 výjezdů dostanete návrat zdarma.
8: Náš účet je bez poplatků a bez podmínek, takže nešlápnete vedle. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
4: Jo.
9: Máš už Allegro Smart? Super, protože Allegro Smart Weeks jsou v plném proudu. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultraslev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
10: A můžete ji vyzkoušet.
11: Ale my máme vypráno.
12: Co tady děláte?
10: Testujem.
11: To je dopravář.
13: Zažijte úžasný obraz a zvuk s televizí Samsung, která vám dorazí až do obýváku. Tatart.
14: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
15: Cípě na čilinou rinc s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu čili.
16: Na veškerý nábytek nad 6 000 korun teď získáte senzační slevu 15% v prodejnách a na e-shopu. Ale pozor, tahle akce netrvá věčně. Tak neváhejte a nakupujte právě teď.
17: A skoro nábytek.
18: Žijeme to s vámi.
19: Co to je za hvězdu?
20: To je Sirius.
21: Ale ne ta druhá.
22: To je Polyrapid.
23: Polyrapid vám přináší nepřekonatelný lesk a jeho složení ještě účinnější na špínu a na odolnou mastnotu.
24: Polyrapid, nepřekonatelný lesk.
23: Objevte také řadu Polyrapid na rez a vodní kámen.
25: V Jisku najdete vše, co dělá domov domovem. Sleva až 70% na kancelářské a herní židle nebo sleva až 65% na jídelní nábytek. JISK. Scandinavian Sleepin and Livin.
26: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, k tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
1: Již od čtvrtka šery rajčata keříková 300 gramů za pouhých 49,90 a zahradní žampiony 400 gramů jen za 29,90. Lidl, to se vyplatí.
27: Děti, jídlo!
28: To nemusíš.
29: A co si můžu dát já?
28: Všechno, kde je vlaječka.
30: V Albertu věříme, že by všichni měli mít možnost vychutnat si jídlo spolu se svými nejbližšími. Proto máme Nature's Promise Free From a stovky dalších produktů bez lepku či bez laktózy. Za to se spoustou chuti.
1: Nyní bezlepkové těstoviny Nature's Promise za 33,90 a bezlepkový semínkový chléb za 34,90. Albert.
31: V Globusu nyní kávové kapsle Nescafé Dolce Gusto za 119,90 nebo kuřecí stehenní řízky XXL kilo za 109,90. Díky, že svými nákupy přispíváte na 30 vozů pro konto bariéry. Globus.
32: Přivítejte Adama Mišíka,
33: Monikuba Gárovou,
32: Jakuba,
33: Rybo,
32: Tomáše Zástěru,
33: Vikýř,
32: Tereza,
33: Maško,
32: René Dan,
33: Monika Tymková,
32: Petr,
33: Švancara,
32: Martin,
33: Hrana.
32: Jsme přátelé?
0: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
2: Návykový látky až po samotným přelnu.
3: Správně, jsi šikulka.
4: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
5: Pojďte se podívat.
6: Dej do ní svoji nabíječku.
7: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
8: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

What?

you know what, I'm done. When it gets like that, though.

přes řeky a hory, nekonečný spory a všechny ty hádky a falešní vzory, kdy ve dne je ticho a noci se bouří, hledám ten únik za velikou louží, všichni ty

přes města a vesnice, hlava je věznice a temný myšlenky ples jak střelnice. Na 50 západů zavřená petlice, lidi pak podají do tebe jak tupá jehlice. Do nebe světlice žboudíme tmou, život je konstantně zmatenou hrou a všechny stíny, co za tebou jdou, tě v životě nenechaj, povydechnou.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Kuře bez drobů a dvě čtvrtky u nás, kilo za 69,90, máslo Česká chuť s apkou za 26,90 a Kinder čokoláda za 29,90. Albert.
2: Nové Magnum. Mistrovsky navržený pistáciový a broskvový zážitek. Stvořeno pro požitek.
3: V Globusu nyní Gambrinus desítka, půl litru za 12,90. Nebo Jar Platinum Plus, 125 kapslí za 649,90. Díky, že svými nákupy přispíváte na 30 vozů pro konto bariéry. Globus.
4: Zahradník Karel se svojí ženou Gábinou, sportovec Luděk a kamarádky Jitka a Linda žijí spokojeným životem. Škoda, že občas podceňují rizika, která je obklopují. Myslí si totiž, že se jich netýkají. Omyl. Klíšťová encefalitida se týká nás všech. Nechte se očkovat nebo přeočkovat včas vakcínou FSME Imun.
5: Mrkněte, jestli není čas se nechat přeočkovat.
6: Pořádně si zaběhat, to se vyplatí. Již od čtvrtka v Lidlu produkty Krivit. Funkční top nebo tílko za 39,90. Běžecká obuv za 269,90. A funkční šortky nebo kraťasy za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
8: Vysušuje vám teplo vlasy? Nový krém Pantene Heat and Glow. Naše složení díky teplu uvolňuje 4x více živin pro V. Proměňte suché vlasy v hydratované. Udělejte z tepla svého spojence. Pro hebké, lesklé a zdravé vlasy. Non-stop hydratace aktivovaná teplem. Pantene.
9: Víc pro každý den. Léto. Slunce. Kick. Nové styly pro vaše léto. Už od 99 korun. Objevte naše trendy soupravy pro každý den a pro zvláštní momenty. A mnohem víc ve vaší prodejně. Kick. Víc, než si myslíte.
10: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. A teď? Silný proti nejodolnějším skvrnám díky patentované technologii Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota. To je Persil.
11: Ten den změnil úplně všechno.
12: Ničeho nelituju. Udělal bych to znovu.
13: Všechny stopy vedly na jedno místo.
14: Bydlím vedle, ale něco mě sem prostě táhne. Popcorn?
15: Záhada, co?
16: Ty už mě nemiluješ?
17: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
18: Můj táta je trochu prdlej. No fakt. Ale když se něco stane, všechno zachrání. Vždycky uklidí, když něco vyliju. A když jsem nemocná, je to nejlepší doktor. Někdy je fakt bláznivý. Ale já ho mám nejradši na světě. Plinteo. Pro váš klidný domov.
19: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky. A cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
3: A nyní vyzkoušejte novinku s bohatou vůní květin a orientálním dotekem. Zakoupíte exkluzivně v Kauflandu.
8: V Jisku najdete vše, co dělá domov domovem. Sleva až 70% na kancelářské a herní židle nebo sleva až 65% na jídelní nábytek. Jisk. Scandinavian Sleepin' and Livin'.
20: Voltaren. Oficiální licencovaný produkt UEFA Champions League. Sport na vrcholové úrovni a nebo jen tak pro radost s vašimi blízkými. Když udeří bolest, může vás zastavit. Voltaren Forte a Voltaren léčivá náplast poskytují protizánětlivý účinek, který působí přímo v místě bolesti pro dlouhotrvající úlevu. Voltaren. Nedovolte bolesti vyřadit vás ze hry.

0: Margot. Tak chutná dovolená. Ochutnej novinku Margot Mini v příchutích mango s kokosem a bílá s karamelem.
1: Je dobré vědět, že si můžete dovolit na chvíli zastavit a být na blízku dětem, když vás potřebují nejvíc. Proto teď s životním pojištěním Flexi nabízíme 500 000 korun navíc při diagnóze cukrovky prvního typu. Kooperativa. Pro život, jaký je.
2: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Paprika červená, kilo u nás, apkou za 44,90, madeland plátky s apkou za 26,90 a kozel 11 za 15,90. Albert.
4: Yoga, hudba a zpomalení pod širým nebem. Příjemný relax vám přeje Body and Soul. 30. května v Botanické zahradě.

the time.

0: Yeah.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Kuře bez drobů a dvě čtvrtky u nás, kilo za 69,90, máslo Česká chuť s apkou za 26,90 a Kinder čokoláda za 29,90. Albert.
3: Nové Magnum. Mistrovsky navržený pistáciový a broskvový zážitek. Stvořeno pro požitek.
4: V Globusu nyní kávové kapsle Nescafé Dolce Gusto za 119,90 nebo kuřecí stehenní řízky XXL kilo za 109,90. Díky, že svými nákupy přispíváte na 30 vozů pro konto bariéry. Globus.
5: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. Patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota, to je Persil.
6: Pořádně si zaběhat, to se vyplatí. Již od čtvrtka v Lidlu produkty Krivit. Funkční top nebo tílko za 39,90. Běžecká obuv za 269,90. A funkční šortky nebo kraťasy za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Vysušuje vám teplo vlasy? Nový krém Pantene Heat & Glow. Naše složení díky teplu uvolňuje 4.

0: Třikrát více živin pro V. Proměňte suché vlasy v hydratované. Udělejte z tepla svého spojence. Pro hebké, lesklé a zdravé vlasy. Non-stop hydratace aktivovaná teplem. Pantene.
1: Víc pro každý den. Léto. Slunce. Kik. Nové styly pro vaše léto. Už od 99 korun. Objevte naše trendy soupravy pro každý den a pro zvláštní momenty. A mnohem víc ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
2: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
3: Zahradník Karel se svojí ženou Gábinou, sportovec Luděk a kamarádky Jitka a Linda žijí spokojeným životem. Škoda, že občas podceňují rizika, která je obklopují. Myslí si totiž, že se jich netýkají. Omyl. Klíšťová encefalitida se týká nás všech. Nechte se očkovat nebo přeočkovat včas vakcínou FSME Imun.
4: Mrkněte, jestli není čas se nechat přeočkovat.
5: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
6: Ten den změnil úplně všechno.
7: Ničeho nelituju. Udělal bych to znovu.
8: Všechny stopy vedly na jedno místo.
9: Bydlím vedle, ale něco mě sem prostě táhne. Popcorn?
10: Záhada, co?
11: Ty už mě nemiluješ?
12: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
13: Jisk nabízí vše pro to, abyste se vyspali do růžova. Sleva až 70% na přikrývky a polštáře. Nebo sleva až 70% na madrace. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
15: A nyní vyzkoušejte novinku s bohatou vůní květin a orientálním dotekem. Zakoupíte exkluzivně v Kauflandu.
16: Je dobré vědět, že si můžete dovolit na chvíli zastavit a být na blízku dětem, když vás potřebují nejvíc. Proto teď s životním pojištěním Flexi nabízíme 500 000 korun navíc při diagnóze cukrovky prvního typu. Kooperativa. Pro život, jaký je.

0: chutná dovolená.
1: Voltaren. Oficiální licencovaný produkt UEFA Champions League. Sport na vrcholové úrovni a nebo jen tak pro radost s vašimi blízkými. Když udeří bolest, může vás zastavit. Voltaren Forte a Voltaren léčivá náplast poskytují protizánětlivý účinek, který působí přímo v místě bolesti pro dlouhotrvající úlevu. Voltaren. Nedovolte bolesti vyřadit vás ze hry.
2: Můj táta je trochu prdlej. No fakt. Ale když se něco stane, všechno zachrání. Vždycky uklidí, když něco vyliju. A když jsem nemocná, je to nejlepší doktor. Někdy je fakt bláznivý. Ale já ho mám nejradši na světě. Plinteo, pro váš klidný domov.
3: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Paprika červená, kilo u nás, apkou za 44,90, Madeland plátky s apkou za 26,90 a kozel 11 za 15,90. Albert.
5: Přivítejte Adama Mišíka,
6: Moniku Bagárovou,
5: Jakuba,
6: Rybo,
5: Tomáše Zástěru,
6: Mikýř,
5: Tereza,
6: Maško,
5: René Dan,
6: Monika Tymková,
5: Petr,
6: Švancara,
5: Martin,
6: Hrano.
7: Jsme přátelé?
8: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
9: Nálikový látky až po samotným přelnu.
10: Správně, jsi šikulka.
11: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
12: Pojďte se podívat.
13: Dej do ní svoji nabíječku.
14: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
15: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

Let's go. Sounds good. Real good. Yup.

escort. Londýn, Miláno, Madrid, vila, moře a bílej písek. Mám to taky rád, ale ne vedle těch, který myslí v číslech. Až uvidím čistou duši, mě nezajímá, co ty věci stály. Sednem třeba do Lamborghini na Santorini, mám větší plán.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Kuře bez drobů a dvě čtvrtky u nás, kilo za 69,90, máslo Česká chuť s apkou za 26,90 a Kinder čokoláda za 29,90. Albert.
2: Nové Magnum. Mistrovsky navržený pistáciový a broskvový zážitek. Stvořeno pro požitek.
3: V Globusu nyní Gambrinus desítka, půl litru za 12,90. Nebo Jar Platinum Plus, 125 kapslí za 649,90. Díky, že svými nákupy přispíváte na 30 vozů pro konto bariéry. Globus.
4: Zahradník Karel se svojí ženou Gábinou, sportovec Luděk a kamarádky Jitka a Linda žijí spokojeným životem. Škoda, že občas podceňují rizika, která je obklopují. Myslí si totiž, že se jich netýkají. Omyl. Klíšťová encefalitida se týká nás všech. Nechte se očkovat nebo přeočkovat včas vakcínou FSME Imun.
5: Mrkněte, jestli není čas se nechat přeočkovat.
6: Pořádně si zaběhat, to se vyplatí. Již od čtvrtka v Lidlu produkty Krivit. Funkční top nebo tílko za 39,90. Běžecká obuv za 269,90. A funkční šortky nebo kraťasy za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Margot. Tak chutná dovolená. Ochutnej novinku Margot Mini v příchutích mango s kokosem a bílá s karamelem.
1: Vysušuje vám teplo vlasy? Nový krém Pantene Heat & Glow. Naše složení díky teplu uvolňuje 4x více živin pro V. Proměňte suché vlasy v hydratované. Udělejte z tepla svého spojence. Pro hebké, lesklé a zdravé vlasy. Non-stop hydratace aktivovaná teplem. Pantene.
2: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. A teď? Silný proti nejodolnějším skvrnám díky patentované technologii Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota. To je Persil.
3: Víc pro každý den. Léto. Slunce. Kick. Nové styly pro vaše léto. Už od 99 korun. Objevte naše trendy soupravy pro každý den a pro zvláštní momenty. A mnohem víc ve vaší prodejně. Kick. Víc, než si myslíte.
4: Je dobré vědět, že si můžete dovolit na chvíli zastavit a být na blízku dětem, když vás potřebují nejvíc. Proto teď s životním pojištěním Flexi nabízíme 500 000 korun navíc při diagnóze cukrovky prvního typu. Kooperativa. Pro život, jaký je.
5: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
6: Ten den změnil úplně všechno.
7: Ničeho nelituji. Udělal bych to znovu.
8: Všechny stopy vedly na jedno místo.
9: Bydlím vedle, ale co mě sem prostě táhne? Popcorn?
10: Záhada, co?
11: Ty už mě nemiluješ?
12: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
13: V Jisku najdete vše, co dělá domov domovem. Sleva až 70% na kancelářské a herní židle nebo sleva až 65% na jídelní nábytek. Jisk. Scandinavian Sleepin and Livin.
14: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
15: A nyní vyzkoušejte novinku s bohatou vůní květin a orientálním dotekem. Zakoupíte exkluzivně v Kauflandu.
16: Voltaren.

0: Oficiální licencovaný produkt UEFA Champions League. Sport na vrcholové úrovni a nebo jen tak pro radost s vašimi blízkými. Když udeří bolest, může vás zastavit. Voltaren Forte a Voltaren léčivá náplast poskytují protizánětlivý účinek, který působí přímo v místě bolesti pro dlouhotrvající úlevu. Voltaren. Nedovolte bolesti vyřadit vás ze hry.
1: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Můj táta je trochu prdlej. No fakt. Ale když se něco stane, všechno zachrání. Vždycky uklidí, když něco vyliju. A když jsem nemocná, je to nejlepší doktor. Někdy je fakt bláznivý. Ale já ho mám nejradši na světě. Plinteo, pro váš klidný domov.
3: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Paprika červená, kilo u nás, apkou za 44,90, Madeland plátky s apkou za 26,90 a kozel 11 za 15,90. Albert.
5: Přivítejte Adama Mišíka,
6: Moniku Bagárovou,
5: Jakuba,
6: Rybo,
5: Tomáše Zástěru,
6: Mikýř,
5: Tereza,
6: Maško,
5: René Dan,
6: Monika Timková,
5: Petr,
6: Švancara,
5: Martin,
6: Hrano.
7: Jsme přátelé?
8: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
9: Nálikový látky až po sadnutým přilnu.
10: Správně, jsi šikulka.
11: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
12: Pojďte se podívat.
13: Dej do ní svoji nabíječku.
14: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
15: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
16: Vzpomínáte? To byla doba.

No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Kuře bez drobů a dvě čtvrtky u nás, kilo za 69,90, máslo Česká chuť s apkou za 26,90 a Kinder čokoláda za 29,90. Albert.
2: Nové Magnum. Mistrovsky navržený pistáciový a broskvový zážitek. Stvořeno pro požitek.
3: V Globusu nyní kávové kapsle Nescafé Dolce Gusto za 119,90 nebo kuřecí stehenní řízky XXL kilo za 109,90. Díky, že svými nákupy přispíváte na 30 vozů pro konto bariéry. Globus.
4: Zahradník Karel se svojí ženou Gábinou, sportovec Luděk a kamarádky Jitka a Linda žijí spokojeným životem. Škoda, že občas podceňují rizika, která je obklopují. Myslí si totiž, že se jich netýkají. Omyl. Klíšťová encefalitida se týká nás všech. Nechte se očkovat nebo přeočkovat včas vakcínou FSME Imun.
5: Mrkněte, jestli není čas se nechat přeočkovat.
6: Pořádně si zaběhat, to se vyplatí. Již od čtvrtka v Lidlu produkty Krivit. Funkční top nebo tílko za 39,90. Běžecká obuv za 269,90. A funkční šortky nebo kraťasy za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Vysušuje vám teplo vlasy? Nový krém Pantene Heat & Glow. Naše složení díky teplu uvolňuje 4x více živin pro V. Proměňte suché vlasy v hydratované. Udělejte z tepla svého spojence. Pro hebké, lesklé a zdravé vlasy. Non-stop hydratace aktivovaná teplem. Pantene.
8: Víc pro každý den. Léto. Slunce. Kick. Nové styly pro vaše léto. Už od 99 korun. Objevte naše trendy soupravy pro každý den a pro zvláštní momenty. A mnohem víc ve vaší prodejně. Kick. Víc, než si myslíte.
9: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
10: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
11: Nulka.
12: Jisk nabízí vše pro to, abyste se vyspali do růžova. Sleva až 70% na přikrývky a polštáře. Nebo sleva až 70% na madrace. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Ten den změnil úplně všechno.
14: Ničeho nelituju. Udělal bych to znovu.
15: Všechny stopy vedly na jedno místo.
16: Bydlím vedle. Ale co mě sem prostě táhne? Popcorn?
17: Záhada, co?
18: Ty už mě nemiluješ?
19: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.

0: chutná dovolená.
1: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.
3: Můj táta je trochu prdlej. No fakt. Ale když se něco stane, všechno zachrání. Vždycky uklidí, když něco vyliju. A když jsem nemocná, je to nejlepší doktor. Někdy je fakt bláznivý. Ale já ho mám nejradši na světě. Plinteo. Pro váš klidný domov.
4: Je dobré vědět, že si můžete dovolit na chvíli zastavit a být na blízku dětem, když vás potřebují nejvíc. Proto teď s životním pojištěním Flexi nabízíme 500 000 korun navíc při diagnóze cukrovky prvního typu. Kooperativa. Pro život, jaký je.
5: Voltaren. Oficiální licencovaný produkt UEFA Champions League. Sport na vrcholové úrovni a nebo jen tak pro radost s vašimi blízkými. Když udeří bolest, může vás zastavit. Voltaren Forte a Voltaren léčivá náplast poskytují protizánětlivý účinek, který působí přímo v místě bolesti pro dlouhotrvající úlevu. Voltaren. Nedovolte bolesti vyřadit vás ze hry.
6: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
7: Paprika červená, kilo u nás, apkou za 44,90, Madeland plátky s apkou za 26,90 a kozel 11 za 15,90. Albert.
8: Očko tě zve do kina.
9: Slibuju.

0: jasný, chytit troly.
1: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity. No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.

Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím. Možná to znáte, když usínáte.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Kuře bez drobů a dvě čtvrtky u nás, kilo za 69,90, máslo Česká chuť s apkou za 26,90 a Kinder čokoláda za 29,90. Albert.
2: Nové Magnum. Mistrovsky navržený pistáciový a broskvový zážitek. Stvořeno pro požitek.
3: V Globusu nyní Gambrinus desítka, půl litru za 12,90. Nebo Jar Platinum Plus, 125 kapslí za 649,90. Díky, že svými nákupy přispíváte na 30 vozů pro konto bariéry. Globus.

0: Margot. Tak chutná dovolená. Ochutnej novinku Margot Mini v příchutích mango s kokosem a bílá s karamelem.
1: Pořádně si zaběhat, to se vyplatí. Již od čtvrtka v Lidlu produkty Krivit. Funkční top nebo tílko za 39,90. Běžecká obuv za 269,90. A funkční šortky nebo kraťasy za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. A teď? Silný proti nejodolnějším skvrnám díky patentované technologii Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
3: Zahradník Karel se svojí ženou Gábinou, sportovec Luděk a kamarádky Jitka a Linda žijí spokojeným životem. Škoda, že občas podceňují rizika, která je obklopují. Myslí si totiž, že se jich netýkají. Omyl. Klíšťová encefalitida se týká nás všech. Nechte se očkovat nebo přeočkovat včas vakcínou FSME Imun.
4: Mrkněte, jestli není čas se nechat přeočkovat.
5: Víc pro každý den. Léto. Slunce. Kik. Nové styly pro vaše léto. Už od 99 korun. Objevte naše trendy soupravy pro každý den a pro zvláštní momenty. A mnohem víc ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
6: Vysušuje vám teplo vlasy? Nový krém Pantene Heat & Glow. Naše složení díky teplu uvolňuje 4x více živin pro V. Proměňte suché vlasy v hydratované. Udělejte z tepla svého spojence. Pro hebké, lesklé a zdravé vlasy. Non-stop hydratace aktivovaná teplem. Pantene.
7: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
8: A nyní vyzkoušejte novinku s bohatou vůní květin a orientálním dotekem. Zakoupíte exkluzivně v Kauflandu.
9: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
10: Je dobré vědět, že si můžete dovolit na chvíli zastavit a být na blízku dětem, když vás potřebují nejvíc. Proto teď s životním pojištěním Flexi nabízíme 500 000 korun navíc při diagnóze cukrovky prvního typu. Kooperativa. Pro život, jaký je.
11: Voltaren. Oficiální licencovaný produkt UEFA Champions League. Sport na vrcholové úrovni a nebo jen tak pro radost s vašimi blízkými. Když udeří bolest, může vás zastavit. Voltaren Forte a Voltaren léčivá náplast poskytují protizánětlivý účinek, který působí přímo v místě bolesti pro dlouhotrvající úlevu. Voltaren. Nedovolte bolesti vyřadit vás ze hry.
12: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
13: Ten den změnil úplně všechno.
14: Ničeho nelituji. Udělal bych to znovu.
15: Všechny stopy vedly na jedno místo.
16: Bydlím vedle. Ale něco mě sem prostě táhne. Popcorn?
17: Záhada, co?
18: Ty už mě nemiluješ?
19: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
20: Můj táta je trochu prdlej. No fakt. Ale když se něco stane, všechno zachrání. Vždycky uklidí, když něco vyliju. A když jsem nemocná, je to nejlepší doktor. Někdy je fakt bláznivý. Ale já ho mám nejradši na světě. Plinteo. Pro váš klidný domov.
21: V Jisku najdete vše, co dělá domov domovem. Sleva až 70% na kancelářské a herní židle nebo sleva až 65% na jídelní nábytek. JISK. Scandinavian Sleepin' and Livin'.
22: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
23: Paprika červená, kilo u nás, apkou za 44,90, Madeland plátky s apkou za 26,90 a kozel 11 za 15,90. Albert.

0: osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ paráda na Očko Star.
1: Yoga, hudba a zpomalení pod širým nebem. Příjemný relax vám přeje Body and Soul. 30. května v Botanické zahradě.

A nehledě na to, že Eddie stojil v kosmonaut, takže vždycky to s tím vesmírem, dokud my budeme něco společného mít, bude. Že kosmonaut je kosmonaut, že jo, ale ne farmář.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Kuře bez drobů a dvě čtvrtky u nás, kilo za 69,90, máslo Česká chuť s apkou za 26,90 a Kinder čokoláda za 29,90. Albert.
2: Nové Magnum. Mistrovsky navržený pistáciový a broskvový zážitek. Stvořeno pro požitek.
3: V Globusu nyní kávové kapsle Nescafé Dolce Gusto za 119,90 nebo kuřecí stehenní řízky XXL kilo za 109,90. Díky, že svými nákupy přispíváte na 30 vozů pro konto bariéry. Globus.
4: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota, to je Persil.
5: Pořádně si zaběhat, to se vyplatí. Již od čtvrtka v Lidlu produkty Krivit. Funkční top nebo tílko za 39,90. Běžecká obuv za 269,90. A funkční šortky nebo kraťasy za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: chutná dovolená.
1: Vysušuje vám teplo vlasy? Nový krém Pantene Heat & Glow. Naše složení díky teplu uvolňuje 4x více živin pro V. Proměňte suché vlasy v hydratované. Udělejte z tepla svého spojence. Pro hebké, lesklé a zdravé vlasy. Non-stop hydratace aktivovaná teplem. Pantene.
2: Zahradník Karel se svojí ženou Gábinou, sportovec Luděk a kamarádky Jitka a Linda žijí spokojeným životem. Škoda, že občas podceňují rizika, která je obklopují. Myslí si totiž, že se jich netýkají. Omyl. Klíšťová encefalitida se týká nás všech. Nechte se očkovat nebo přeočkovat včas vakcínou FSME Imun.
3: Mrkněte, jestli není čas se nechat přeočkovat.
4: Víc pro každý den. Léto. Slunce. Kik. Nové styly pro vaše léto. Už od 99 korun. Objevte naše trendy soupravy pro každý den a pro zvláštní momenty. A mnohem víc ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
5: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
6: Můj táta je trochu prdlej. No fakt. Ale když se něco stane, všechno zachrání. Vždycky uklidí, když něco vyliju. A když jsem nemocná, je to nejlepší doktor. Někdy je fakt bláznivý. Ale já ho mám nejradši na světě. Lintel, pro váš klidný domov.
7: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
8: A nyní vyzkoušejte novinku s bohatou vůní květin a orientálním dotekem. Zakoupíte exkluzivně v Kauflandu.
9: Je dobré vědět, že si můžete dovolit na chvíli zastavit a být na blízku dětem, když vás potřebují nejvíc. Proto teď s životním pojištěním Flexi nabízíme 500 000 korun navíc při diagnóze cukrovky prvního typu. Kooperativa. Pro život, jaký je.
10: Voltaren. Oficiální licencovaný produkt UEFA Champions League. Sport na vrcholové úrovni a nebo jen tak pro radost s vašimi blízkými. Když udeří bolest, může vás zastavit. Voltaren Forte a Voltaren léčivá náplast poskytují protizánětlivý účinek, který působí přímo v místě bolesti pro dlouhotrvající úlevu. Voltaren. Nedovolte bolesti vyřadit vás ze hry.
11: JISK nabízí vše pro to, abyste se vyspali do růžova. Sleva až 70% na přikrývky a polštáře. Nebo sleva až 70% na matrace. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
12: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
13: Ten den změnil úplně všechno.
14: Ničeho nelituji. Udělal bych to znovu.
15: Všechny stopy vedly na jedno místo.
16: Bydlím vedle, ale co mě sem prostě táhne? Popcorn?
17: Záhada, co?
18: Ty už mě nemiluješ?
19: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
20: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
21: Paprika červená, kilo u nás, apkou za 44,90, Madeland plátky s apkou za 26,90 a kozel 11 za 15,90. Albert.

in the most biblical sense. I am beyond repentance.

you know what, I'm done. When it gets like that, though.

0: Mamut je jen jeden. Debex by Dembraven.
1: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.

0: Jíst zdravě jde v Albertu snadno. Týdny akčních slev v našem katalogu zdraví jsou opět tady. Objevte přes 500 zlevněných produktů. Bio Camembert Nature's Promise za 29,90 nebo bio olivový olej za 139,90. Albert.
1: Zahradník Karel se svojí ženou Gábinou, sportovec Luděk a kamarádky Jitka a Linda žijí spokojeným životem. Škoda, že občas podceňují rizika, která je obklopují. Myslí si totiž, že se jich netýkají. Omyl. Klíšťová encefalitida se týká nás všech. Nechte se očkovat nebo přeočkovat včas vakcínou FSME Imun.
2: Mrkněte, jestli není čas se nechat přeočkovat.
0: S aplikací Můj Albert při pravidelných nákupech ušetříte ročně dalších až 5% navíc. K našim slevám a akcím, které v Albertu máme.
3: Chcete taky svých 5%?
0: Stáhněte si aplikaci Můj Albert ještě dnes, využívejte ji naplno a nenechte si ujít ty nejnižší ceny. Albert.
4: Je dobré vědět, že si můžete dovolit na chvíli zastavit a být na blízku dětem, když vás potřebují nejvíc. Proto teď s životním pojištěním Flexi nabízíme 500 000 korun navíc při diagnóze cukrovky prvního typu. Kooperativa. Pro život, jaký je.
5: V Globusu nyní Gambrinus desítka, půl litru za 12,90. Nebo Jar Platinum Plus, 125 kapslí za 649,90. Díky, že svými nákupy přispíváte na 30 vozů pro konto bariéry. Globus.

0: chutná dovolená.
1: Ochutnej novinku Margot Mini v příchutích mango s kokosem a bílá s karamelem.
2: Pořádně si zaběhat, to se vyplatí. Již od čtvrtka v Lidlu produkty Krivit. Funkční top nebo dílko za 39,90. Běžecká obuv za 269,90. A funkční šortky nebo kraťasy za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Vysušuje vám teplo vlasy? Nový krém Pantene Heat & Glow. Naše složení díky teplu uvolňuje 4x více živin pro V. Proměňte suché vlasy v hydratované. Udělejte z tepla svého spojence. Pro hebké, lesklé a zdravé vlasy. Non-stop hydratace aktivovaná teplem. Pantene.
4: Víc pro každý den. Léto. Slunce. Kick. Nové styly pro vaše léto. Už od 99 korun. Objevte naše trendy soupravy pro každý den a pro zvláštní momenty. A mnohem víc ve vaší prodejně. Kick. Víc, než si myslíte.
5: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
6: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
5: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
7: Na Klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
8: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
6: Já vás biju ještě.
9: Můj táta je trochu prdlej. No fakt. Ale když se něco stane, všechno zachrání. Vždycky uklidí, když něco vyliju. A když jsem nemocná, je to nejlepší doktor. Někdy je fakt bláznivý. Ale já ho mám nejradši na světě. Plinteo. Pro váš klidný domov.
10: Ten den změnil úplně všechno.
11: Ničeho nelituju. Udělal bych to znovu.
12: Všechny stopy vedly na jedno místo.
13: Bydlím vedle, ale co mě sem prostě táhne? Popcorn?
14: Záhada, co?
15: Ty už mě nemiluješ?
16: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
17: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
18: Voltaren. Oficiální licencovaný produkt UEFA Champions League. Sport na vrcholové úrovni a nebo jen tak pro radost s vašimi blízkými. Když udeří bolest, může vás zastavit. Voltaren Forte a Voltaren léčivá náplast poskytují protizánětlivý účinek, který působí přímo v místě bolesti pro dlouhotrvající úlevu. Voltaren. Nedovolte bolesti vyřadit vás ze hry.
19: V Jisku najdete vše, co dělá domov domovem. Sleva až 70% na kancelářské a herní židle nebo sleva až 65% na jídelní nábytek. JISK. Scandinavian Sleepin' and Livin'.
20: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. A teď? Silný proti nejodolnějším skvrnám díky patentované technologii Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.

0: osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ paráda na Očko Star.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

0: co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba horščík Natios s vitaminem B6 nebo kloubní výživu Alavis pro přirozenou podporu kloubní chrupavky. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Horščík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace horščíku a vitamínu B6.
2: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Tepko.
1: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Jak to řešit? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Dvojí efekt pro štíhlou linii. Forfemina Slim. Značka, které ženy důvěřují.
0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Tepko.
2: Nové Magnum. Mistrovsky navržený pistáciový a broskvový zážitek. Stvořeno pro požitek.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Choceňské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Kaufland.
4: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni?

0: Alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor FreeStyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
1: Víc pro každý den. Léto. Slunce. Kick. Nové styly pro vaše léto. Už od 99 korun. Objevte naše trendy soupravy pro každý den a pro zvláštní momenty. A mnohem víc ve vaší prodejně. Kick. Víc, než si myslíte.
2: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Buongiorno, Brede. Vyber si z více než 50 druhů nápojů. Spoj prsty k sobě a řekni perfetto.
5: Perfetto? Perfetto.
4: De'Longhi. Není to jen perfektní, je to perfetto.
6: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
7: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
6: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
8: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
6: Jasně.
9: Co je to virtuální baterie?
10: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
11: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
12: Můj táta je trochu prdlej. No fakt. Ale když se něco stane, všechno zachrání. Vždycky uklidí, když něco vyliju. A když jsem nemocná, je to nejlepší doktor. Někdy je fakt bláznivý. Ale já ho mám nejradši na světě. Plinteo. Pro váš klidný domov.
13: Zubní pasta, která toho umí víc. Nový Lakalut Aktiv Plus s plus vyšší koncentrací aktivních látek. S Lakalut Aktiv Plus mám zubní pastu, která pomáhá proti zánětu dásní.
14: Je dobré vědět, že si můžete dovolit na chvíli zastavit a být na blízku dětem, když vás potřebují nejvíc. Proto teď s životním pojištěním Flexi nabízíme 500 000 korun navíc při diagnóze cukrovky prvního typu. Kooperativa. Pro život, jaký je.
15: V Grand Optical s vámi máme mnoho společných příběhů. Někteří svěřili kus rodinné historie, jiní zase zachránili situaci na poslední chvíli. S roky navíc přicházejí nejen dobré příběhy, ale také slevy na stovky stylových obrouček. Ušetřete přesně tolik procent, kolik vám je let. Grand Optical.

se, nebo jel na kole, nebo jel na kole. Cítil to celý den, celý život i po smrti. Bylo to nám vždycky ve sprintu i

0: Já nevím, co s tím. To vám asi turnaj bez vítěze. No, můžete jít domů.
1: Starosto, a co teď končím peřím, sakra?
0: Jo, tak chvát na mě budeš. Nacpi si to třeba do peřin, ty bolo, když jsi ten tu

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba horčík Natios s vitaminem B6 nebo kloubní výživu Alavis pro přirozenou podporu kloubní chrupavky. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Horčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace horčíku a vitamínu B6.
2: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
1: Nové Magnum. Mistrovsky navržený pistáciový a broskvový zážitek. Stvořeno pro požitek.
0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
2: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Jak to řešit? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Dvojí efekt pro štíhlou linii. Forfemina Slim. Značka, které ženy důvěřují.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola Originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Kaufland.
4: Je dobré vědět, že si můžete dovolit na chvíli zastavit a být na blízku dětem, když vás potřebují nejvíc. Proto teď s životním pojištěním Flexi nabízíme 500 000 korun navíc při diagnóze cukrovky prvního typu. Kooperativa. Pro život, jaký je.
5: Víc pro každý den. Léto. Slunce. Kik. Nové styly pro vaše léto. Už od 99 korun. Objevte naše trendy soupravy pro každý den a pro zvláštní momenty. A mnohem víc ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
6: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Krok 1. Připrav si svůj nápoj jedním dotykem.
9: OK.
8: Krok 2. Není žádný krok 2. To je vše. Teď si to užij. De'Longhi. Není to jen perfektní, je to perfetto.
10: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
11: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
10: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
12: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
10: Jasně.
13: Co je to virtuální baterie?
14: Virtuální baterie.
15: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
16: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
17: V Grand Optical s vámi máme mnoho společných příběhů. Někteří svěřili kus rodinné historie, jiní zase zachránili situaci na poslední chvíli. S roky navíc přicházejí nejen dobré příběhy, ale také slevy na stovky stylových obrouček. Ušetřete přesně tolik procent, kolik vám je let. Grand Optical.
18: Můj táta je trochu prdlej. No fakt. Ale když se něco stane, všechno zachrání. Vždycky uklidí, když něco vyliju. A když jsem nemocná, je to nejlepší doktor. Někdy je fakt bláznivý. Ale já ho mám nejradši na světě. Linteo, pro váš klidný domov.
19: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
9: Zubní pasta, která toho umí víc. Nový Lakalut Active Plus s plus vyšší koncentrací aktivních látek. S Lakalut Active Plus mám zubní pastu, která pomáhá proti zánětu dásní.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba hořčík Natios s vitaminem B6 nebo kloubní výživu Alavis pro přirozenou podporu kloubní chrupavky. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
2: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním. Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
3: Kolik se snažíte a výsledek nikde? Otékají vám ruce a nohy? Jak to řešit? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Dvojí efekt pro štíhlou linii. Forfemina Slim. Značka, které ženy důvěřují.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepco.
1: Nové Magnum. Mistrovsky navržený pistáciový a broskvový zážitek. Stvořeno pro požitek.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Choceňské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Kaufland.
3: Buongiorno, Brede. Vyber si z více než 50 druhů nápojů. Spoj prsty k sobě a řekni perfetto.
4: Perfetto?
3: Perfetto. DeLonghi. Není to jen perfektní, je to perfetto.
5: Víc pro každý den. Léto. Slunce. Kick. Nové styly pro vaše léto. Už od 99 korun. Objevte naše trendy soupravy pro každý den a pro zvláštní momenty. A mnohem víc ve vaší prodejně. Kick. Víc, než si myslíte.
6: Je dobré vědět, že si můžete dovolit na chvíli zastavit a být na blízku dětem, když vás potřebují nejvíc. Proto teď s životním pojištěním Flexi nabízíme 500 000 korun navíc při diagnóze cukrovky prvního typu. Kooperativa. Pro život, jaký je.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
9: Můj táta je trochu prdlej. No fakt. Ale když se něco stane, všechno zachrání. Vždycky uklidí, když něco vyliju. A když jsem nemocná, je to nejlepší doktor. Někdy je fakt bláznivý. Ale já ho mám nejradši na světě. Plinteo. Pro váš klidný domov.
10: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
11: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
12: V Grand Optical s vámi máme mnoho společných příběhů. Někteří svěřili kus rodinné historie, jiní zase zachránili situaci na poslední chvíli. S roky navíc přicházejí nejen dobré příběhy, ale také slevy na stovky stylových obrouček. Ušetřete přesně tolik procent, kolik vám je let. Grand Optical.
13: Zubní pasta, která toho umí víc. Nový Lakalut Active Plus s plus vyšší koncentrací aktivních látek. S Lakalut Active Plus mám zubní pastu, která pomáhá proti zánětu dásní.

0: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Co pak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
1: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
2: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
3: Třeba právě teď.
4: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
5: Yoga, hudba a zpomalení pod širým nebem. Příjemný relax vám přeje Body and Soul. 30. května v Botanické zahradě.

bro, wie ten push live. Ja bym zažil jsem ten hype. Jsem rád, že lidi poslou.

0: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Máš už Allegro Smart? Super, protože Allegro Smart Weeks jsou v plném proudu. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultra slev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultra slevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
4: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
5: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
4: Velké vítězství může začít malým gestem.
6: Už jsem myslela, že někoho máš?
7: Mám. mBank.
4: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. mBank. Velká malá vítězství.
8: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
9: Na veškerý nábytek nad 6 000 korun teď získáte senzační slevu 15% v prodejnách a na e-shopu. Ale pozor, tahle akce netrvá věčně. Tak neváhejte a nakupujte právě teď.
10: A skoro nábytek.
11: Žijeme to s vámi.
12: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
13: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
12: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
14: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslnivá čistota bez námahy.
15: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
16: Kate, pojistku prosím.
15: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
17: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
18: Tatár pořádá Maxi výprodej.
19: Tyjo, to je neskutečná šance.
20: Maxi výprodej.
21: Úklid od podlahy s cenou při zemi zaručí vysavač ETA Moneto s dlouhou výdrží. Datart, opravdový elektrospecialista.
22: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden banány za 19,90 a jojo bonbony při koupi 2 kusů za 15,95 za kus. Bila.
23: Sjednejte si účet zdarma a získejte bonus až 4000 korun pro nové klienty. Komerční banka.
24: KFC Shakes. Tvůj shake
2: Tvoje potěšení.
10: Když to chceš pořádně rozjet, tak my tě brzdit nebudeme. KFC Drive-thru.
11: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.

0: Přivítejte Adama Mišíka,
1: Kuba Gárovou,
0: Jakuba,
1: Rybo,
0: Tomáše Zástěru,
1: Mikýř,
0: Tereza,
1: Maško,
0: René Dan,
1: Monika Tymková,
0: Petr,
1: Švancara,
0: Martin,
1: Hrano.
2: Jsme přátelé?
3: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
2: Návykový látky až po samotným přelnu.
4: Správně, jsi šikulka.
5: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
0: Pojďte se podívat.
1: Abych do ní svoji nabíječku.
0: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
6: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
7: Mamut je jen jeden. Debex by Dembraven.
8: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.
9: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím. Možná to znáte, když usínáte, když na moři hledám směr.

0: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo, kapky specializované na oční alergie. Ocutane, první pomoc pro vaše oči.
2: Zdar očkaři, už jste letos vyrazili někam na kolo, tak pro vás mám tip na výlet do Švýcarska. Aleč Arena je rozsáhlý areál nacházející se ve švýcarském kantonu Wallis, přímo podél největšího alpského ledovce Aleč Gletscher, který je dlouhý přes 20 km a je součástí i světového dědictví UNESCO. Pohled na tento ledovec je jedna velká monumentální podívaná a vy se to za ní můžete vydat pěšky, lanovkou nebo klidně na kole. A že nekecám, se teď podívejte sami, protože jsme tam vyrazili s kamerou.
3: Čau všem, zdravím vás ze švýcarské Aleč Arény, což je rozlehlý areál, který se rozprostírá v kantonu Wallis, přímo vedle největšího alpského ledovce Aleč Gletscheru, který měří přes 20 km. Tenhle ledovec lemuje dlouhý hřeben s několika vrcholy, na které vás vyváží lanovky, takže výlety ať už pěšky nebo na kole můžete s nimi krásně kombinovat. Aleč Arena je samozřejmě známou bajkovou destinací, nicméně v posledních letech si získává srdíčka také enduristů. Pro ně je to momentálně připravených 100 km endurových tratí, které jsou převážně ryze přírodního charakteru. Je to takové to poctivé, staré, dobré enduro. Momentálně se tady můžete projet až na 8 značných oficiálních enduro trailech, z nichž minimálně 3 si myslím, že byste měli zařadit do svých bajkových bucket listů. Jedním z nich je Bettnerhorn Enduro Trail, který se spouští z vrcholu Bettnerhorn, je dlouhý kolem 14 km a jedete tady jak po technických pasážích, tak po plynulé pěšince a přímo vedle vás se skví samotný ledovec Aleč. Pokud byste se chtěli dívat na ledovec z trochu jiné perspektivy, vyzkoušejte si Moosfluch Enduro Trail, který startuje na vrcholu Moosfluch a protáhne vás přímo podél ledovce. Jeden z nejzajímavějších enduro trailů, jaký jsem kdy jela, je tady Marilyn Enduro Trail. Na ten si sice musíte vyšlápnout za své, ale zase jedete v krásné švýcarské krajině. Trail vás zavede do vedlejšího údolí, takže vám dá nahlédnout na další ledovec, tentokrát Fischer Gletscher, a ten se rozprostírá v opravdu unikátní krásné horské krajině. Tenhle trail doporučuji zkušeným jezdcům, protože některé kamenité úseky tady už opravdu zadrncají. Pokud byste měli drncání hodně, můžete si tady vyzkoušet i flow traily. Jeden z nich se spouští z vrcholu Wurzenbord a v táhlých klopených zatáčkách a po terénních vlnách vás protáhne krásnou krajinou s výhledem. Myslím si, že tenhle trail zvládnou klidně i děti. Horkou novinkou je potom Blauzé trail, který startuje v mezistanici Moosfluch a po táhle plynulé pěšince vás dovede až do Rieder Alpu. Kam můžou bajkeři, můžou i turisti, stezky jsou tady sdílené. Pro turisty se tady nabízí až 300 km značených tras. Samozřejmě tou nejkrásnější trasou je hřebenovka podél ledovce Aleč Gletscher, no a echtovní horalové se tady můžou vyhopsat i na okolní vrcholy, jako je například Bettnerhorn. Děti tady na výletech zabavíte na kuličkových dráhách, které se tady strategicky nachází buď u výstupu lanovky, anebo u některých restaurací. Při špatném počasí potom můžete děti nahnat do Gletscherlandu, což je velký dětský indoorový park. No a pokud byste chtěli změnit aktivitu, můžete si tady vyzkoušet i horské káry, které si zapojíte v mezistanici Moosfluch. Aleč Arena zahrnuje také horské vesničky, jako je Fischer Alp, Bettner Alp a Rieder Alp. Všechny jsou dostupné jen a pouze lanovkou, takže auta sem nesmí, no a přímo v nich se můžete také ubytovat. My jsme se ubytovali ve vesničce Bettner Alp v hotelu Waldhaus, který se nachází přímo vedle výstupu kabinové lanovky, nabídne útulné pokojíčky, terasu s výhledem a můžete tady ochutnat i tradiční švýcarské speciality, jako jsou například fondy. Andrea Rudská, Drengubáková, redakce Snow.

0: Mamut je jen jeden. Debex by Dembraven.
1: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.

0: co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba horščík Natios s vitaminem B6 nebo kloubní výživu Alavis pro přirozenou podporu kloubní chrupavky. Co do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola Originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Kaufland.

0: Máš už Allegro Smart? Super, protože Allegro Smart Weeks jsou v plném proudu. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultra slev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultra slevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
1: Pěkný hodinky. Dá se s nima platit?
2: Jasně. Bezkontaktně.
1: No vidíš, funguje to.
3: Co to je?
1: Platební brána na poplatky za průjezd.
3: Vždyť to je moje cesta.
1: Moje.
3: Koupil jsem ji.
4: A co se tady plnete?
2: Počkej, kam jdeš, nechoď tam.
3: Ale že jste to vy.
1: Tak za 5 výjezdů dostanete návrat zdarma.
0: Náš účet je bez poplatků a bez podmínek. Takže nešlápnete vedle. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
1: Jo.
5: Na veškerý nábytek nad 6000 korun teď získáte senzační slevu 15% v prodejnách a na e-shopu. Ale pozor, tahle akce netrvá věčně. Tak neváhejte a nakupujte právě teď.
6: A Askol nábytek.
7: Žijeme to s vámi.
8: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
9: JISK nabízí vše pro to, abyste se vyspali do růžova. Sleva až 70% na přikrývky a polštáře. Nebo sleva až 70% na madrace. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
11: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, k tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
12: Již od čtvrtka šery rajčata keříková 300 gramů za pouhých 49,90 a zahradní žampiony 400 gramů jen za 29,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Nový rok, nová éra? Super. V nových kategoriích na Vinted teď totiž prodáš ledacos, co už neupotřebíš. Z její princeznovské éry. Z éry, kdy je chytila všechny. A ze skejťácké éry. Móda, věci do domácnosti, knížky. Prodávej bez poplatků. A zažij ten znova nový pocit. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
14: Děti, jídlo!
15: To nemusíš.
16: A co si můžu dát já?
15: Všechno, kde je vlaječka.
17: V Albertu věříme, že by všichni měli mít možnost vychutnat jídlo spolu se svými nejbližšími. Proto máme Nature's Promise Free From a stovky dalších produktů bez lepku či bez laktózy. Za to se spoustou chuti.
18: Nyní bezlepkové těstoviny Nature's Promise za 33,90 a bezlepkový semínkový chléb za 34,90. Albert.

0: nové Magnum. Mistrovsky navržený pistáciový a broskvový zážitek. Stvořeno pro požitek.
1: To není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert Biogrilovačka. Takže jestli vám není buřt, z čeho je váš špekáček, sýr na grill nebo burger, dopřejte si je v Albertu Bio a uvidíte, jaké zázraky to udělá s chutí.
2: Biohovězí burger Nature's Promise za 99,90 nebo biomarinovaná pečeně za 139,90. Albert.
3: A můžete ji vyzkoušet.
4: Ale my máme vypráno.
5: Co tady děláte?
3: Testujem.
4: To je dopravát.
6: Vyneseme a zapojíme vám i velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5 000. Tatart.
7: Jíst zdravě jde v Albertu snadno. Týdny akčních slev v našem katalogu zdraví jsou opět tady. Objevte přes 500 zlevněných produktů. Bio Camembert Nature's Promise za 29,90 nebo bio olivový olej za 139,90. Albert.
8: Přivítejte Adama Mišíka,
9: Moniku Bagárovou,
8: Jakuba,
9: Rybo,
8: Tomáše Zástěru,
9: Mikýř,
8: Tereza,
9: Maško,
8: René Dan,
9: Monika Tymková,
8: Petr,
9: Švancara,
8: Martin,
9: Hrana.
10: Jsme přátelé?
11: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
12: Návykový látky až po samotným přilnu.
13: Správně, jsi šikulka.
14: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
15: Pojďte se podívat.
16: Dej do ní svoji nabíječku.
17: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
18: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
19: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
20: Ty brďo.
21: Wow.
22: Prosím.
19: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
23: Akorát ho chytit.
24: Zaujímavé.
19: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutein Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutein Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutein. První pomoc pro vaše oči.

0: Nové Magnum. Mistrovsky navržený pistáciový a broskvový zážitek. Stvořeno pro požitek.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba horčík Natios s vitaminem B6 nebo kloubní výživu Alavis pro přirozenou podporu kloubní chrupavky. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
2: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Kaufland.
4: To křupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
5: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
6: Víc pro každý den. Léto, slunce, kick. Nové styly pro vaše léto. Už od 99 korun. Objevte naše trendy soupravy pro každý den a pro zvláštní momenty. A mnohem víc ve vaší prodejně. Kick. Víc, než si myslíte.
7: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
8: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
9: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
10: Řekni yes zábavě. Skvělá ovocná chuť, bez umělých sladidel a barvy. Každý pozná tu svou, stačí podepsat. A řekni yes novinkám. Malina, pomeranč a přírodní osvěžení. Ochutnej yes. Od dobré vody.
11: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
12: A nyní vyzkoušejte novinku s bohatou vůní květin a orientálním dotekem. Zakoupíte exkluzivně v Kauflandu.
13: Je dobré vědět, že si můžete dovolit na chvíli zastavit a být na blízku dětem, když vás potřebují nejvíc. Proto teď s životním pojištěním Flexi nabízíme 500 000 korun navíc při diagnóze cukrovky prvního typu. Kooperativa. Pro život, jaký je.
14: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
15: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
16: A dělají to taky ostatní?
15: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
17: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
18: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
19: Co to je za hvězdu?
20: To je Sirius.
19: Ale ne ta druhá.
20: To je Polyrapid. Polyrapid vám přináší nepřekonatelný lesk a jeho složení ještě účinnější na špínu a na odolnou mastnotu.
21: Polyrapid, nepřekonatelný lesk.
20: Objevte také řadu Polyrapid na rez a vodní kámen.
22: Intimní mici pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
23: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku Otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
24: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
25: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
0: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
1: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
2: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Nyní cena pro všechny. Coca-Cola 1,5 litru za 29,90 se stírací kartou navíc. Tesco, počítejte s námi.
3: Očko tě zve do kina.
4: Slibuju.

0: Kids Trolley.
1: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.
2: Yoga, hudba a zpomalení pod širým nebem. Příjemný relax vám přeje Body and Soul. 30. května v Botanické zahradě.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba horščík Natios s vitaminem B6 nebo kloubní výživu Alavis pro přirozenou podporu kloubní chrupavky. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Nové Magnum. Mistrovsky navržený pistáciový a broskvový zážitek. Stvořeno pro požitek.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Kaufland.
3: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
4: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
5: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba. Stačí ochutnat. Galbány mozzarella. Tak čerstva, tak šťavnáta, tak laodná. Galbány. Číslo jedna v Itálii.
6: Řekni yes zábavě. Skvělá ovocná chuť, bez umělých sladidel a barvy. Každý pozná tu svou, stačí podepsat. A řekni yes novinkám. Malina, pomeranč a přírodní osvěžení. Ochutnej yes. Od dobré vody.
7: To křupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
8: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
9: V Jisku najdete vše, co dělá domov domovem. Sleva až 70% na kancelářské a herní židle nebo sleva až 65% na jídelní nábytek. Jisk. Scandinavian Sleepin' and Livin'.
10: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci.

0: tady a teď. Generali Česká.
1: Co to je za hvězdu?
2: To je Sirius.
3: Ale ne ta druhá.
4: To je Pulirapid.
5: Pulirapid vám přináší nepřekonatelný lesk a jeho složení ještě účinnější na špínu a na odolnou mastnotu.
6: Pulirapid, nepřekonatelný lesk.
5: Objevte také řadu Pulirapid na rez a vodní kámen.
7: U nás má každá potravina své místo. Prémiová kuchyně od LG. Life's good. LG.
8: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
9: Na veškerý nábytek nad 6000 korun teď získáte senzační slevu 15% v prodejnách a na e-shopu. Ale pozor, tahle akce netrvá věčně. Tak neváhejte a nakupujte právě teď.
10: ASKO Nábytek.
11: Žijeme to s vámi.
12: Na Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
13: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
14: A nyní vyzkoušejte novinku s bohatou vůní květin a orientálním dotekem. Zakoupíte exkluzivně v Kauflandu.
15: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
16: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
17: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete. Yes.

0: iPhone 17 Pro. Vyzkouším center stage, přední kameru.
1: Já taky.
2: My taky.
3: Já taky.
0: Úsměv.
1: iPhone.
4: Dělejte si taky chytřejší skupinová selfiečka s novým iPhonem 17 Pro. Nyní v Datartu s výkupním bonusem. Datart.
5: Nový rok, nová éra. Super. V nových kategoriích na Vinted teď totiž prodáš ledacos, co už neupotřebíš. Z její princeznovské éry. Z éry, kdy je chytila všechny. A ze skejťácké éry. Móda, věci do domácnosti, knížky. Prodávej bez poplatků. A zažij ten znova nový pocit. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
6: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
7: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
1: Ty brďo.
8: Wow. Prosím.
7: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
9: Akorát ho chytit.
10: Zaujímavé.
7: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba hořčík Natios s vitaminem B6 nebo kloubní výživu Alavis pro přirozenou podporu kloubní chrupavky. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
2: A nyní novinka, Organix s postupným uvolňováním.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
1: Nové Magnum. Mistrovsky navržený pistáciový a broskvový zážitek. Stvořeno pro požitek.
0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
2: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Jak to řešit? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Dvojí efekt pro štíhlou linii. Forfemina Slim. Značka, které ženy důvěřují.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Choceňské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Kaufland.
4: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
5: Víc pro každý den. Léto, slunce, kick. Nové styly pro vaše léto. Už od 99 korun. Objevte naše trendy soupravy pro každý den a pro zvláštní momenty. A mnohem víc ve vaší prodejně. Kick. Víc, než si myslíte.
6: Krok 1. Připrav si svůj nápoj jedním dotykem.
7: OK.
6: Krok 2. Není žádný krok 2. To je vše. Teď si to užij. De'Longhi. Není to jen perfektní, je to perfetto.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Tak nám to zase zvedli, Řinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energii, který...

0: Pořád nezdražuje.
1: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
0: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
2: Třeba právě teď.
3: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
4: Můj táta je trochu prdlej. No fakt. Ale když se něco stane, všechno zachrání. Vždycky uklidí, když něco vyliju. A když jsem nemocná, je to nejlepší doktor. Někdy je fakt bláznivý. Ale já ho mám nejradši na světě. Plinteo. Pro váš klidný domov.
5: V Grand Optical s vámi máme mnoho společných příběhů. Někteří svěřili kus rodinné historie, jiní zase zachránili situaci na poslední chvíli. S roky navíc přicházejí nejen dobré příběhy, ale také slevy na stovky stylových obrouček. Ušetřete přesně tolik procent, kolik vám je let. Grand Optical.
6: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
7: Zubní pasta, která toho umí víc. Nový Lakalut Active Plus s vyšší koncentrací aktivních látek. S Lakalut Active Plus mám zubní pastu, která pomáhá proti zánětu dásní.
8: Je dobré vědět, že si můžete dovolit na chvíli zastavit a být na blízku dětem, když vás potřebují nejvíc. Proto teď s životním pojištěním Flexi nabízíme 500 000 korun navíc při diagnóze cukrovky prvního typu. Kooperativa. Pro život, jaký je.
9: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
1: Ty prďo.
2: Wow.
3: Prosím.
0: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
3: Akorát ho chytit.
4: Zaujímavé.
0: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.
5: Přivítejte Adama Mišíka,
6: Moniku Bakárovou,
5: Jakuba
6: Rybo,
5: Tomáše Zástěru,
6: Mikýř,
5: Tereza
6: Mašková,
5: René Dan,
6: Monika Tymková,
5: Petr
6: Švancara,
5: Martin
6: Hrana.
7: Jsme přátelé?
8: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
9: Návykový látky až po samotným přilnu.
10: Správně, jsi šikulka.
11: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
12: Pojďte se podívat.
13: Dej do ní svoji nabíječku.
14: Tohle je show, tohle byste ukrauze neslyšeli.
15: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
16: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba horščík Natios s vitaminem B6 nebo kloubní výživu Alavis pro přirozenou podporu kloubní chrupavky. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Nové Magnum. Mistrovsky navržený pistáciový a proskvový zážitek. Stvořeno pro požitek.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Kaufland.
3: Co to je za hvězdu?
4: To je Sirius.
3: Ale ne ta druhá.
4: To je Pulirapid. Pulirapid vám přináší nepřekonatelný lesk a jeho složení ještě účinnější na špínu a na odolnou mastnotu.
5: Pulirapid, nepřekonatelný lesk.
4: Objevte také řadu Pulirapid na rez a vodní kámen.
6: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 39,90 Madeta máslo a Gambrinus desítka za 12,90. Tesco, počítejte s námi.
7: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše AllRisk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
8: Řekni yes zábavě. Skvělá ovocná chuť bez umělých sladidel a barviv. Každý pozná tu svou. Stačí podepsat. A řekni yes novinkám. Malina, pomeranč a přírodní osvěžení. Ochutnej yes. Od dobré vody.
9: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
10: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
11: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba. Stačí ochutnat. Galbani mozzarella. Tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbani. Číslo 1 v Itálii.
12: JISK nabízí vše pro to, abyste se vyspali do růžova. Sleva až 70% na přikrývky a polštáře. Nebo sleva až 70% na madrace. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
14: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Washtower. Life's good. LG.
15: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
16: A dělají to taky ostatní?
15: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
17: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
18: Ledově namražený Jägermeister pro vás.

0: Prochází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
1: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
3: A nyní vyzkoušejte novinku s bohatou vůní květin a orientálním dotekem. Zakoupíte exkluzivně v Kauflandu.
4: Na veškerý nábytek nad 6 000 korun teď získáte senzační slevu 15% v prodejnách a na e-shopu. Ale pozor, tahle akce netrvá věčně. Tak neváhejte a nakupujte právě teď.
5: ASKO nábytek.
6: Žijeme to s vámi.
7: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
8: To křupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
9: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.

0: Sbanka.
1: iPhone 17 Pro. Vyzkouším center stage, přední kameru.
2: Já taky.
3: My taky. Taky.
4: Já taky.
5: Úsměv.
6: iPhone.
7: Dělejte si taky chytřejší skupinová selfiečka s novým iPhonem 17 Pro. Nyní v Datartu s výkupním bonusem. Datart.
8: Intimní mycí pěna Chillinou Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
9: Yoga, hudba a zpomalení pod širým nebem. Příjemný relax vám přeje Body and Soul. 30. května v Botanické zahradě.
10: Push me and then just touch me. Till I can get my satisfaction.
11: Push me, and then just hurt me. Till I can get my satisfaction.

kam budeš chtít, tam, kde budou všechny rána slunečný, kde cokoliv chceš, to můžeš mít, a všechny krizi věci jsou tam skutečný, v puse brčko, v ruce slunečník, s planetama tam hrajeme.

Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.

0: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba hořčík Natios s vitamínem B6 nebo kloubní výživu Alavis pro přirozenou podporu kloubní chrupavky. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
2: Nové Magnum. Mistrovsky navržený pistáciový a broskvový zážitek. Stvořeno pro požitek.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Tepko.
1: Je dobré vědět, že si můžete dovolit na chvíli zastavit a být na blízku dětem, když vás potřebují nejvíc. Proto teď s životním pojištěním Flexi nabízíme 500 000 korun navíc při diagnóze cukrovky prvního typu. Kooperativa. Pro život, jaký je.
2: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám

0: upéct a chci pro rodinu to nejlepší. Je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
1: V šuplíku najdeme kváskové kroasány, jemné muffiny i další sladké pečivo. Sedita. Napečeno pro spokojený život.
2: Víc pro každý den. Léto. Slunce. Kik. Nové styly pro vaše léto. Už od 99 korun. Objevte naše trendy soupravy pro každý den a pro zvláštní momenty. A mnohem víc ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
3: Intimní mycí pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
4: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
5: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
6: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
7: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
8: A dělají to taky ostatní?
7: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
9: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
10: Co to je za hvězdu?
11: To je Sirius.
10: Ale ne ta druhá.
11: To je Polyrapid. Polyrapid vám přináší nepřekonatelný lesk a jeho složení ještě účinnější na špínu a na odolnou mastnotu.
12: Polyrapid, nepřekonatelný lesk.
11: Objevte také řadu Polyrapid na rez a vodní kámen.
13: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
14: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Kaufland.
15: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
16: Buongiorno, Brede. Vyber si z více než 50 druhů nápojů. Spoj prsty k sobě a řekni perfetto.
17: Perfetto?
16: Perfetto. De'Longhi. Není to jen perfektní, je to perfetto.
18: Znáte ten pocit, když jste v tom až po uši? Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu nebo neodolatelně vybavené modely T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
19: Volkswagen. Astrid Glow Expert 4D redukuje tmavé skvrny a vrásky, zjemňuje pleť a sjednocuje její tón. Astrid Glow Expert 4D. 4 účinky, jedna volba.

0: strhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
1: Ty prdě.
2: Prosím.
0: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
2: Akorát ho chytit.
3: Zaujímavé.
0: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba horščík Natios s vitaminem B6 nebo kloubní výživu Alavis pro přirozenou podporu kloubní chrupavky. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Můj táta je trochu prdlej. No fakt. Ale když se něco stane, všechno zachrání. Vždycky uklidí, když něco vyliju. A když jsem nemocná, je to nejlepší doktor. Někdy je fakt bláznivý. Ale já ho mám nejradši na světě. Plinteo. Pro váš klidný domov.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Pojď!
4: Jo? Head and Shoulders? Nevěděl jsem, že máš lupy. Vždyť nemám.
5: Nový Head & Shoulders smívá lupy i mastnotu a dodává dvakrát více ochranných složek, aby předcházel návratu lupů. Head & Shoulders. Až 100% bez lupů.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
1: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
2: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
3: V Globusu nyní Gambrinus desítka, půl litru za 12,90. Nebo Jar Platinum Plus, 125 kapslí za 649,90. Díky, že svými nákupy přispíváte na 30 vozů pro konto bariéry. Globus.
4: Mě dal život strašně moc, ale pravdou je, že moje pleť si to všechno pamatuje.
5: Nové omlazující sérum Revitalift Laser s melasilem.
4: Mela cože?
5: Melasilem, díky kterému sérum pomáhá působit nejen proti vrázkám a mdlé pleti, ale i tmavým skvrnám, a to už za 14 dní. Krémové sérum Revitalift Laser od L'Oréal Paris.
4: Vy za to stojíte.
6: Vše pro skvělé grilování na jednom místě, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete irský rumsteak 250 gramů za 159,90. Camembert za 19,90. A Argus 12 Majestic za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Je dobré vědět, že si můžete dovolit na chvíli zastavit a být na blízku dětem, když vás potřebují nejvíc. Proto teď s životním pojištěním Flexi nabízíme 500 000 korun navíc při diagnóze cukrovky prvního typu. Kooperativa. Pro život, jaký je.
8: Víc pro každý den. Léto. Slunce. Kik. Nové styly pro vaše léto. Už od 99 korun. Objevte naše trendy soupravy pro každý den a pro zvláštní momenty. A mnohem víc ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
9: Nové Magnum. Mistrovsky navržený pistáciový a broskvový zážitek. Stvořeno pro požitek.
10: V Grand Optical s vámi máme mnoho společných příběhů. Někteří svěřili kus rodinné historie, jiní zase zachránili situaci na poslední chvíli. S roky navíc přicházejí nejen dobré příběhy, ale také slevy na stovky stylových obrouček. Ušetřete přesně tolik procent, kolik vám je let. Grand Optical.
11: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energii, který pořád nezdražuje?
12: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
11: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
13: Třeba právě teď.
14: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
15: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Kaufland.

Yoga, hudba a zpomalení pod širým nebem. Příjemný relax vám přeje Body and Soul. 30. května v Botanické zahradě.

0: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Nádobí mě nezdrží.
4: Souvod? Somat.
5: Kdo chce, ten si poleží.
6: Souvod? Somat.
7: Party večer rozjedem.
8: S nádobím se nemažem. Somat to dá druhý den.
9: První pětikomorové kapsle na světě s extra účinkem proti nečistotám zaschlým až 72 hodin. Somat Excellence 5 v jednom. Vyzkoušejte nejlepší Somat.
10: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
11: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
12: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
13: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
14: Velké vítězství může začít malým gestem.

0: jsem myslela, že někoho máš.
1: Mám. Mbank.
2: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
3: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
4: L'Oréal Paris uvádí.
5: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
4: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až 2x více lesku bez zatížení.
5: Když září moje vlasy, zářím i já.
4: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
5: Vy za to stojíte.
6: Ambipur, právě umytá koupelna, krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
7: No, chytat by ti šlo.
8: Babička? A kolik se dal vlastně gólů?
7: Žádnej!
9: Děkujeme všem, kteří s námi podporují reprezentaci. Současnou a hlavně tu budoucí.
7: Půjdu fandit.
8: To se nejlepší věda.
9: Kaufland, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF 2026 v ledním hokeji.
10: Když fandit, tak s výhodami. Hokejová karta, účet zdarma a bonus až 4000 korun pro nové klienty. Komerční banka. Banka českého hokeje.
11: Totál pořádá Maxi Výprodej.
12: Tyjo, to je neskutečná šance.
13: Maxi Výprodej.
14: Objevte kouzlo focení s Xiaomi 15T, s trojitým fotoaparátem a skvělou cenou.
15: Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty 2 zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a 100 peněz Kinder dobrotami.
17: Novinka od Maybelline New York. Tubinková řasenka Sky Tubes, která se jen tak nerozmaže. Obalí řasu po řase. Prodlouží je na hodiny, odlíčíš je za vteřiny teplou vodou, jedním tahem. Prodluž řasy s novou řasenkou Sky Tubes. Zvýrazni i rty až na 16 hodin s lesklou rtěnkou Vinyl Ink. Baby.

0: trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
1: Ty brďo.
2: Wow. Prosím.
0: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
2: Akorát ho chytit.
3: Zaujímavé.
0: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: Jo, ty vole.
1: Dobrý, hele, slyšel jsi, že basák s ohnou, to je hluchý.
2: A to byl vždycky, ne?
1: To je.
3: Kluci, já se moc omlouvám, že vás ruším. Já tady mám jednu písničku, kterou vám prostě musím zahrát.
1: My končíme.
3: No, ale já začínám, poslouchejte.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba horčík Natios s vitaminem B6 nebo kloubní výživu Alavis pro přirozenou podporu kloubní chrupavky. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Horčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace horčíku a vitamínu B6.
2: A nyní novinka Organic s postupným uvolňováním.

0: Pepko. Pepko.
1: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Jak to řešit? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Dvojí efekt pro štíhlou linii. Forfemina Slim. Značka, které ženy důvěřují.
0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
2: Nové Magnum. Mistrovsky navržený pistáciový a broskvový zážitek. Stvořeno pro požitek.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Choceňské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Kaufland.
4: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
5: Víc pro každý den. Léto, slunce, kick. Nové styly pro vaše léto. Už od 99 korun. Objevte naše trendy soupravy pro každý den a pro zvláštní momenty. A mnohem víc ve vaší prodejně. Kick. Víc, než si myslíte.
6: Můj táta je trochu prdlej. No fakt. Ale když se něco stane, všechno zachrání. Vždycky uklidí, když něco vyliju. A když jsem nemocná, je to nejlepší doktor. Někdy je fakt bláznivý. Ale já ho mám nejradši na světě. Plinteo. Pro váš klidný domov.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Je dobré vědět, že si můžete dovolit na chvíli zastavit a být na blízku dětem, když vás potřebují nejvíc. Proto teď s životním pojištěním Flexi nabízíme 500 000 korun navíc při diagnóze cukrovky prvního typu. Kooperativa. Pro život, jaký je.
9: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
10: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
11: V Grand Optical s vámi máme mnoho společných příběhů. Někteří svěřili kus rodinné historie, jiní zase zachránili situaci na poslední chvíli. S roky navíc přicházejí nejen dobré příběhy, ale také slevy na stovky stylových obrouček. Ušetřete přesně tolik procent, kolik vám je let. Grand Optical.
12: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
13: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
12: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
14: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
12: Jasně.
15: Co je to virtuální baterie?
16: Virtuální baterie.
17: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
18: Krok 1. Připrav si svůj nápoj jedním dotykem.
19: OK.
18: Krok 2. Není žádný krok 2. To je vše. Teď si to užij. De'Longhi. Není to jen perfektní. Je to perfetto.
7: Zubní pasta, která toho umí víc. Nový Lakalut Aktiv Plus s plus vyšší koncentrací aktivních látek. S Lakalut Aktiv Plus mám zubní pastu, která pomáhá proti zánětu dásním.

0: přivítejte Adama Mišíka,
1: Moniku Bagárovou,
0: Jakuba,
1: Rybu,
0: Tomáše Zástěru,
1: Mikýř,
0: Tereza,
1: Maško,
0: René Dan,
1: Monika Tymkova,
0: Petr,
1: Švancara,
0: Martin,
1: Hrana.
2: Jsme přátelé?
3: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
4: Návykový látky až po samotným přelnu.
5: Správně, jsi šikulka.
6: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
0: Pojďte se podívat.
1: A bych do ní svoji navíječku.
0: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
7: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo, kapky specializované na oční alergie. Ocutane, první pomoc pro vaše oči.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba horščík Natios s vitaminem B6 nebo kloubní výživu Alavis pro přirozenou podporu kloubní chrupavky. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Můj táta je trochu prdlej. No fakt. Ale když se něco stane, všechno zachrání. Vždycky uklidí, když něco vyliju. A když jsem nemocná, je to nejlepší doktor. Někdy je fakt bláznivý. Ale já ho mám nejradši na světě. Plinteo, pro váš klidný domov.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
1: Pojď, pojď, pojď!
2: Jo, jo?
1: Head and Shoulders? Nevěděl jsem, že máš lupy.
2: Vždyť nemám.
3: Nový Head and Shoulders smívá lupy i mastnotu a dodává dvakrát více ochranných složek, aby předcházel návratu lupů. Head and Shoulders. Až 100% bez lupů.
0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
4: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
5: V Globusu nyní kávové kapsle Nescafé Dolce Gusto za 119,90 nebo kuřecí stehenní řízky XXL kilo za 109,90. Díky, že svými nákupy přispíváte na 30 vozů pro konto bariéry. Globus.
6: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Tak nám to zase zvedli, Řinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energii, který

0: Pořád nezdražuje.
1: U Eonu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
0: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
2: Třeba právě teď.
3: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k Eonu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. Eon.
4: Víc pro každý den. Léto. Slunce. Kik. Nové styly pro vaše léto. Už od 99 korun. Objevte naše trendy soupravy pro každý den a pro zvláštní momenty. A mnohem víc ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
5: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Jak to řešit? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Dvojí efekt pro štíhlou linii. Forfemina Slim. Značka, které ženy důvěřují.
6: V Grand Optical s vámi máme mnoho společných příběhů. Někteří svěřili kus rodinné historie, jiní zase zachránili situaci na poslední chvíli. S roky navíc přicházejí nejen dobré příběhy, ale také slevy na stovky stylových obrouček. Ušetřete přesně tolik procent, kolik vám je let. Grand Optical.
7: Nové Magnum. Mistrovsky navržený pistáciový a broskvový zážitek. Stvořeno pro požitek.
8: Je dobré vědět, že si můžete dovolit na chvíli zastavit a být na blízku dětem, když vás potřebují nejvíc. Proto teď s životním pojištěním Flexi nabízíme 500 000 korun navíc při diagnóze cukrovky prvního typu. Kooperativa. Pro život, jaký je.
9: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Kaufland.
10: Mě dal život strašně moc, ale pravdou je, že moje pleci to všechno pamatuje.
11: Nové omlazující sérum Revitalift Laser s melasilem.
10: Mela cože?
11: Melasilem, díky kterému sérum pomáhá působit nejen proti vrázkám a mdlé pleti, ale i tmavým skvrnám, a to už za 14 dní. Krémové sérum Revitalift Laser od L'Oréal Paris.
10: Vy za to stojíte.

0: trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
1: Ty prď.
2: Wow. Prosím.
0: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
2: Akorát ho chytit.
3: Zaujímavé.
0: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.
4: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba hořčík Natios s vitaminem B6 nebo kloubní výživu Alavis pro přirozenou podporu kloubní chrupavky. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alzaboxu máš Alza.cz.
1: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
2: Vše pro skvělé grilování na jednom místě, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete irský ramsteak 250 gramů za 159,90. Camembert za 19,90. A Argus 12 Majestic za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady, tady, celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
1: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
2: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak. Ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
3: A nyní novinka. Organic s postupným uvolňováním.
4: V Globusu nyní Gambrinus desítka, půl litru za 12,90. Nebo Jar Platinum Plus, 125 kapslí za 649,90. Díky, že svými nákupy přispíváte na 30 vozů pro konto bariéry. Globus.
5: Je dobré vědět, že si můžete dovolit na chvíli zastavit a být na blízku dětem, když vás potřebují nejvíc. Proto teď s životním pojištěním Flexi nabízíme 500 000 korun navíc při diagnóze cukrovky prvního typu. Kooperativa. Pro život, jaký je.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Nové Magnum. Mistrovsky navržený pistáciový a broskvový zážitek. Stvořeno pro požitek.
8: Víc pro každý den. Léto. Slunce. Kick. Nové styly pro vaše léto. Už od 99 korun. Objevte naše trendy soupravy pro každý den a pro zvláštní momenty. A mnohem víc ve vaší prodejně. Kick. Víc, než si myslíte.
9: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
10: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
11: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
12: Třeba právě teď.
13: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
14: Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
15: Astrid Glow Expert 4D redukuje tmavé skvrny a vrásky, zjemňuje pleť a sjednocuje její tón. Astrid Glow Expert 4D. 4 účinky, jedna volba.
16: Buongiorno, Brede. Vyber si z více než 50 druhů nápojů.
17: Okay.
16: Spoj prsty k sobě a řekni perfetto.
17: Perfetto?
16: Perfetto. DeLonghi. Není to jen perfektní, je to perfetto.
18: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Choceňské, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Kaufland.
19: Přivítejte Adama Mišíka,
20: Moniku Bakárovou,
19: Jakuba,
20: Rybo,
19: Tomáše Zástěru,
20: Mikýř,
19: Tereza,
20: Maško,
19: René Dan,
20: Monika Timková,
19: Petr,
20: Švancara,
19: Martin,
20: Hrano.
21: Jsme přátelé?
22: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
23: Nájkový látky až po sadnutím přilnu.
24: Správně, jsi šikulka.
25: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
26: Pojďte se podívat.
27: Dej do ní svoji nabíječku.
28: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
29: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
30: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
31: Ty brďo.
32: Wow.
0: Prosím.
30: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
1: Akorát ho chytit.
2: Zaujímavé.
30: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím. Možná to znáte, když usínáte.

0: Partners Banka.
1: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
3: Co?
2: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
4: Máš už Allegro Smart? Super, protože Allegro Smart Weeks jsou v plném proudu. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultra slev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultra slevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
5: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
6: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
7: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
8: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
7: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
9: Maximální úspora v Tetě. Jar tablety Domičky až 96 kusů za 399. Nebo kartáčky Curaprox 3 kusy za 229,90. A stovky dalších produktů s garancí ceny. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
10: Velké vítězství může začít malým gestem.
11: Jsem myslela, že někoho máš?
12: Mám. mBank.
10: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. mBank. Velká malá vítězství.
13: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
14: Kate, pojistku prosím.
13: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
15: Dotár pořádá Maxi Výprodej.
16: Tyjo, to je neskutečná šance.
17: Maxi Výprodej.
18: Úklid od podlahy s cenou při zemi zaručí vysavač ETA Moneto s dlouhou výdrží. Datard, opravdový elektrospecialista.
6: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
19: Skvrny na nádobí i po nejlepších kapslích? Přidejte leštidlo Finish. Účinkuje po skončení cyklu, rozpouští kapky vody a odstraňuje skvrny. Pro dvakrát lepší výsledky než se samotným detergentem. Oslnivá čistota bez námahy.
20: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
11: Ahoj.
13: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
14: Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8 400 korun. Česká spořitelna.
0: KFC Shakes. Tvůj shake, tvoje potěšení. Když to chceš pořádně rozjet, tak my tě brzdit nebudeme. KFC Drive Thru.
3: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
21: Léto už je pryč, venku listopad, na tvý vlasy padá dešť, nejde tě nemilovat.
22: Očko tě zve do kina.
23: Slibuju.

Yasmin, şey git

0: úsměv. Nechci ho znova pustit, už ne.
1: Let's rock that shit, trouble again! Yeah. Tohle bude legendární, kámo. Pojďte si to užít, já vás fakt miluji jako rodinu. Já bych jak nad stáru zkusit.

novené slunce zalehne a měsíc už pohádám, kde si ho noční lidé všimnou.

filmech si poradit, já vidím to, co nevidíš ty. Nevěřím na náhody a proto žádnej rádoby se nedostane mezi mým vsi. Pamatuj si, kamaráde, poutu mezi náma nikdy nerozbijou love ani house. Chtěli jste ty bary, co by podrželi vytesaný do kamene, co je tady jsou.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Kuře bez drobů a dvě čtvrtky u nás, kilo za 69,90, máslo Česká chuť s apkou za 26,90 a Kinder čokoláda za 29,90. Albert.
2: Konečně léto. Slunko udí. Příroda prudí.
3: A vrátili se mraží!
4: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
2: Už bylo na čase.
4: Mrož dělá léto.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Nové Magnum. Mistrovsky navržený pistáciový a broskvový zážitek.

0: stvořeno pro požitek.
1: V Jisku najdete vše, co dělá domov domovem. Sleva až 70% na kancelářské a herní židle nebo sleva až 65% na jídelní nábytek. Jisk. Scandinavian Sleepin and Livin.
2: Zahradník Karel se svojí ženou Gábinou, sportovec Luděk a kamarádky Jitka a Linda žijí spokojeným životem. Škoda, že občas podceňují rizika, která je obklopují. Myslí si totiž, že se jich netýkají. Omyl. Klíšťová encefalitida se týká nás všech. Nechte se očkovat nebo přeočkovat včas vakcínou FSME Imun.
3: Mrkněte, jestli není čas se nechat přeočkovat.
4: Maximální úspora v Tetě. Jar tablety Domičky až 96 kusů za 399 nebo kartáčky Curaprox 3 kusy za 229,90 a stovky dalších produktů s garancí ceny. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.

0: Margot. Tak chutná dovolená. Ochutnej novinku Margot Mini v příchutích mango s kokosem a bílá s karamelem.
1: V Globusu nyní kávové kapsle Nescafé Dolce Gusto za 119,90 nebo kuřecí stehenní řízky XXL kilo za 109,90. Díky, že svými nákupy přispíváte na 30 vozů pro konto bariéry. Globus.
2: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota, to je Persil.
3: Voltaren. Oficiální licencovaný produkt UEFA Champions League. Sport na vrcholové úrovni a nebo jen tak pro radost s vašimi blízkými. Když udeří bolest, může vás zastavit. Voltaren Forte a Voltaren léčivá náplast poskytují protizánětlivý účinek, který působí přímo v místě bolesti pro dlouhotrvající úlevu. Voltaren. Nedovolte bolesti vyřadit vás ze hry.
4: Ten den změnil úplně všechno.
5: Ničeho nelituji. Udělal bych to znovu.
6: Všechny stopy vedly na jedno místo.
7: Bydlím vedle, ale co mě sem prostě táhne? Popcorn?
5: Záhada, co?
8: Ty už mě nemiluješ?
9: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
10: Díky Wool Light Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
11: A nyní vyzkoušejte novinku s bohatou vůní květin a orientálním dotekem. Zakoupíte exkluzivně v Kauflandu.
12: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
13: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
14: Vysušuje vám teplo vlasy? Nový krém Pantene Heat & Glow. Naše složení díky teplu uvolňuje 4x více živin pro V. Proměňte suché vlasy v hydratované. Udělejte z tepla svého spojence. Pro hebké, lesklé a zdravé vlasy. Non-stop hydratace aktivovaná teplem. Pantene.
15: Je dobré vědět, že si můžete dovolit na chvíli zastavit a být na blízku dětem, když vás potřebují nejvíc. Proto teď s životním pojištěním Flexi nabízíme 500 000 korun navíc při diagnóze cukrovky prvního typu. Kooperativa. Pro život, jaký je.
16: Víc pro každý den. Léto. Slunce. Kik. Nové styly pro vaše léto. Už od 99 korun. Objevte naše trendy soupravy pro každý den a pro zvláštní momenty. A mnohem víc ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
17: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
18: Paprika červená, kilo u nás, apkou za 44,90, madeleine v plátky s apkou za 26,90 a kozel 11 za 15,90. Albert.
19: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
20: Ty brďo.
21: Wow.
22: Prosím.
19: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
23: Akorát ho chytit.
24: Zaujímavé.
19: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

Je, ahoj, pořád ti to sluší. Věř mi, že...

stáli pod hvězdama a jak jsme lezli na útes a pak s tím testem těžký drama, vidím to v barvách jako dnes.

Čas ubíhá pomalu, koukám do ulice, letadlo na nebi září. Kam asi míří, až lidi vystoupí, budou se opíjet na nočních plážích. Budou se milovat, svítí se horizont za mořem jako tvý víčka. Rád bych tvítilo, jak sochu z mramoru na slunci dlaněmi hýčkal. Tašky mám zbalený, nádobí v řezu se hromadí a kafe stydne. Říkám si odjedu, ale ne bez tebe na konci tohohle týdne. Něco mě tlačí, říká odejdi, zažij všechny ty místa. Tam, kde pak lodě vyráží do světa touhami vonící přístav. A ty právě spíš, tuším, co odpovíš. Až se tě zítra zeptám, jestli se mnou letíš pryč.

Horký jsou noci, jak písek na pláži, slyším ozvěny města. Myšlenky utíkají za tebou, nevím, jak s nimi, Sáro, mám přestat. Já zažil tu stahy, co mě tíží, přichází jak vlny a zase mizí. Já bych pochopil, že je to iluze, co je mi kompletně cizí. Každá skladba brzy dohraje, naší si přehrávám věčně. Někdy člověk udělá chyby, i když je udělat nechce. Říkala jsi, v ráji narazíš na sebe, před sebou nedá se utíct. Měla si pravdu, bylo to šíleně bláhový a já to zkusil. Nejde mi tu spát, mám tě stále rád.

0: Mamut je jen jeden. Debex by Dembraven.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Kuře bez drobů a dvě čtvrtky u nás, kilo za 69,90, máslo Česká chuť s apkou za 26,90 a Kinder čokoláda za 29,90. Albert.
2: Nové Magnum. Mistrovsky navržený pistáciový a proskvový zážitek. Stvořeno pro požitek.
3: V Tetě je akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky pleťové kosmetiky, včetně korejských. Nivea, L'Oréal Paris, Garnier, Purity Vision, Beauty of Joseon, Dr. Altea a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
5: Co?
4: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
6: V Globusu nyní Gambrinus desítka, půl litru za 12,90. Nebo Jar Platinum Plus, 125 kapslí za 649,90. Díky, že svými nákupy přispíváte na 30 vozů pro konto bariéry. Globus.
7: Zahradník Karel se svojí ženou Gábinou, sportovec Luděk a kamarádky Jitka a Linda žijí spokojeným životem. Škoda, že občas podceňují rizika, která je obklopují. Myslí si totiž, že se jich netýkají. Omyl. Klíšťová encefalitida se týká nás všech. Nechte se očkovat nebo přeočkovat včas vakcínou FSME Imun.
8: Mrkněte, jestli není čas se nechat přeočkovat.
9: Pořádně si zaběhat, to se vyplatí. Již od čtvrtka v Lidlu produkty Krivit. Funkční top nebo tílko za 39,90. Běžecká obuv za 269,90. A funkční šortky nebo kraťasy za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: chutná dovolená.
1: Víc pro každý den. Léto. Slunce. Kick. Nové styly pro vaše léto. Už od 99 korun. Objevte naše trendy soupravy pro každý den a pro zvláštní momenty. A mnohem víc ve vaší prodejně. Kick. Víc, než si myslíte.
2: Vysušuje vám teplo vlasy? Nový krém Pantene Heat & Glow. Naše složení díky teplu uvolňuje 4x více živin pro V. Proměňte suché vlasy v hydratované. Udělejte z tepla svého spojence. Pro hebké, lesklé a zdravé vlasy. Non-stop hydratace aktivovaná teplem. Pantene.
3: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
4: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. A teď? Silný proti nejodolnějším skvrnám díky patentované technologii Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
5: Ten den změnil úplně všechno.
6: Ničeho nelituji. Udělal bych to znovu.
7: Všechny stopy vedly na jedno místo.
8: Bydlím vedle, ale něco mě sem prostě táhne. Popcorn?
9: Záhada, co?
10: Ty už mě nemiluješ?
11: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
12: Voltaren. Oficiální licencovaný produkt UEFA Champions League. Sport na vrcholové úrovni a nebo jen tak pro radost s vašimi blízkými. Když udeří bolest, může vás zastavit. Voltaren Forte a Voltaren léčivá náplast poskytují protizánětlivý účinek, který působí přímo v místě bolesti pro dlouhotrvající úlevu. Voltaren. Nedovolte bolesti vyřadit vás ze hry.
13: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
14: Nulka.
15: Jisk nabízí vše pro to, abyste se vyspali do růžova. Sleva až 70% na přikrývky a polštáře. Nebo sleva až 70% na madrace. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Je dobré vědět, že si můžete dovolit na chvíli zastavit a být na blízku dětem, když vás potřebují nejvíc. Proto teď s životním pojištěním Flexi nabízíme 500 000 korun navíc při diagnóze cukrovky prvního typu. Kooperativa. Pro život, jaký je.
17: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
18: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
19: Paprika červená, kilo u nás, apkou za 44,90, Madeland plátky s apkou za 26,90 a kozel 11 za 15,90. Albert.
2: Očko tě zve do kina.
4: Slibuju.

休み引きつく。

Yoga, hudba a zpomalení pod širým nebem. Příjemný relax vám přeje Body and Soul. 30. května v Botanické zahradě.

0: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Paprika červená, kilo u nás, apkou za 44,90, Madeland plátky s apkou za 26,90 a kozel 11 za 15,90. Albert.
2: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
3: Schwarzkopf Gliss. Během dne jsou moje vlasy i já plné energie. V noci se soustředíme na péči. Gliss Night Mist regeneruje vlasy během noci. Probuďte se s o 100% silnějšími a vyživenými vlasy. Bez zatížení. Schwarzkopf Gliss Night Mist. For every you. Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
4: Nádobí mě nezdrží.
5: So what? So mat.
6: Kdo chce, ten si poleží.
7: So what? So mat.
8: Party večer rozjedem.
9: S nádobím se nemažem. So mat, to dá druhý den.
10: První pětikomorové kapsle na světě s extra účinkem proti nečistotám zaschlým až 72 hodin. So mat Excellence 5 v 1. Vyzkoušejte nejlepší so mat.
11: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
12: Co?
11: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
13: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textílie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
14: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
15: L'Oréal Paris uvádí.
16: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
15: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
16: Když září moje vlasy, zářím i já.
15: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal.

0: Vy za to stojíte.
1: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
2: Totál pořádá Maxi Výprodej.
3: Tyjo, to je neskutečná šance.
4: Maxi Výprodej.
5: Objevte kouzlo focení s Xiaomi 15T s trojitým fotoaparátem a skvělou cenou. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
7: Novinka od Maybelline New York. Tubinková řasenka Sky Tubes, která se jen tak nerozmaže. Obalí řasu po řase. Prodlouží je na hodiny, odlíčíš je za vteřiny teplou vodou, jedním tahem. Prodluž řasy s novou řasenkou Sky Tubes. Zvýrazni i rty až na 16 hodin s lesklou rtěnkou Vinyl Ink.
8: No, chytat by ti šlo.
9: Babička? A kolik si dal vlastně gólů?
8: Žádnej!
10: Děkujeme všem, kteří s námi podporují reprezentaci. Současnou a hlavně tu budoucí.
8: Budu ti fandit.
9: V tom se nejlepší věda.
10: Kaufland, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF 2026 v ledním hokeji.
1: Velké vítězství může začít malým gestem.
11: Už jsem myslela, že někoho máš?
12: Mám. mBank.
1: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. mBank. Velká malá vítězství.
13: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty 2 zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a 100 peněz s Kinder dobrotami.
14: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
15: Kuře bez drobů a 2/4 u nás, kilo za 69,90, máslo Česká chuť s apkou za 26,90 a Kinder čokoláda za 29,90.

Me and this guy right here, he's a genius.

0: long as he can get it.
1: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Kuře bez drobů a dvě čtvrtky u nás, kilo za 69,90, máslo Česká chuť s apkou za 26,90 a Kinder čokoláda za 29,90. Albert.
2: Magnum Bonbon. Dokonalé sousto navržené skutečnými mistry. Stvořeno pro požitek.
3: V Globusu nyní kávové kapsle Nescafé Dolce Gusto za 119,90 nebo kuřecí stehenní řízky XXL kilo za 109,90. Díky, že svými nákupy přispíváte na 30 vozů pro kontobariéry. Globus.
4: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota, to je Persil.
5: Pořádně si zaběhat, to se vyplatí. Již od čtvrtka v Lidlu produkty Krivit. Funkční top nebo tílko za 39,90. Běžecká obuv za 269,90. A funkční šortky nebo kraťasy za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Vysušuje vám teplo vlasy? Nový krém Pantene Heat & Glow. Naše složení díky teplu uvolňuje 4x více živin pro V. Proměňte suché vlasy v hydratované. Udělejte z tepla svého spojence. Pro hebké, lesklé a zdravé vlasy. Non-stop hydratace aktivovaná teplem. Pantene.
7: Zahradník Karel se svojí ženou Gábinou, sportovec Luděk a kamarádky Jitka a Linda žijí spokojeným životem. Škoda, že občas podceňují rizika, která je obklopují. Myslí si totiž, že se jich netýkají. Omyl. Klíšťová encefalitida se týká nás všech. Nechte se očkovat nebo přeočkovat včas vakcínou FSME Imun.
8: Mrkněte, jestli není čas se nechat přeočkovat.

0: Margot. Tak chutná dovolená. Ochutnej novinku Margot Mini v příchutích mango s kokosem a bílá s karamelem.
1: Víc pro každý den. Léto, slunce, kick. Nové styly pro vaše léto. Už od 99 korun. Objevte naše trendy soupravy pro každý den a pro zvláštní momenty. A mnohem víc ve vaší prodejně. Kick. Víc, než si myslíte.
2: Můj táta je trochu prdlej. No fakt. Ale když se něco stane, všechno zachrání. Vždycky uklidí, když něco vyliju. A když jsem nemocná, je to nejlepší doktor. Někdy je fakt bláznivý. Ale já ho mám nejradši na světě. Plinteo. Pro váš klidný domov.
3: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
4: Voltaren. Oficiální licencovaný produkt UEFA Champions League. Sport na vrcholové úrovni a nebo jen tak pro radost s vašimi blízkými. Když udeří bolest, může vás zastavit. Voltaren Forte a Voltaren léčivá náplast poskytují protizánětlivý účinek, který působí přímo v místě bolesti pro dlouhotrvající úlevu. Voltaren. Nedovolte bolesti vyřadit vás ze hry.
5: Je dobré vědět, že si můžete dovolit na chvíli zastavit a být na blízku dětem, když vás potřebují nejvíc. Proto teď s životním pojištěním Flexi nabízíme 500 000 korun navíc při diagnóze cukrovky prvního typu. Kooperativa. Pro život, jaký je.
6: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: V Jisku najdete vše, co dělá domov domovem. Sleva až 70% na kancelářské a herní židle nebo sleva až 65% na jídelní nábytek. Jisk. Scandinavian Sleepin and Livin.
8: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
9: A nyní vyzkoušejte novinku s bohatou vůní květin a orientálním dotekem. Zakoupíte exkluzivně v Kauflandu.
10: Ten den změnil úplně všechno.
11: Ničeho nelituji. Udělal bych to znovu.
12: Všechny stopy vedly na jedno místo.
13: Bydlím vedle, ale něco mě sem prostě táhne. Popcorn?
11: Záhada, co?
14: Ty už mě nemiluješ?
15: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
16: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
17: Paprika červená, kilo u nás, apkou za 44,90, Madeland plátky s apkou za 26,90 a kozel 11 za 15,90.

Yoga, hudba a zpomalení pod širým nebem. Příjemný relax vám přeje Body and Soul. 30. května v Botanické zahradě.

I'm in London, got my beef.

0: Hej, čau, Soňa. Ako sa máš?
1: Čau,
0: ako
1: dobré,
0: sa máš?
1: Čo ty?
0: Dobre, to bude. Ďakujem.
2: Tak, let's go.
3: Sputnik, Rider, Serpose, dnešný obletok.
0: Montuju ti skříň, vyměním ti žárovku, protože s tím tě hajzl.
1: Skoro 8 milionů poslouchů na Spotify.
0: Tolik. To je tak to ani nevím, ale tak to je dobrý. Můj Instagram je jako fakt zlo. Nějaký divný, postižený, bizarní jako lidi. Máme připravený projekt s Painem.
1: Tak?
0: A jsem třeba taky něco vznikne. Lukáši bude se házet, jako, to si musí. Máme tady obleček, bazera keťáka, Bertova a půjdem. Tak když jsme našli nějaký torzo třeba do klipu nebo na stage, třeba na hot taky. Ale ptala se viď. Těma zprostěrnama mě možná když si trošku inspiroval jako ten Cole. Předěl je velký, ale telefon nebo prostě. To se doma budu bát, až vyjde studio.
1: Pojďme se teraz pozrieť na vašich fans.
0: Jo, to jsou blázni.
1: Viděla ho tvoje máma?
0: Viděla, byla v kině, pohodě. Byla pešná, že má asi na herce, že jo.
1: Byl jsem nezodpovědný kripol, teď jsem trochu míň.
0: Jo, tak to je pravda asi. No.
1: A saltičkou umíš?
0: Jo, no počkej, jako na zemi ne, ale do lidí to umím, že jo.
1: Ahojte, právě sledujete Oblek Talk. A dneska je mojím hostem Sputnik.
0: Zdravím.
1: Děkuju
0: za pozvání, za do pohovoru.
1: Do pohovoru, vítaj
0: na pohovoru.
1: Uvidíme, či prejdeš alebo nie, tak sa snaž. Jak sa máš?
0: Ale mám sa skvelé,

0: krásný den, trošku vedro, ale jo, jsem zvědavý, co na mě máte přichystaný.
1: Čo Roxy, sedíme tu na stage.
0: Roxy, hele, vybavuje se mi tady spousta pradávných vzpomínek na náš koncert, takže jo, přímo tady letěl Lilliput takhle, takže jo, je super.
1: Budeme mít aj videjko, dostaneme se k tomu.
0: Zpátky na místě činu, takzvaně.
1: Těším se na to. A začneme ale klasicky našou rubrikou First Time v rapu. Ty už si trošku naznačil aj v autě, ale prvý hiphopový track, který si počul.
0: A jak jsem říkal v tom autě, tak jakoby první album jako rapový, který jsem dostal, tak to jsem dostal od táty nějak k Vánocům, když jsem mu řekl, že prostě jako se mi nějak líbí rap a tohle, že bych jako chtěl něco od něj, tak mi poslal album normálně Tupaca Greatest Hits, dvoudiskovou nějakou jako edici. A takže to jsem se jako jel a to bylo moje jako seznámení s rapem celkově. Takže to asi byl takový první jako nějaký track.
1: To ti bylo kolik?
0: To je mohlo být třeba nějakých možná by mohlo být třeba 8, nevím, mezi 8 a 10, něco takového, takže asi tak, no.
1: No a první rapový idol, ten samý?
0: Asi ten samý, jako co se týče těch zahraničních, tak asi Tupac, no. Já vím, že když jsem byl jako menší a říkal jsem si, jako začal se mi to líbit, ten rap, tak jsem nějak řekl tátovi, ať mi přesně, že chci jako prostě, ať mi koupí nějaký rapový jako CDčko, nevím, k Vánocům nebo k něčemu takovému. A frajer mi prostě přines dvoudiskový CDčko The Greatest Hits prostě od Tupaca, takže to jako na tom jsem vlastně jako odchovaný nejvíc z těchhle amerických, jakože žádný Eminem tohle z toho, ale je to tam.
1: No a z Česka jsi si šel koho?
0: Z Česka jel jsem si nejvíc asi Jamesa Cole, no.
1: Právě. Hezky, toho mají rada, ale jaký byl tvrdý.
0: Takový jako dobře drzej, měl takový jako prackovský hlas správnej, takže To mě bavilo, no.
1: Dobré punchliny.
0: Přesně tak.
1: A čo prvý rapový koncert, na kterém jsi se byl pozrieť jako divák?
0: To bylo asi, když mi bylo třeba 16, tak jsem byl na Logicovi, na křestu Alba Hráč roku 3, normálně. Takže to byl asi můj první jako rapový koncert.
1: Kde to mal?
0: Měl to v Šapo, normálně. Jsem tady měl kousek vedle toho školu, takže to byl takový asi jako první zážitek, který si pamatuju, no.
1: Čo tvoje prvá studio session?
0: Jako vyloženě ve studiu, nebo kde jsem jako poprvé nahrával?
1: Kde jsi poprvé nahrávali?
0: Poprvé nahrával, tak to bylo určitě, to bylo podle mě v Podolí u Cyrila, u Filipa Málka. A já jsem investoval všechny nějaký peníze, které jsem jako tehdy měl do mikrofonu. Konečně jsem jako prostě neprodal všechny prachy jen tak, ale koupil jsem za to mikrofon. A řekli jsme si, že nahráme jako nějakou kravinu, takže jsme se podle mě nějak jako ožrali ve třech ještě s Berlínem a dali jsme si nějakou jako totálně retardovanou seš, když jsme nahráli podle mě nějakou kravinu, co byla jako absolutně nepoužitelná, ale jako tam to nějak začalo, no. Bylo to vlastně celý jenom o tom, že se šikanuješ toho, kdo nahrává, a takhle se to jako střídalo, ale jako vzniklo z toho tohle výsledku, no. Takže tak.
1: A čo tvoje prvá show?
0: Moje prvá show, ta byla ve Stormu, když nás pozval Skinny Barber se Skyclub Beneluxem, aby jsme byli jich předskokani. Takže to byla moje první show, jelikož už oni měli nějaký jméno, tak vlastně i my jsme tam měli docela crowd. A vlastně lidi vlastně docela znali naše texty, takže vlastně jako první show to byla docela dobrá show. Jako když si to vezmu s porovnáním třeba někoho jiného, komu přijde jako nějakých 5 lidí na show a tak, a je to takový nejistý, tak první show vlastně byla hodně, hodně dobrá. Jako.
1: A už jste dostali zaplacené hned za tu show?
0: Nedostali, každý jsme dostali litr, ale byli jsme
1: to
0: rádi,
1: dobrý,
0: že jo.
1: Proto,
0: jo, ale super, jako hlavně pro nás to bylo znamení toho, že jako nás fakt lidi poslouchají a že prostě přišli na ten koncert jako nějaký fakt možná i kvůli nám, protože jak říkám, znali texty, takže tak.
1: A prejdeme si pěkně tvoju hudobnou kariéru od začátku až po teraz, okay. Ale ještě předtím, než se vrhneme na hudbu, tak bych ráda začala YouTube kanálem Milujeme Párno, protože ten vznikl ještě před tvojimi prvými trackmi a je tam veľa virálních videí aj okolo rapovej scény. Pojďme si pustit vystřižok.
2: Jsme perfektní úroveň na vysoký potenciálu s lidma, takže spoléháme na vás.
0: No hele, tak tohle je kanál, který měl Cyril už strašně jako dlouho i předtím, než my jsme se jako vůbec poznali. A sbíral tam takhle jako bizár různý a tak, což jako měl tam jako totální klenoty, to vlastně on je vlastně vytáh jako Kotlára, tak jako teďka všichni znají, tak to je vlastně díky Cyrilovi, protože prostě Cyril ho hodil na ten kanál, založil mu i stránku na Facebooku Kotlár Security, tady je to všechno.

0: jako vyplnul z něho. A vlastně až potom, když jsme jako chtěli vydávat tracky, tak jsme si řekli, že to rovnou šoupneme asi na tenhle ten kanál, protože už to mělo nějakou jako sledovanost od, jako odběratele. Takže vlastně kvůli tomu vydáváme furt na tomhle tom kanále, kde jsou jako tyhle ty bizáry a tak. A to tam jako všechno je furt tyhle
1: videa. Je to tam všechno, jo. Jsou tam aj nějaké prostě reakce na Smeka a takéto věci tam jsou. A
0: to jsou planety,
1: ty si teda se do tohto nezapájal, do těch bizárů, že to byla Cyrilova práce a ty si
0: ale
1: potom až
0: předtím, začal... Ale samozřejmě my jsme tím jako taky žili, ale jako ty, on s tím začal už dávno předtím, než jsme se jako nějak poznali a tak. A pak jsme tím jako samozřejmě všichni žili jako bizarníma hiphoperama, těmahle svýma věcma. To nás tak nějak jako utvářelo, si myslím, jako tu naší hudbu a tak dál.
1: No pojďme se na to mrknout, protože 2016 Sputnik freestyle na tomto YouTube kanále.
0: OK. Schovem sedačku, střelím tvou mačku, mám tvoje jméno, tvoji vysačku, tvoji hnusnou trávu, schovej tu s***ku, spadni do hajzlu, už to nesáču, ej, můžu... To je hard job.
1: Ty normálně věš ten text?
0: Tohle jsem umel, no, protože jsem se to nedávno pouštěl, jak mi to někdo poslal, tak jsem si to trošku zopáknul a... Jako docela, když se na to kouknu, tak je to jako docela heavy, to, na to, že byla nevím kolik, tak docela to tam sypu. Jako,
1: akorát tam není nic vidět na tom videu.
0: No jasně, tak je tam vidět Filip Černý Brejlík, jak tam jako za mnou hypí. Ale je tam vidět, když jsi to pustila trošku jako víc blízká, tak bys to viděla, ale jo, jako docela dobrý za mě.
1: No,
0: to byl tak dobrý, tak tohle to vlastně byl možná jako začátek úplně mýho jako rapu, no. Jako co jsme tak nějak... Vlastně tohle je asi.
1: Tak jsme to vypatrali, jako by tvoje prvá věc.
0: To jste vypatrali.
1: A v podstatě už vlastně ten smer té tvorby ostal stejný už od vtedy.
0: Jakože myslíš tvrdý rap prostě.
1: Tvrdý rap, ty texty.
0: No jasně.
1: Hento toto.
0: To bylo jasný.
1: Kde jsi se vlastně inspiroval, že chceš robit něco také, jakože nahraně ty texty,
0: Hele,
1: trošku
0: nevím,
1: zprosté,
0: tak...
1: kontroverzné, ulečené.
0: Tak jako těma zprostěrnama mě možná když si trošku inspiroval jako ten Cole, protože mi přišel takový nejsprostší jako ze všech těch interpretů, který tady byli v tu dobu. Asi jsme si říkali, že to je věc, která tady jako chybí nějakým způsobem.
1: To jsem si
0: jako,
1: právě říkala, že či to nebylo ten
0: že,
1: důvod.
0: Že se jako všichni báli jako říct nějakou fakt prostě jako a tak. A my jsme si řekli, že to jako je právě potřeba jako být hodně explicitní a takhle jako no. A já nevím, hodně lidí říkalo, jako, že to právě není cesta, že jako díky tomu, že to je takovýhle, tak jako, že kvůli tomu jako neprorazíme a tak dál, ale povedlo se.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Kuře bez drobů a dvě čtvrtky u nás, kilo za 69,90, máslo Česká chuť s apkou za 26,90 a Kinder čokoláda za 29,90. Albert.
2: Magnum Bonbon. Dokonalé sousto navržené skutečnými mistry. Stvořeno pro požitek.
3: V Globusu nyní Gambrinus desítka, půl litru za 12,90. Nebo Jar Platinum Plus, 125 kapslí za 649,90. Díky, že svými nákupy přispíváte na 30 vozů pro kontobariéry. Globus.
4: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
5: Pořádně si zaběhat, to se vyplatí. Již od čtvrtka v Lidlu produkty Krivit. Funkční top nebo tílko za 39,90. Běžecká obuv za 269,90. A funkční šortky nebo kraťasy za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. A teď? Silný proti nejodolnějším skvrnám díky patentované technologii Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
7: Vysušuje vám teplo vlasy? Nový krém Pantene Heat and Glow. Naše složení díky teplu uvolňuje 4x více živin pro V. Proměňte suché vlasy v hydratované. Udělejte z tepla svého spojence. Pro hebké, lesklé a zdravé vlasy. Non-stop hydratace aktivovaná teplem. Pantene.
8: Zahradník Karel se svojí ženou Gábinou, sportovec Luděk a kamarádky Jitka a Linda žijí spokojeným životem. Škoda, že občas podceňují rizika, která je obklopují. Myslí si totiž, že se jich netýkají. Omyl. Klíšťová encefalitida se týká nás všech. Nechte se očkovat nebo přeočkovat včas vakcínou FSME Imun.
9: Mrkněte, jestli není čas se nechat přeočkovat.
10: Víc pro každý den. Léto. Slunce. Kik. Nové styly pro vaše léto. Už od 99 korun. Objevte naše trendy soupravy pro každý den a pro zvláštní momenty. A mnohem víc ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
11: Můj táta je trochu prdlej. No fakt. Ale když se něco stane, všechno zachrání. Vždycky uklidí, když něco vyliju. A když jsem nemocná, je to nejlepší doktor. Někdy je fakt bláznivý. Ale já ho mám nejradši na světě. Plinteo. Pro váš klidný domov.
12: JISK nabízí vše pro to, abyste se vyspali do růžova. Sleva až 70% na přikrývky a polštáře. Nebo sleva až 70% na madrace. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Díky Woolight Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
14: A nyní vyzkoušejte novinku s bohatou vůní květin a orientálním dotekem. Zakoupíte exkluzivně v Kauflandu.
15: Voltaren. Oficiální licencovaný produkt UEFA Champions League. Sport na vrcholové úrovni a nebo jen tak pro radost s vašimi blízkými. Když udeří bolest, může vás zastavit. Voltaren Forte a Voltaren léčivá náplast poskytují protizánětlivý účinek, který působí přímo v místě bolesti pro dlouhotrvající úlevu. Voltaren. Nedovolte bolesti vyřadit vás ze hry.
16: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: chutná dovolená.
1: Ten den změnil úplně všechno.
2: Ničeho nelituju. Udělal bych to znovu.
3: Všechny stopy vedly na jedno místo.
4: Bydlím vedle, ale co mě sem prostě táhne? Popcorn?
5: Záhada, co?
6: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
7: Je dobré vědět, že si můžete dovolit na chvíli zastavit a být nablízku dětem, když vás potřebují nejvíc. Proto teď s životním pojištěním Flexi nabízíme 500 000 korun navíc při diagnóze cukrovky prvního typu. Kooperativa. Pro život, jaký je.
8: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
9: Paprika červená, kilo u nás, apkou za 44,90, Madeland plátky s apkou za 26,90 a kozel 11 za 15,90. Albert.

0: přivítejte Adama Mišíka,
1: Moniku Bagárovou,
0: Jakuba
1: Rybo,
0: Tomáše Zástěru,
1: Mikýř,
0: Tereza
1: Mašková,
0: René Dan,
1: Monika Tymková,
0: Petr
1: Švancara,
0: Martin
1: Hrano.
2: Jsme přátelé?
3: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
2: Nálikový látky až po samotným přelnu.
4: Správně, jsi šikulka.
5: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
0: Pojďte se podívat.
1: Dej do ní svoji nabíječku.
0: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
6: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
7: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
8: Ty brďo.
9: Wow.
10: Prosím.
7: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
11: Akorát ho chytit.
12: Zaujímavé.
7: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: Tak poďme na ten tape, pretože číselne, keď sme sa na to pozreli, tak to vyzerá, že to má najlepšie čísla vlastne, tento
1: Jasne.
0: Album. A bol to moment, kedy si sa začal hudbou naplno živiť?
1: Určite ne. Ale jako, sú tam takový ty jako hodně známý pecky, veď, ale ne, tím jsem se rozhodně nezačal živit. Tím jsem jako bral ještě nějakých pár tisíc, ale jako v tu dobu to o mě, v tu dobu to jako o tom ani nebylo u mě. V tu dobu mě jsem to dělal jako fakt čistě, takhle jako já to furt dělám pro radost, jo, a kačky jsou ale samozřejmě super. Ale takhle v tu dobu mě ani napadlo, že bych se tím jako někdy teoreticky mohl živit. Nebo jako, že byl to nějaký takový cíl, ale jako pochyboval jsem o tom tak trošku. Nicméně, chceš vědět, jako kdy jsem se tím jako začal
0: živit?
1: Jo, no tak to jsem začal asi po tom albu Rakeťák. Okay. Jako začaly chodit jako docela prachy a tak.
0: Co jsi robil předtím?
1: Předtím? Dlouho jsem makal na horolezecký stěně, stejně jako Berlín, stejně jako PAF makal, stejně jako MC Hříves a tak dál.
0: Takže tak umíš lozit?
1: Uměl jsem, teďka jsem strašně línej.
0: A se nedá zabudnout, ne?
1: Hele, já nevím, asi jo, hlavně od té doby jsem si přesek jakoby šlachu katanou při jedný naší jakoby kalbě tady. A právě jako když jako nějakou delší dobu vysím za ten prst, tak to jako cítím a je to takový, ten prostředníček je zrovna takový docela důležitý u toho. Ale jako hele, něco bych zvlád, ale rozhodně už nejsem tak goated, jako jsem byl jako předtím. Ale chvíli mě to bavilo, to jo. A hlavně další věc, že já jako ještě furt pracuju doteď. I když jako mě hudba živí, tak hele, makám v Tyršově domě, což je sídlo sokolský obce, český obce Sokolský. Mm-hmm. Mám tam jako na starosti e-shop a dělám tam takový údržbářský práce. Okay. Takhle jako hudba mě uživila na pohodu, ale byl bych moc takový bezprizorní. Jako já potřebuji tohle, co mě donutí aspoň třikrát týdně vstát nějak a tak.
0: Takže tam máš nějaký jako part-time?
1: Yes, je to tak. Akorát třeba čtvrtek, pátek na pohodičku a nemám v plánu s tím vlastně končit. Kdybych dělal mega měsíčně, tak bych tam stejně byl, protože mě to drží jako ve střehu trošku.
0: Takže jsi aj taky kutil?
1: Dalo by se to tak říct, no.
0: Čo tak umíš, ne, ale, čo sú tvoje
1: vy,
0: také,
1: že
0: chcel si dobrý v domácnosti napríklad, čo tak vieš
1: porobiť. Tak porobíč. Jako smontuj ti skrín, vyměním ti žárovku, vyčistím ti hajzle, jako takové klasické chlapské věci. No, ale jako ne, jako nejsem nějaký extra instalátor zase, to ne.
0: Nějaké také ty tehličky nebo obklady by si vedel porobiť?
1: Bych asi zvládnul.
0: Hej?
1: Tak asi zvládnul. Zvládnu vyštukovat něco, jako. A to by měl umět každý chlap, jako, co si bude. No.
0: Som minulé vrtala poličku a moc to nedopadlo.
1: Jo, tak to ještě nejde, těžký zrovna. Tak si když ještě tak na to potřebuješ chlapa doma, že jo?
0: No vybila sa mi hlavně ta vrtačka.
1: Jo, tak si měla nabít, ty vole, jako víš.
0: No nemala jsem nabíjačku právě, že?
1: Jo, takhle. Tak to je konec, no.
0: No, tak to je konec, takže tak, nevisí. No každopádně vravil si, že na tomto albume je veľa hitov. Mm-hmm. Pojďme si pustit jeden z nich. Ne, Britney, asi proto to koupím jak 10
1: arva. Pořízký večer, batý legal, rytmy. Vydrž, jak Amy na tahu 4 rytmy. Nahodím zem a konečně zarvu, no jasně.
0: Skoro 8 milionů poslouchů na Spotify.
1: To ani nevím, ale tak to je dobrý.
0: Akože vy máte ale velké čísla na
1: to
0: těch trackoch.
1: Ale já se právě na to kouknu jako jednou za čas, takže vlastně nemám na tím nějaký extrémní přehled, ale 8 mega, to je super.
0: Akože je to docela haus, já jsem taky pozerala, že až na ako veľa trackoch máte fakt jakože no. Miliony.
1: No to je hustý, to je hustý. Vidíš to, no. Je to tak prostě. Jako znamená, tenhle ten track jako běží na shows do teďka, je to takový jeden z těch fakt jako klubových bangerů, který jako fungují a budou fungovat vždycky. Akorát to teďka tolik nehraju, když je jako CDL zavřený, ale těším se, až vyleze, to dáme spolu. No. Celkově jako moc nehrajeme tracky přesně z tohle alba, protože prostě chci na to mít jako CDL, že abych to hrál s ním, takže. Ale jakmile bude venku, tak se máte na co těšit. Všechny ty staré věci jako půjdou určitě.
0: Každopádně Britney, Královna Bizárov v zahraničí. To jsou tvoje oblíbené postavičky, také jako bizár postavičky aktuálně.
1: Přesně tyhle ty Amy, Britney a jako docela mám rád i takový ten, mám rád Jacksona, že jo, tu dobu, když byl fakt rozpadlej, ale jako samozřejmě předtím, ale všechny tyhle ty jako bizární postavy, jako popu, Madonu mám taky rád, že jo. To jsou všechno jako, to jsou
0: taky
1: všechno
0: taká ikony. Madonna dneska trošku tady s tými.
1: Jo, no to víš, no. Královna erotiky, tyvo. Jo.
0: A čo český a slovenský bizar?
1: Hele, slovenský zas tolik nakoukanej nemám, ale český miluju, že jo, jak říkám, jako na tom kanále milujeme pár, je toho spousta.
0: Nejoblíbenější hláška nějaká?
1: Sundej boty.

0: Klasicky, že jo, to je ono prostě. Sundej boty, to je hrozně moc, to je hrozně moc.
1: A ty tak v volném čase si pozeráš ty bizary, alebo si například v takom algoritme na sociálních sítích, nebo jak to ty máš s tím
0: Ale
1: bizarom?
0: jako můj Instagram je jako fakt zlo, tam jako není nic jiného, než nějaký divný, postižený, prostě bizarní jako lidi a už mi to popravdě docela jako leze na hlavu, ale nemůžu s tím prostě přestat, jako prostě můj život je bizár a prostě bude to bizár. No.
1: Že jsi závislý na bizáre?
0: Jsem docela závislý na bizáru. Jako potřebuji každý den si pustit nějaký kvalitní jako bizár, bez toho to jako není ono právě.
1: Co to v tebe robí jako ten bizár, že aký
0: no,
1: pocit uspokojení?
0: Řeknu si, že ten život je fakt zajímavý prostě, jako, že se něco takového jako děje ve světě, víš co, to je asi hlavní, že jo. A jako, proč se nezasmát, že jo?
1: A chápu, no, proto si občas pustím Zámenu manželiek.
0: Mm-hmm.
1: Lebo prostě taky to je fascinující vidět, jako někdo přemýšlá, alebo čo někdo je schopný urobit.
0: Jo, je to hustý. A tak si pust díl Výměny manželek s Papa Finem, s ostravským raperem Papa Finem.
1: Co nedělal asi?
0: Ten je nejlepší. Jako.
1: Jo? Sériu
0: jako
1: nevíš?
0: Moc dílů jsem neviděl, ale ten jsem viděl třeba třikrát. Že to je
1: a nevíš, a sériu?
0: Nevím, ale napiš tam, je to Emília a Andrejka, podle mě.
1: Emília a Andrejka.
0: Emília a Andrejka.
1: Takže tip pro všetkých, to si chcete pozrieť, bizár za
0: mňa. Papa Finn je super.
1: No a pozeráváš nějaké takéto akože bizarné shows? No, například reality show a tak, bo to taky bizár.
0: Reality shows, to mi moc jako nejde, no. To mi moc nejde, jako je to právě asi málo bizarní na to, abych na to koukal, no. Nebo jakože někde jako si třeba dám tu výměnu, ale jako to je fakt jako jednou za uhrák. A nevím, no. Třeba jako, že jsi koukal na nějaký Survivory nebo na něco takového. Jako
1: to zrovna není bizár.
0: Jo, no to není, no. Jako, ale to tak co možná... teda bizár, jako.
1: Já nevím, ta Růža pro nevestu celkom.
0: Jo, tak ta
1: tam
0: to nemám.
1: Jako,
0: na to,
1: že...
0: ne, tak na to zase nemám. To už je takový bizár, že... Nevím, no.
1: Tam je docela.
0: Hele, kouká na to mladá a jako nutí mě do toho a možná tomu někdy podlehnu, ale zatím se to nestalo.
1: Tam byly dobré hlášky, teda mali nějaký vědomostný test a pýtali se, že čo je těžší, že či kilo cukru alebo kilo železa. A holky
0: no,
1: určitě kilo železa.
0: To je jasný, železo, že? To je jasný.
1: Vyšlo tipné. No dobré, pojďme se presunout na tvoj prvý solový album. Rakeťák.
0: Yes. Tematicky tady.
1: Tematicky. Takže ono to celkovo mi príde, keď jsem se pozerala, jako čo se týká nějakých fitov alebo hosťovačiek, tak celkovo mi príde, že si taky trošku jako keby odstrihnutý od té scény, ne? Že vy si držíte tu svoju partičku.
0: Jsem, protože já si na tom jako docela zakládám. My jsme si jako vždycky říkali, že, nebo jako to byla ta asi filozofie toho, že si nechceš dělat fame přes jako větší jména nějak, že daleko jako lepší pocit to máš, když si to jako vydobudeš jako sám, tu fanbase. Což jako samozřejmě na tom albumu mám jako feed od Řezníka, ale to je zase něco jiného, že to je člověk, který ho jako absolutně cením, hlavně po jeho jako filmový stránce, filmový tvorbě a tak, to je prostě věc, na kterou jsme přesně s Cedlem jako vyrostli. To je jako nejvíc, takže to jsem si prostě odpustit jako nemohl, rozumíš?
1: Mám tu citaci tvoju. S Řezníkem jsem chtěl něco udělat už dávno, jelikož je to jeden z mála lidí v Česku, kterého cením.
0: Jasně no, tak je to je vlastně ono.
1: Je někdo další, koho ceníš ze scény?
0: Ale jako momentálně se týče rapu, jako asi jako mám rád nějaký lidi, ale zase ne tak, že bych je tady jako vyjmenoval, že je vyloženě cením.
1: Okay.
0: Jako kromě kluků od nás samozřejmě, ty cením. Mám rád přesně, jako hele dobrý, mám rád přesně HDS, mám rád Řezníka. A jako jsou lidi, kteří se jako poslechnou třeba, ale že bych jako se na tom ujížděl, tak jako to třeba ne. No.
1: Ale pustíš si například, nevím, keď Izo vydá něco, abo Shein,
0: To se nepouštím. Hele, Smeka jsem jako měl hodně rád. Jako vlastně Fudo docela mám rád, i když taky vlastně není co teďka vydá, protože přesně se jako po tu českou scénu jako moc nezajímám. Ale jako na Smekovi jsem samozřejmě taky jako docela vyrost. Jako, že byl jsem třeba na 4 jeho koncertech a tak minimálně. A užíval jsem si to, že to byla jedna z mála shows, kde jako ty lidi fakt jako měli jako mošpity a hypely, což jako jsem v tu dobu hodně vyhledával. Takže jako jo, já spíš jako cením ty lidi za nějaký věci, které dělali dřív, protože jsem to poslouchal, ale co se děje teďka jako v Česku, tak o tom jako přehled nemám. Takže nedokážu říct, koho teďka cením a koho ne. Takže...
1: A co slovenská scéna, o to je něco věš?
0: Ne, tuším vůbec.
1: Vůbec?
0: Netuším.
1: A nějakého vlastně tam nemáš
0: vůbec
1: na Slovensku?
0: Hele, nemám vůbec. Vůbec netuším. Nebo jak, ne, fakt nevím.
1: No
0: jako znám jako lidi ze Slovenska, ale ne, neposlouchám to, víš co.
1: No a keď například jdeš na festiák, dejme tomu to zrčeku, kterému se ještě dostaneme a tak, kde je polovica scény, tak jako pofiliš tam s těmi lidmi, alebo
0: se
1: držíš bokom?
0: Tak jasně ne, ale tak když tam budu s těma lidma, tak naopak se s nimi třeba poznám, že jo. A tak nebo takhle, jako přesně radši bych si vždycky,

0: s těma lidma třeba, no vlastně kecám, počkej, cením Payna a cením Iceho ještě z téhle scény.
1: Okay,
0: tak ty cením. To jsem vynechal, nechápu jak, ale dobrý, tak ty cením, ty se jako poslechnu rád. A vlastně máme připravený projekt s Paynem.
1: Tak?
0: No s Icem třeba taky něco vznikne, uvidíme. Ale to, takže to jsou lidi, který máme jako rád. A samozřejmě, když budeme felit na Zrče, tak s nima pofelím. Třeba se tam i s někým domluvím na nějakém featu, ale rozhodně to nebude do té doby, než si s někým dám pivko a poznám, jaký doopravdy je. Takže tak.
1: Takže prostě ti záleží na tom, abyste si sádli ludsky.
0: Jasně, přesně. Já nemůžu poslouchat nikoho, kdo mě jako osoba, to prostě to nedá.
1: Rozumím tomu. Každopádně, čo ma u teba prekvapilo, tak človek by čakal tým, že vlastne žiješ tým bizárom, je to pre teba podstatné, tak človek by čakal, že počúvaš aj takú hudbu, ale vlastne si ma prekvapil a počúvaš rôzne veci, takže poďme sa mrknúť na to, ako to vyzeralo v Carforway cestou do Roxy.
0: Okay. Ako hodne toho, když sa tak niečo vibím v aute, tak si pustím třeba Monkey Business nebo J.A.R. Okay. starý, abych si trošku jako odpočinul od toho rapu všeho. To asi jedu hodne.
1: Pečo?
0: To je Monkey Business, Fairy Tail. Takový dout a pak ti to jede dobře, víš právě. Takže tak.
1: A jestli zpěváš v autě a tak?
0: Docela jo. Ale nechtěj to pomně, že teď já zpívám.
1: Tak až píš to v té pesničky.
0: Jo, jasně. Mám jako rád funky hodně, no. To je super. Docela jsem vyrost na Monkey Business a tak, takže... Mankáče znáš teda vůbec?
1: Jo, znám. Byl jsi na nich?
0: Hele, nikdy, vlastně když jsem byl asi menší, tak mě na to nějak vzali rodiče, hrát na nějakém festivalu a vlastně byl fascinovaný z toho, že uprostřed toho koncertu Matěj Rupert si sundal kalhoty, všechno, měl prostě jenom černý tanga a začal jako chrlit prostě oheň jako na lidi, tak jako z toho jsem měl velký
1: zážitek. Počkej, jakože odkiaľ ten oheň chrlil?
0: No normálně, jak máš takový dvě chrliči ohně, napiješ se, že nějaký ty hořleviny. A pak jako chrlíš ty, no víš co.
1: A to jsi zkoušel
0: někdy? Cirkus a hele, neskoušel.
1: Zkoušeli
0: jsme různý věci, ale na tohle to ne.
1: Právě, to jsi mohli teraz na ten cirkus.
0: No jasně, no. Hele, dobrý nápad.
1: Máš čas ještě na
0: trénovat. Já bych se bál, že mi to dopotuje do žaludku a chcítnu, že jo.
1: Musíš teda nějakému profikovi někde to naučí, víš, že úplně samouk v tomto...
0: Tak jako to rovnou můžu začít polikat meče, ty vole, a všechno jako výsledky.
1: No do příštího roku.
0: Ale ono to nemá daleko k tomu, co tam děláme už teďka, takže docela chvíli.
1: No a co tam děláte za všechno?
0: Hele, různě jsou tam nějaký skákání do lidí non-stop, většinou tam jsou nějaký...
1: Liliputi,
0: přesně tak jako stále držíme rekord, že jo, co se bude. To ještě nikdo tak nějak oficiálně nepřekonal, ale měl by, vyzývám.
1: Jaromíra Nohavicu od včera Kometa.
0: Nohavicu to asi taky jedem těžce, to zkýkám. Co od Nohavici?
1: Kometa, včera jsem to...
0: Kometu?
1: Ne, to je od Nohavice Kometa.
0: Kometa je dobrá, no, a tak to je taková smutná, veď?
1: No.
0: Kometa. A co třeba takovou jizvu na rtu?
1: Jizva na rtu je nádherná.
0: No, že jo.
1: To je krásná. Počkej, já to
0: zjistím.
2: Ráno mě probouzí tma, sahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, jestli mám ještě štěstí, nebo je po mně a já mám voskované.
0: To je hlas, veď?
2: Ráno, co ráno, stejné.
1: A ty texty?
0: Jo, to je písničkář, no, pořádný. Škoda, že byl trošku STBák, ale jako dobrý.
1: Krásné.
0: Nádhera, ne?
1: Byl jsi na něm někdy?
0: Chtěl by se smát, ale mám úsměv v Mickey Mouse. Ráda bych zrušil. Jo. Cože?
1: Byl jsi na něm?
0: Nebo? Já ne, možná jako když jsem byl menší, ale to se jako nepamatuji. Asi jako v mauzoleu, ve
1: frontě na mumii mám kruhy pod... Tak pojď nám dať teraz něco z zahraničního repu, čte teraz
0: baví. Zahraničního, ok, ale já mám rád hodně Young Nadyho. To je frajer. Podařilo se mi, že jsem na něm byl na festivale Cloud nějak rok nebo dva zpátky, tak to byl jako takový můj velký zážitek.
1: Okay.
0: Kde jsem teda mimochodem viděli Bobbyho Šmurdu a tyhle jste jako jména, což...
1: Čeká to, kde je ten Cloud?
0: Hele, v Polsku se to dělalo. V Polsku ve Varšavě normálně. Jako na moc takovýhle velkých festivalech jsem nebyl, takže tohle pro mě byl jako velký zážitek. Celkově vlastně ani moc nechodím na koncerty někoho jiného než na ty naše, což bych měl změnit teda. Takže tohle to bylo velký, jo.
1: Takže tak se to vyzeralo v autě, jsme zpět v Roxy a ty už si na začátku rozhovoru vravil, že tu se děli šialené věci, konkrétně hádzanie Lilliputom do diaľky.
0: Házenie Lilliputom do diaľky.
1: A to je presne ten rok 2023, v ktorom sa zrovna nachádzame. A, takže ste sa zapísali do Českej knihy rekordov. Najdlhší hod Lilliputom priamo tu na stage. A bolo to 19.3.2023.
0: Domácí úkol, ako to je.
1: Týpek merial 130 cm a hodili ste s ním viac než 3 metre, takže
0: tak,
1: poďme sa
0: tak
1: na to pozrieť, ako to vyzeralo.
3: Když se nás někdo v agentuře Dobrý den zeptá, jaký nejbizarnější
0: to na Instagram vlastně.
3: České databanky rekordů dostali, tohle je určitě jeden z adeptů. V rámci tohohle koncertu totiž došlo v pražském klubu Roxy k nejdelšímu hodu Lilliputem. Dominik Balek hodil Lukáše Přidala do vzdálenosti rekordních 307 cm.
0: Jo, zabil.
3: Házený
0: na to, že to házel prakticky z místa, tak jako, to je dobrý.
3: A vážil 50 kg.
0: Paráda.
1: Ty si to zkúšal tiež? Toto byla zkrátená verzia rozhovoru a pre celý rozhovor nabiehajte na náš YouTube kanál, na náš repový kanál O Black, alebo na streamovací platformy.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba horščík Natios s vitaminem B6 nebo kloubní výživu Alavis pro přirozenou podporu kloubní chrupavky. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Horščík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace horščíku a vitamínu B6.
2: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
1: Magnum Bonbon. Dokonalé sousto navržené skutečnými mistry. Stvořeno pro požitek.
0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
2: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Jak to řešit? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Dvojí efekt pro štíhlou linii. Forfemina Slim. Značka, které ženy důvěřují.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola Originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Kaufland.
4: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
5: Víc pro každý den. Léto, slunce, kick. Nové styly pro vaše léto. Už od 99 korun. Objevte naše trendy soupravy pro každý den a pro zvláštní momenty. A mnohem víc ve vaší prodejně. Kick. Víc, než si myslíte.
6: Zubní pasta, která toho umí víc. Nový Lakalut Active Plus s plus vyšší koncentrací aktivních látek. S Lakalut Active Plus mám zubní pastu, která pomáhá proti zánětu dásní.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
9: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
10: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
11: Třeba právě teď.
12: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
13: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
14: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
15: Můj táta je trochu prdlej. No fakt. Ale když se něco stane, všechno zachrání. Vždycky uklidí, když něco vyliju. A když jsem nemocná, je to nejlepší doktor. Někdy je fakt bláznivý. Ale já ho mám nejradši na světě. Linteo, pro váš klidný domov.
16: Je dobré vědět, že si můžete dovolit na chvíli zastavit a být na blízku dětem, když vás potřebují nejvíc.

0: Proto teď s životním pojištěním Flexi nabízíme 500 000 korun navíc při diagnóze cukrovky prvního typu. Kooperativa. Pro život, jaký je.
1: Krok 1. Připrav si svůj nápoj jedním dotykem.
2: Okay.
1: Krok 2. Není žádný krok 2. To je vše. Teď si to užij. De'Longhi. Není to jen perfektní, je to perfetto.
3: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
4: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
5: Ty prďo.
6: Wow.
7: Prosím.
4: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
8: Akorát ho chytit.
9: Zaujímavé.
4: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Kuře bez drobů a dvě čtvrtky u nás, kilo za 69,90, máslo Česká chuť s apkou za 26,90 a Kinder čokoláda za 29,90. Albert.
2: Magnum Bonbon. Dokonalé sousto navržené skutečnými mistry. Stvořeno pro požitek.
3: V Globusu nyní kávové kapsle Nescafé Dolce Gusto za 119,90 nebo kuřecí stehenní řízky XXL kilo za 109,90. Díky, že svými nákupy přispíváte na 30 vozů pro konto bariéry. Globus.
4: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. Patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota, to je Persil.
5: Pořádně si zaběhat, to se vyplatí. Již od čtvrtka v Lidlu produkty Krivit. Funkční top nebo tílko za 39,90. Běžecká obuv za 269,90. A funkční šortky nebo kraťasy za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Vysušuje vám teplo vlasy? Nový krém Pantene Heat & Glow. Naše složení díky teplu uvolňuje 4x více živin pro V. Proměňte suché vlasy v hydratované. Udělejte z tepla svého spojence. Pro hebké, lesklé a zdravé vlasy. Non-stop hydratace aktivovaná teplem. Pantene.
7: Zahradník Karel se svojí ženou Gábinou, sportovec Luděk a kamarádky Jitka a Linda žijí spokojeným životem. Škoda, že občas podceňují rizika, která je obklopují. Myslí si totiž, že se jich netýkají. Omyl. Klíšťová encefalitida se týká nás všech. Nechte se očkovat nebo přeočkovat včas vakcínou FSME Imun.
8: Mrkněte, jestli není čas se nechat přeočkovat.

0: Margot. Tak chutná dovolená. Ochutnej novinku Margot Mini v příchutích mango s kokosem a bílá s karamelem.
1: Víc pro každý den. Léto. Slunce. Kik. Nové styly pro vaše léto. Už od 99 korun. Objevte naše trendy soupravy pro každý den a pro zvláštní momenty. A mnohem víc ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
2: Můj táta je trochu prdlej. No fakt. Ale když se něco stane, všechno zachrání. Vždycky uklidí, když něco vyliju. A když jsem nemocná, je to nejlepší doktor. Někdy je fakt bláznivý. Ale já ho mám nejradši na světě. Plinteo. Pro váš klidný domov.
3: Ten den změnil úplně všechno.
4: Ničeho nelituju. Udělal bych to znovu.
5: Všechny stopy vedly na jedno místo.
6: Bydlím vedle, ale co mě sem prostě táhne? Popcorn?
7: Záhada, co?
8: Ty už mě nemiluješ?
9: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
10: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
11: Voltaren. Oficiální licencovaný produkt UEFA Champions League. Sport na vrcholové úrovni a nebo jen tak pro radost s vašimi blízkými. Když udeří bolest, může vás zastavit. Voltaren Forte a Voltaren léčivá náplast poskytují protizánětlivý účinek, který působí přímo v místě bolesti pro dlouhotrvající úlevu. Voltaren. Nedovolte bolesti vyřadit vás ze hry.
12: Je dobré vědět, že si můžete dovolit na chvíli zastavit a být na blízku dětem, když vás potřebují nejvíc. Proto teď s životním pojištěním Flexi nabízíme 500 000 korun navíc při diagnóze cukrovky prvního typu. Kooperativa. Pro život, jaký je.
13: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
14: A nyní vyzkoušejte novinku s bohatou vůní květin a orientálním dotekem. Zakoupíte exkluzivně v Kauflandu.
15: V Jisku najdete vše, co dělá domov domovem. Sleva až 70% na kancelářské a herní židle nebo sleva až 65% na jídelní nábytek. Jisk. Scandinavian Sleepin' and Livin'.
16: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
17: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
18: Paprika červená, kilo u nás, apkou za 44,90, Madeland plátky s apkou za 26,90 a kozel 11 za 15,90. Albert.

0: Přivítejte Adama Mišíka,
1: Monikuba Gárovou,
0: Jakuba,
1: Rybo,
0: Tomáše Zástěru,
1: Mikýř,
0: Tereza,
1: Maškova,
0: René Dán,
1: Monika Tymkova,
0: Petr,
1: Švancara,
0: Martin,
1: Hrada.
2: Jsme přátelé?
3: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
4: Nálikový látky až po samotným přelnu.
5: Správně, jsi šikulka.
6: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
7: Pojďte se podívat.
8: Dej do ní svoji navíječku.
9: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
10: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
11: Yoga, hudba a zpomalení pod širým nebem. Příjemný relax vám přeje Body and Soul. 30. května v Botanické zahradě.

0: A jdeme na to. Startuje osmnáctka. Jak udělat máj? Všechny erotické hračky, to jsme my.
1: E-kondomy.
0: E-kondomy.cz. Právě teď začínáme přiostřovat, takže šup šup do Hajan. Tento pořad fakt není vhodný pro děti a mladistvé.
2: Julian FM Štekl uvádí Naked Attraction. Centrum slasti a touhy.
3: Aj.
2: Kde je největší pokušení? Stojí ti bradavky, kvůli mně nebo kvůli holkám?
4: To může být jenom holkama.
2: Jak podle? Umí s ním hýbat?
4: Toro.
3: Promiň.
2: A nakonec odloží oděv i ten poslední. Tak řekni, pro koho ses rozhodla?
4: Naked Attraction, Německo.
2: Vítejte v Naked Attraction a jsem rád, že jste se k nám připojili. Pokud jste tu dnes poprvé, žádný problém. Pravidla vám rychle vysvětlíme. 5 barevných boxů s velmi vzrušujícími nahými krasavci a naše nezadaná rozhodne, kdo na konci půjde na rande.
3: Takže nejvíc se mi na mém těle líbí ještě pořád tohle. Jsou sice už trochu starší, ale pořád jsem s nimi velmi spokojená. Jsem Sabrina, je mi 33 a jsem z Rakouska. Pocházím z Vídně. Mám dvě děti, téměř 3leté a téměř 6leté. Jsem v domácnosti, ale není samozřejmé, že bych každý den byla zalezla v kuchyni a vařila pro tátu a děti. Takže je třeba to náležitě ocenit. Když mám čas pro sebe, často se krášlím, i když zrovna vyzvedávám děti ze školky. Jen pro sebe, abych se zase cítila lépe. Moc ráda tančím a cvičím. Občas si také zajdu do karaoke baru. V životě mi samozřejmě chybí mít vedle sebe toho správného partnera, se kterým bych si mohla povídat. Užívat si den, být spolu, mazlit se. Fyzická přitažlivost mezi mnou a mužem samozřejmě musí být, zejména na začátku. Musí to být tak, že vejde do dveří a já mám chuť se na něj vrhnout. U muže je pro mě důležitá výška. V žádném případě mi neměl být menší než já. Musí tam dole být oholený, třídenní strniště je taky v pořádku, ale musí být upravený. Musí mít pěkné zuby. To je velmi důležité. A když se na mě muž podívá, musí to zkrátka udělat bum. Do Naked Attraction se těším prostě, protože mám naději, že najdu muže, který se ke mně perfektně hodí.
2: Sabrino, moc mě těší, že jsi dneska tady. Pocházíš z Vídně.
3: Jsem z Vídně. Taky mě těší být tady.
2: Miluju Vídeň už 4 roky sama, se 2 dcerami.
3: Je to tak.
2: Proč jsi sama?
3: No, ten pravý se nehledá snadno. A zvlášť se 2 dětmi. Sice nejsem tak náročná, ale v životě je to prostě taky jinak.
2: A jakého muže dnes hledáme?
3: Takže nemůže být menší než já. Ale nemusí se bát, nebudu vyšší než on, protože teď s dětmi už skoro nenosím podpatky. A ano, musím...

0: na sebe dbát.
1: Tak se dnes nechme trochu unést a podíváme se, co jsme pro tebe nebo pro vás všechny připravili.
0: Na to se těším, nechám se překvapit.
1: Proto říkám, podíváme se. Milá Sabrino, teď máme 5 boxů. Zelený, modrý, červený, žlutý a fialový. A o tom je naše hra. Začneme spodní částí těla, pak přejdeme k horní části a nakonec k obličeji. Už se těším, doufám, že i ty.
0: Moc.
1: Ale víš, že po každém kole se musíš s jedním rozloučit, dokud na konci nezůstanou 2. A pak tě také uvidíme svlečenou, takže bych řekl, že začneme. Milí muži v boxech se již těší, až ukážou svoji spodní část.

0: Tak Sabrino, ke kterému boxu půjdeme blíž?
1: Myslím, že mě zaujal modrý.
0: Tak jdeme k modrému. Můžeš klidně až na dosah.
1: To tetování mě trochu zmátlo.
0: Smajlík. Kromě tetování, které budu muset trochu probrat, tu můžeme vidět i kroužek na penis. Líbí se ti kroužky?
1: Já tohle znám jenom při sexu.
0: Jako třeba i teď?
1: No, tak rychle na to tedy nepůjdeme. Ale já to znám jenom jako, aby byl déle stopořený, nebo mám špatné informace?
0: Taky myslím, že je to na delší stopoření. Otázka je, pane v boxu, nosíte to pořád? Aha, tak pořád to nenosí.
1: V kalhotách to musí být nepříjemné.
0: Ale jinak je oholený, to se ti líbí?
1: Oholený je super.
0: Čili se nám to líbí?
1: A to je opravdu dost dobré, ale ten kroužek mě trochu mate. Jinak dobré.
0: Tak bych řekl, pojďme k červenému. Tady jsme už viděli hodně. A, tetování.
1: Ano.
0: Líbí se ti?
1: Tohle? Líbí. Jen myslím, že ho má malého.
0: Vážně, je malý. Jinými slovy, bylo by to již jakési vylučovací kritérium?
1: Ano i ne. Člověk druhého nepozná tak hned.
0: Seznámila ses už někdy s takovým mužem, než došlo na ostatní?
1: Ne, ale přijde mi dobré nekupovat zajíce v pytli.
0: Upřímně, mně to taky přijde super. Člověk může hned říct tak nebo tak. Perfektní.
1: Taky mi to přijde skvělé. Silné, svalnaté nohy.
0: To znamená, že to by šlo, jak říkají Vídeňáci, sedí to? Tak, přejdeme ke žlutému.
1: Tak jo.
0: Tady vidíme něco extra. Pubické ochlupení.
1: Ano, velikostí je, myslím, perfektní.
0: Velikostí čeho?
1: Výškou těla.
0: A, výškou těla, promiň, ano, ano, ano.
1: Ale má trošku méně, koukej.
0: Jo, dobře.
1: Jednoznačně moc, ale to se dá.
0: Mám nahoře holicí strojek, v nejhorším to pak můžeme.
1: Taky ho mám.
0: Asi bychom měli rychle přejít k fialovému. Jinak to tady bude všechno takové napínavé. Takže máme tu další exemplář a já vidím jemné, křehké ruce.
1: Jak koukám, první mě napadne, že je pro mě málo mužný.
0: A z čeho tak soudíš?
1: No podle toho, jak stojí.
0: Aha, no dobrá, jdeme k zelenému. Zelený mi hned padl do oka. Nevím, jak to bě, tak myslím, že se podíváme.
1: Velmi mužný. Jediné, čeho jsem si všimla, oholené nohy.
0: Ale můžeme si hned odpovědět, kdyby se holil míň, je to v pořádku? Někteří muži tolik chlupů nemají, je to dobré? Málo nebo hodně chlupů na nohách? Co se ti líbí víc?
1: No, tak muži s oholenýma nohama se mi vůbec nelíbí.
0: A co říkáš tomu šourku?
1: Myslíš, jak je nesouměrný?
0: No, mně to tak připadá.
1: No to mi nevadí, vlevo trochu odsaju a budou stejné.
0: Odsaješ a levá bude stejná.
1: Budou prostě zase stejné.
0: To je úžasné. Pak bych řekl, že uděláme krok zpět, Sabrino, a teď bychom měli dospět k prvnímu rozhodnutí. Totiž, kterého z pánů chceš poslat domů? Povídej.
1: Je to těžké rozhodnutí.
2: Jak udělat máj? Všechny erotické hračky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Kuře bez drobů a dvě čtvrtky u nás, kilo za 69,90, máslo Česká chuť s apkou za 26,90 a Kinder čokoláda za 29,90. Albert.
2: Magnum Bonbon. Dokonalé sousto navržené skutečnými mistry. Stvořeno pro požitek.
3: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba horščík Natios s vitaminem B6 nebo kloubní výživu Alavis pro přirozenou podporu kloubní chrupavky. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
4: Zahradník Karel se svojí ženou Gábinou, sportovec Luděk a kamarádky Jitka a Linda žijí spokojeným životem. Škoda, že občas podceňují rizika, která je obklopují. Myslí si totiž, že se jich netýkají. Omyl. Klíšťová encefalitida se týká nás všech. Nechte se očkovat nebo přeočkovat včas vakcínou FSME Imun.
5: Mrkněte, jestli není čas se nechat přeočkovat.
6: V Globusu nyní Gambrinus desítka, půl litru za 12,90. Nebo Jar Platinum Plus, 125 kapslí za 649,90. Díky, že svými nákupy přispíváte na 30 vozů pro konto bariéry. Globus.
7: Vysušuje vám teplo vlasy? Nový krém Pantene Heat & Glow. Naše složení díky teplu uvolňuje 4x více živin pro V. Proměňte suché vlasy v hydratované. Udělejte z tepla svého spojence. Pro hebké, lesklé a zdravé vlasy. Non-stop hydratace aktivovaná teplem. Pantene.
8: Pořádně si zaběhat, to se vyplatí. Již od čtvrtka v Lidlu produkty Krivit. Funkční top nebo tílko za 39,90. Běžecká obuv za 269,90. A funkční šortky nebo kraťasy za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: chutná dovolená.
1: Víc pro každý den. Léto, slunce, kick. Nové styly pro vaše léto. Už od 99 korun. Objevte naše trendy soupravy pro každý den a pro zvláštní momenty. A mnohem víc ve vaší prodejně. Kick. Víc než si myslíte. Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui. Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. A teď? Silný proti nejodolnějším skvrnám díky patentované technologii Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
2: Ten den změnil úplně všechno.
3: Ničeho nelituju. Udělal bych to znovu.
4: Všechny stopy vedly na jedno místo.
5: Bydlím vedle, ale co mě sem prostě táhne? Popcorn?
6: Záhada, co?
7: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
8: Můj táta je trochu prdlej. No fakt. Ale když se něco stane, všechno zachrání. Vždycky uklidí, když něco vyliju. A když jsem nemocná, je to nejlepší doktor. Někdy je fakt bláznivý. Ale já ho mám nejradši na světě. Plinteo. Pro váš klidný domov.
9: JISK nabízí vše pro to, abyste se vyspali do růžova. Sleva až 70% na přikrývky a polštáře. Nebo sleva až 70% na madrace. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Voltaren, oficiální licencovaný produkt UEFA Champions League. Sport na

0: vrcholové úrovni? A nebo jen tak pro radost s vašimi blízkými? Když udeří bolest, může vás zastavit. Voltaren Forte a Voltaren léčivá náplast poskytují protizánětlivý účinek, který působí přímo v místě bolesti pro dlouhotrvající úlevu. Voltaren. Nedovolte bolesti vyřadit vás ze hry.
1: Je dobré vědět, že si můžete dovolit na chvíli zastavit a být na blízku dětem, když vás potřebují nejvíc. Proto teď s životním pojištěním Flexi nabízíme 500 000 korun navíc při diagnóze cukrovky prvního typu. Kooperativa. Pro život, jaký je.
2: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Paprika červená, kilo u nás, apkou za 44,90, Madeland plátky s apkou za 26,90 a kozel jedenáctka za 15,90. Albert.
4: 18.
5: Přivítejte Adama Mišíka,
6: Moniku Bagárovou,
5: Jakuba,
6: Rybo,
5: Tomáše Zástěru,
6: Mikýř,
5: Tereza,
6: Maško,
5: René Dan,
6: Monika Tymková,
5: Petr,
6: Švancara,
5: Martin,
6: Hrana.
7: Jsme přátelé?
8: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
9: Návykový látky až po samotným přelnu.
10: Správně, jsi šikulka.
11: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
12: Pojďte se podívat.
13: Nech do ní svoji nabíječku.
14: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
15: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
16: Ještě nemáte dost? Tak pokračujem.
17: Jak udělat máj... Všechny erotické hračky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz.
18: Kterého z pánů chceš poslat domů? Povídej.
19: Je to těžké rozhodnutí. Kvůli výšce se musím rozloučit s červeným boxem.
18: Proč s červeným?
19: Je moc malý.
18: Příliš malé i na její výšku. Tohle je Flynn, 34 let, z Weilheimu. Podívejte se, jaký je to muž. Chtěl jsem ti to moc a moc říct. Gratuluju. Přeji hezký večer. Ano, škoda, ale možná přijdeš příště. Děkuju moc krát.
20: Není to příjemný pocit, když vás vyhodí jako prvního, ale zazněla spousta komplimentů. Takové zážitky z rande nemáte každý den. Proto jsem vážně rád, že jsem to mohl zažít. A rád bych si to zopakoval.
18: Pánové, buďte připraveni, je čas na horní části těla. Které tělo se ti nejvíc líbí? Které tě nejvíc oslovuje?
19: Zelený box.
18: Zelený? Tak jdeme k zeleném. Co tě oslovilo jako první?
19: Čím je muž vyšší, tím mi připadá mužnější.
18: Pravda. Je prostě ten, který...
19: Ochranář. Musí mě chránit. Nezáleží, jestli je muž víc vytrénovaný. Měl by být prostě hezký na pohled a měla bych se k němu cítit přitahovaná. A myslím, že tady je to všechno v pořádku.
18: Dobrá, tak se koukneme na ty ostatní. Půjdeme k našemu smajlíkovi.
19: Ano.
18: Tady máme trochu chlupatou variantu.
19: No tak to bych mu vrazila do ruky holítko.
18: Dobře. Pane, můžete si potom oholit hrudník? Podívej, každý by udělal, co mu řekneme. Takhle to mám nejradši. A co bradavky? Zelený je má trochu větší, taky mají tendenci se mu postavit. Modrý má trochu menší.
19: A bradavky mají cucat muži mě, ne já jim, takže bradavky jsou v pořádku.
20: Sabrinina obliba hrátek s bradavkami má dobré důvody. Aktivují se stejné oblasti mozku jako při sexu. Podle nejnovějších studií může třetina všech žen dokonce vyvrcholit pouhou stimulací bradavek. A muži se mohou také vzrušit, protože i jejich prsa jsou považována za erotogenní zóny. Takže vyndejte ruce z kalhot a jděte na to.
21: Gut.
18: Dobrá, tak toho necháme a koukneme na pána ve žlutém boxu. Líbí se ti, nebo musí chlupy taky pryč?
19: Tady těžko říct, ale při mazlení je to hezčí bez chlupů.
18: Dobře, milý žlutý, můžeš si také oholit chlupy na hrodi? Aha, to začíná být kritické. Dole ano, ale nahoře ne.
19: Ano, ale trochu moc chlupů.
18: No, jdeme k fialovému. Ten je podle mě hodně výrazný, hodně hubený a bez chlupů na rukách i hrudi. Podle mě dokonalý.
19: No jo, ale vypadá nejistě. Už tím, jak stojí.
18: Ale proč myslíš? Myslíš, protože nestojí jako kolos? Jako muž? Skutečný muž?
19: No jo, trošku.
18: Fialový, jsi sebevědomý? Koukej, Sabrino, možná se trochu pleteš.
19: No, může být.
18: Jo.
19: Je to možné.
18: To bych řekl.
19: Jo.
18: Víš, zase přichází ta chvíle. Můj učitel matematiky vždycky říkal, že je to okamžik, kdy slon opustí vodu. Teď se dostáváme do složité situace, protože nám zbývají čtyři muži, ale teď se musíme s jedním rozloučit. Který box musí odejít?
19: Bohužel to bude žlutý.
18: A proč?
19: Kvůli těm chlupům.
18: A je to. Matias, 37 let, z Oberotu. Prosím, pojď k nám. Děkujeme za účast. Nelituješ trochu, Sabrino?
19: Myslím, že si i tak najde milou ženu. Přeju ti všechno nejlepší.
18: Děkuji za účast. Ahoj.
4: Chlupy zůstanou, kde jsou. Všechno zůstává tak, jak je. Rozhodně to byla zábava a myslím, že to byl skvělý zážitek. Rande by mi nevadilo, ona se mi celkem líbila. Proto jsem teď trochu zklamaný.
18: Takže, milá Sabrina, už jsme se rozloučili se dvěma muži, teď nám zbývají tři. Nyní nastává podle mě nejzajímavější situace, a sice tváře mužů. A proto bych chtěl říct, milí muži, zkontrolujte si své tváře, usmějte se na nás, co nejlépe umíte, protože teď odhalíme tváře. Podívejte se na ně. Jsou všechny rozzářené. Který box tě zaujal jako první?
19: Modrý.
18: Ano?
19: Ano.
18: Co tě na modrém nejvíc oslovuje?
19: Oči. Ano, má moc hezké oči.
18: A co ty, jak se tomu říká, tunely? Co ty na ně?
19: No, nejsou tak špatné, když nejsou moc velké. To je úplně v normě.
18: A má trochu vousy?
19: To je dobré, ukazuje to, že je mužný. Nechtěla bych žádného chlapečka.
18: Dobře. Podívejme se na fialového. Řekla bys, že může být sebevědomý?
19: Nevím, ale každopádně má hezké zuby.
18: A účes?
19: V pořádku, účes můžeme nechat.
18: Dobrá, půjdeme k zelenému. Zelený je velký, teda vysoký. Jak důležité jsou u mužů rty?
19: No, rty nejsou moc podstatné, hlavně, aby uměl líbat.
18: A myslíš, že zelený umí dobře líbat?
19: To bych řekla.
18: Taky bych řekl, milá Sabrino, koho teď musíme poslat domů?
19: To je těžké.
18: Popravdě, mně to teda taky přijde těžké.
19: A mám jen minimální důvod, ale jsem velmi sebevědomá žena a sebevědomého muže potřebuji. Proto je pro mě fialový až příliš nejistý.
18: Je to 30-letý Enrico. Enrico, pojď k nám. Moc děkujeme za účast. Byl jsi skvělý.
19: Těšilo mě.
18: Děkujeme ti za účast.
4: Cítím se poctěn, ale musím říct, že jsem rád, že si nevybrala mě. Vídeň je hrozná dálka, to bychom, jak říkám, museli udělat spoustu kompromisů, abychom se vůbec dali dohromady. Řekla, že nepůsobím sebevědomě, což vůbec není pravda. Jsem totiž velmi sebevědomý a pozitivní člověk.
20: A ukázat se nahý, to není jen tak.

0: Než se budeš muset rozhodnout mezi posledníma dvěma, samozřejmě chceme vidět, jak vypadáš nahá. Takže tě pošlu svléct a budeme se těšit, až se vrátíš. A určitě to bude stát za to, takže upaluj se svléknout a budeme se na tebe těšit.
1: Tak jo.
0: Čau. Pět pánů dělalo na Sabrinu oči, ale jen jeden z nich udělal bum. Proklestí si cestu k Sabrininu srdci Marcelova chlouba nebo zvítězí Patrik s nesouměrným šourkem? Teď přišel ten čas. Dva finalisté jsou Patrik a Marcel. Jak moc se těšíte na Sabrinu?
2: Já se těším vážně moc.
0: Ano?
2: No ano.
0: Jak se vám líbí jako typ?
2: Rozhodně, přesně můj typ, takže se do takové ženy můžu okamžitě zamilovat.
0: Máte děti?
2: Jo, mám dceru.
0: Dceru, jak je velká?
2: 4 roky.
0: A ty?
2: Bezdětný a ani už rodinu plánovat nemůžu. Jsem po sterilizaci, takže už žádné děti.
0: Ale to je v pořádku. Pak se můžete soustředit na jiné věci, než na dělání dětí. Chci říct ano, taky už se těším. Takže bych řekl, že tě vítám, Sabrino. Tak už jsem slyšel, že naši muži jsou rádi, že tě uvidí. Co na to říkáš, Marceli?
2: No nevím, kam se mám dívat dřív. Nádherná žena, velmi půvabná.
0: Patriku, co říkáš ty?
2: Sexy žena, k nakousnutí. Já doufám, že tvůj vzhled odráží také tvou povahu.
0: Oh, to bylo hluboké.
1: To slyším ráda.
0: Tak, kterého z těch dvou krasavců, Patrika nebo Marcela, bys chtěla vzít na rande? A koho teď pošleme domů?
1: Je to těžké rozhodnutí, protože Patrik je pro mě lepší z hlediska výšky. Ale Marcel se mi líbí víc s charizmatem.
0: To je těžká situace.
1: Ale musím se prostě rozhodnout, oba si vzít nemůžu.
0: Musíš se rozhodnout, Sabrina.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Kuře bez drobů a 2/4 u nás, kilo za 69,90, máslo Česká chuť s apkou za 26,90 a Kinder čokoláda za 29,90. Albert.
5: Magnum Bonbon. Dokonalé sousto navržené skutečnými mistry. Stvořeno pro požitek.
6: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba hořčík Natios s vitamínem B6 nebo kloubní výživu Alavis pro přirozenou podporu kloubní chrupavky. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
7: Zahradník Karel se svojí ženou Gábinou, sportovec Luděk a kamarádky Jitka a Linda žijí spokojeným životem. Škoda, že občas podceňují rizika, která je obklopují. Myslí si totiž, že se jich netýkají. Omyl. Klíšťová encefalitida se týká nás všech. Nechte se očkovat nebo přeočkovat včas vakcínou FSME Imun.
8: Mrkněte, jestli není čas se nechat přeočkovat.
9: V Globusu nyní kávové kapsle Nescafé Dolce Gusto za 119,90 nebo kuřecí stehenní řízky XXL kilo za 109,90. Díky, že svými nákupy přispíváte na 30 vozů pro konto bariéry. Globus.
10: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
11: Pořádně si zaběhat, to se vyplatí. Již od čtvrtka v Lidlu produkty Krivit. Funkční top nebo tílko za 39,90. Běžecká obuv za 269,90. A funkční šortky nebo kraťasy za 59,90. To se vyplatí.
12: Vysušuje vám teplo vlasy? Nový krém Pantene Heat and Glow. Naše složení díky teplu uvolňuje 4x více živin pro V. Proměňte suché vlasy v hydratované. Udělejte z tepla svého spojence. Pro hebké, lesklé a zdravé vlasy. Non-stop hydratace aktivovaná.

0: kokosem a bílá s karamelem.
1: Můj táta je trochu prdlej. No fakt. Ale když se něco stane, všechno zachrání. Vždycky uklidí, když něco vyliju. A když jsem nemocná, je to nejlepší doktor. Někdy je fakt bláznivý. Ale já ho mám nejradši na světě. Plinteo, pro váš klidný domov.
2: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota, to je Persil.
3: Voltaren, oficiální licencovaný produkt UEFA Champions League. Sport na vrcholové úrovni, anebo jen tak pro radost s vašimi blízkými. Když udeří bolest, může vás zastavit. Voltaren Forte a Voltaren léčivá náplast poskytují protizánětlivý účinek, který působí přímo v místě bolesti pro dlouhotrvající úlevu. Voltaren, nedovolte bolesti vyřadit vás ze hry.
4: Je dobré vědět, že si můžete dovolit na chvíli zastavit a být na blízku dětem, když vás potřebují nejvíc. Proto teď s životním pojištěním Flexi nabízíme 500 000 korun navíc při diagnóze cukrovky prvního typu. Kooperativa. Pro život, jaký je.
5: Ten den změnil úplně všechno.
6: Ničeho nelituji. Udělal bych to znovu.
7: Všechny stopy vedly na jedno místo.
8: Bydlím vedle, ale něco mě sem prostě táhne. Popcorn?
9: Záhada, co?
10: Ty už mě nemiluješ?
11: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
12: V Jisku najdete vše, co dělá domov domovem. Sleva až 70% na kancelářské a herní židle nebo sleva až 65% na jídelní nábytek. Jisk. Scandinavian Sleepin and Livin.
13: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
14: Paprika červená, kilo u nás, apkou za 44,90, Madeland plátky s apkou za 26,90 a kozel 11 za 15,90. Albert.
15: 18. Přivítejte Adama Mišíka,
16: Moniku Bagárovou,
15: Jakuba,
16: Rybo,
15: Tomáše Zástěru,
16: Mikýř,
15: Tereza,
16: Maškova,
15: René Dan,
16: Monika Tymkova,
15: Petr,
16: Švancara,
15: Martin,
16: Hrana.
17: Jsme přátelé?
18: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
19: Návykový látky až po samotným přelnu.
20: Správně, jsi šikulka.
21: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
22: Podívat. Nech do ní svoji nabíječku.
23: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
24: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
25: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
26: Ty brďo.
27: Prosím.
25: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
27: Akorát ho chytit.
28: Zaujímavé.
25: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.
29: Ještě nemáte dost? Tak pokračujeme.
30: Koho teď pošleme domů?
31: Je to těžké rozhodnutí, protože Patrik je pro mě lepší z hlediska výšky. Ale Marcel se mi líbí víc s charizmatem.
30: To je těžká situace.
31: Ale musím se prostě rozhodnout, oba si vzít nemůžu.
30: Musíš se rozhodnout, Sabrina.
31: Jen jeden mě ohromil víc. Potřebuji, aby mě ohromil, a to umí Marcel.
30: Tak je to Marcel. Milý Patriku, děkujeme, že ses k nám připojil. Měj se hezky a brzy na viděnou. A určitě se tam pro tebe nějaká ta žena najde.
32: Když nejdete na rande, jste zklamaní. Uměl jsem si dost dobře představit rande s tou ženou. To, že mě tak chválila, je vážně skvělý pocit, když vidím, co jiná žena říká o celém mém těle a také o oblasti genitálií. No, kdykoliv bych to udělal znovu.

0: Bylo to pro mě dobrá zkušenost.
1: Tak pojď, já jsem teď anděl lásky, abych řekl. Adame a Evo, jsem moc rád, že jste se našli. Užijte si rande a řekl bych, že mi pošlete pozvánku na svatbu, že? Ano.
2: Určitě.
1: Bavte se a děkuji, že jste se k nám přidali.
0: Jsem šťastný, že si mě Sabrina vybrala. Myslel jsem, že ve finále prohraju. Právě kvůli té výšce.
2: Ano, se svou volbou jsem spokojená. Jeho oči, povaha a chování rozhodly a myslím, že také ví, co chce.
0: Budu se snažit být tím, kým jsem a nepřetvařovat se, protože ženy to okamžitě poznají.
2: Těším se na rande. Nemůžu se dočkat, co mě čeká.
0: Ahoj, u tebe všechno dobrý?
2: Jasně, co ty?
0: Paráda.
2: Teď, když jsem se rozhodla pro Marcela, se moc těším, jak bude naše rande probíhat.
0: Páni, tobě to sluší. Jsi krásná. Ještě jednou díky, že jsi mě vybrala.
2: Doufám, že máš radost.
0: Připijem si ještě jednou?
2: Cílem schůzky bylo samozřejmě, abychom si dobře rozuměli, zůstali v kontaktu, znovu se setkali, dobře se sladili, no a bavili se.
0: Mým velkým problémem je můj přístup. Teď ti to řeknu, nejspíš řekneš, že dobře, jsi milý, ale... No,
2: povídej.
0: Pro mě není tak důležitá věrnost.
2: Takže otevřený vztah?
0: Jo, přesně tak.
2: Takže mít po boku svoji ženu.
0: Srdce patří jen mé ženě, přesně tak. Občas nějaké to dobrodružství.
2: Ale nebyl by kompromis třeba dobrodružství ve dvou?
0: To ne.
2: To bych řekla fajn. Ne sám, ale hned ve dvou.
0: Klidně, jasně.
2: Nikdy předtím jsem neměla otevřený vztah. Jestli je to pro mě možnost nebo ne, na to nedokážu odpovědět narychlo. No... Jak to vypadá, co se týče sexu, co tě baví?
0: Líbí se mi to trochu víc směrem k BDSM. To znamená vyzkoušet něco slany a biči. Něco jako 50 odstínů šedi. Možná i trochu tvrdší. Mazlení je pro mě úplné tabu.
2: No, myslím, že je hodně dominantní, že je v posteli rád pánem. S čímž bych ale neměla problém, to já dělám taky. Myslím, že bychom si spolu mohli hodně užít.
0: No, taky myslím. Umíš si představit ještě dneska večer někam zajít? Co myslíš?
2: Jasně.
0: Můj cíl dnes večer je určitě jít ven a bavit se s ní. Možná si potom v hotelu i pěkně popovídat. Takže jsem otevřený čemukoli a doufám, že ona taky. A vážně se těším. V každém případě.
3: Porande.
0: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Myslím, že chemie je správná. Dobře jsme si rozuměli, teď se ode mě hodně naučila a myslím, že se jí většina z toho líbila.
2: Ano, Marcel má na spoustu věcí trochu jiný názor, než jsem si myslela. Ale když se nad tím trochu zamyslím, nemyslím si, že je to tak špatné.
0: Takže bych řekl, že je tu určitě potenciál pro otevřený vztah na dálku. No, rád bych zajel do Vídně a uvidíme, jak se to tam bude vyvíjet.
1: Dnes jsem byl za kavalíra s růží lásky. Jsem rád, že jste byli opět u toho. A příště přinese Naked Attraction zase hromadu nahé krásy.
4: Pro stanici O vyrobila Good TV ve studiích Bear.
5: Tenhle a další vyostřený pořady si můžete přehrát už teď po stisknutí červeného tlačítka. Jak udělat máj? Všechny erotické hračky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz

know what? I'm done. When it gets like that.

0: Jak udělat máj? Všechny erotické hračky, to jsme my.
1: E-kondomy.
0: E-kondomy.cz.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Kuře bez drobů a dvě čtvrtky u nás, kilo za 69,90, máslo Česká chuť s apkou za 26,90 a Kinder čokoláda za 29,90. Albert.
4: Magnum Bonbon. Dokonalé sousto navržené skutečnými mistry. Stvořeno pro požitek.
5: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba hořčík Natios s vitaminem B6 nebo kloubní výživu Alavis pro přirozenou podporu kloubní chrupavky. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
6: Zahradník Karel se svojí ženou Gábinou, sportovec Luděk a kamarádky Jitka a Linda žijí spokojeným životem. Škoda, že občas podceňují rizika, která je obklopují. Myslí si totiž, že se jich netýkají. Omyl. Klíšťová encefalitida se týká nás všech. Nechte se očkovat nebo přeočkovat včas vakcínou FSME Imun.
7: Mrkněte, jestli není čas se nechat přeočkovat.
8: V Globusu nyní Gambrinus desítka, půl litru za 12,90. Nebo Jar Platinum Plus, 125 kapslí za 649,90. Díky, že svými nákupy přispíváte na 30 vozů pro konto bariéry. Globus.
9: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
10: Pořádně si zaběhat, to se vyplatí. Již od čtvrtka v Lidlu produkty Krivit. Funkční top nebo tílko za 39,90. Běžecká obuv za 269,90. A funkční šortky nebo kraťasy za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Vysušuje vám teplo vlasy? Nový krém Pantene Heat and Glow. Naše složení díky teplu uvolňuje 4x více živin pro V. Proměňte suché vlasy v hydratované. Udělejte z tepla svého spojence. Pro hebké, lesklé a zdravé vlasy. Non-stop hydratace aktivovaná teplem. Pantene.
12: Víc pro každý den. Léto. Slunce. Kik. Nové styly pro vaše léto. Už od 99 korun. Objevte naše trendy soupravy pro každý den a pro zvláštní momenty. A mnohem víc ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
13: Voltaren. Oficiální licencovaný produkt UEFA Champions League. Sport na vrcholové úrovni a nebo jen tak pro radost s vašimi blízkými. Když udeří bolest, může vás zastavit. Voltaren Forte a Voltaren léčivá náplast poskytují protizánětlivý účinek, který působí přímo v místě bolesti pro dlouhotrvající úlevu. Voltaren. Nedovolte bolesti vyřadit vás ze hry.
14: Můj táta je trochu prdlej. No fakt. Ale když se něco stane, všechno zachrání. Vždycky uklidí, když něco vyliju. A když jsem nemocná, je to nejlepší doktor. Někdy je fakt bláznivý. Ale já ho mám nejradši na světě. Linteo. Pro váš klidný domov.
15: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. A teď? Silný proti nejodolnějším skvrnám díky patentované technologii Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota. To je Persil.
16: Ten den změnil úplně všechno.
17: Ničeho nelituju. Udělal bych to znovu.
18: Všechny stopy vedly na jedno místo.
19: Bydlím vedle, ale co mě sem prostě táhne? Popcorn?
3: Záhada, co?
4: Ty už mě nemiluješ?
6: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.

0: chutná dovolená.
1: JISK nabízí vše pro to, abyste se vyspali do růžova. Sleva až 70% na přikrývky a polštáře. Nebo sleva až 70% na madrace. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Je dobré vědět, že si můžete dovolit na chvíli zastavit a být na blízku dětem, když vás potřebují nejvíc. Proto teď s životním pojištěním Flexi nabízíme 500 000 korun navíc při diagnóze cukrovky prvního typu. Kooperativa. Pro život, jaký je.
3: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Paprika červená, kilo u nás, apkou za 44,90, Madeland plátky s apkou za 26,90 a kozel 11 za 15,90. Albert.

0: trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
1: Ty prďo.
2: Wow.
3: Prosím.
0: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
3: Akorát ho chytit.
4: Zaujímavé.
0: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko. Jak udělat máj? Všechny erotické hračky, to jsme my.
5: E-kondomy.
0: E-kondomy.cz

0: Jak udělat máj? Všechny erotické hračky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Kuře bez drobů a dvě čtvrtky u nás, kilo za 69,90, máslo Česká chuť s apkou za 26,90 a Kinder čokoláda za 29,90. Albert.
3: Magnum Bonbon. Dokonalé sousto navržené skutečnými mistry. Stvořeno pro požitek.
4: V Globusu nyní kávové kapsle Nescafé Dolce Gusto za 119,90 nebo kuřecí stehenní řízky XXL kilo za 109,90. Díky, že svými nákupy přispíváte na 30 vozů pro konto bariéry. Globus.
5: Zahradník Karel se svojí ženou Gábinou, sportovec Luděk a kamarádky Jitka a Linda žijí spokojeným životem. Škoda, že občas podceňují rizika, která je obklopují. Myslí si totiž, že se jich netýkají. Omyl. Klíšťová encefalitida se týká nás všech. Nechte se očkovat nebo přeočkovat včas vakcínou FSME Imun.
6: Mrkněte, jestli není čas se nechat přeočkovat.
7: Pořádně si zaběhat, to se vyplatí. Již od čtvrtka v Lidlu produkty Krivit. Funkční top nebo dílko za 39,90. Běžecká obuv za 269,90. A funkční šortky nebo kraťasy za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Vysušuje vám teplo vlasy? Nový krém Pantene Heat & Glow. Naše složení díky teplu uvolňuje 4x více živin pro V. Proměňte suché vlasy v hydratované. Udělejte z tepla svého spojence. Pro hebké, lesklé a zdravé vlasy. Non-stop hydratace aktivovaná teplem. Pantene.
9: Víc pro každý den. Léto. Slunce. Kik. Nové styly pro vaše léto. Už od 99 korun. Objevte naše trendy soupravy pro každý den a pro zvláštní momenty. A mnohem víc ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
10: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo 5x bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro 5x zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.

0: Margot. Tak chutná dovolená. Ochutnej novinku Margot Mini v příchutích mango s kokosem a bílá s karamelem.
1: Voltaren. Oficiální licencovaný produkt UEFA Champions League. Sport na vrcholové úrovni a nebo jen tak pro radost s vašimi blízkými. Když udeří bolest, může vás zastavit. Voltaren Forte a Voltaren léčivá náplast poskytují protizánětlivý účinek, který působí přímo v místě bolesti pro dlouhotrvající úlevu. Voltaren. Nedovolte bolesti vyřadit vás ze hry.
2: V Jisku najdete vše, co dělá domov domovem. Sleva až 70% na kancelářské a herní židle nebo sleva až 65% na jídelní nábytek. Jisk. Scandinavian Sleepin and Livin.
3: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
4: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
5: Ten den změnil úplně všechno.
6: Ničeho nelituji. Udělal bych to znovu.
7: Všechny stopy vedly na jedno místo.
8: Bydlím vedle, ale co mě sem prostě táhne? Popcorn?
9: Záhada, co?
10: Ty už mě nemiluješ?
11: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
12: Je dobré vědět, že si můžete dovolit na chvíli zastavit. A být na blízku dětem, když vás potřebují nejvíc. Proto teď s životním pojištěním Flexi nabízíme 500 000 korun navíc při diagnóze cukrovky prvního typu. Kooperativa. Pro život, jaký je.
13: Můj táta je trochu prdlej. No fakt. Ale když se něco stane, všechno zachrání. Vždycky uklidí, když něco vyliju. A když jsem nemocná, je to nejlepší doktor. Někdy je fakt bláznivý. Ale já ho mám nejradši na světě. Lintel. Pro váš klidný domov.
14: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
15: A nyní vyzkoušejte novinku s bohatou vůní květin a orientálním dotekem. Zakoupíte exkluzivně v Kauflandu.
16: Když vidíte Albert, neporazitelné. Levnější nehledejte.
17: Paprika červená, kilo u nás, apkou za 44,90, Madeland plátky s apkou za 26,90 a kozel 11 za 15,90. Albert.
0: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou.

0: U sérii.
1: Prečo?
2: Wow.
3: Prosím.
0: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
4: Akorát ho chytit.
5: Zaujímavé.
0: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko. Jak udělat máj? Všechny erotické hračky, to jsme my.
6: E-kondomy.
0: E-kondomy.cz

I gave you my love. I gave you my love. I gave you my love.

Čas ubíhá pomalu, koukám do ulice, letadlo na nebi září. Kam asi míří, až lidi vystoupí, budou se opíjet na nočních plážích. Budou se milovat, svítí se horizont za mořem jako tvý víčka. Rád bych tvítilo, jak sochu z mramoru na slunci dlaněmi hýčkal. Tašky mám zvalený, nádobí v řezu se hromadí a kafe stydne. Říkám si odjedu, ale ne bez tebe na konci tohohle týdne. Něco mě tlačí, říká odejdi, zažij všechny ty místa. Tam, kde pak lodě vyráží do světa touhami vonící přístav. A ty právě spíš, tuším, co odpovíš. Až se tě zítra zeptám, jestli se mnou letíš pryč.

Horký jsou noci, jak písek na pláži, slyším ozvěny města. Myšlenky utíkají za tebou, nevím, jak s nimi, sáro, mám přestat. Já zažil tu stahy, co netíží, přichází jak vlny a zase mizí. Já bych pochopil, že je to iluze, co je mi kompletně cizí. Každá skladba brzy dohraje, naší si přehrávám věčně. Někdy člověk udělá chyby, i když je udělat nechce. Říkala si, v ráji narazíš na sebe, před sebou nedá se utíct. Měla si pravdu, bylo to šíleně bláhový a já to zkusil. Nejde mi tu spát, mám tě stále rád.

0: banka.
1: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
3: Co?
2: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
4: Máš už Allegro Smart? Super, protože Allegro Smart Weeks jsou v plném proudu. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultraslev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
5: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
6: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
7: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
6: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlepší.

0: Velké vítězství může začít malým gestem.
1: Už jsem myslela, že někoho máš?
2: Mám. Mbank.
0: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
3: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
4: Maximální úspora v Tetě. Jar tablety Domičky až 96 kusů za 399. Nebo kartáčky Curaprox 3 kusy za 229,90. A stovky dalších produktů s garancí ceny. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
3: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
5: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
6: Kate, pojistku prosím.
5: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
7: KFC Shakes. Tvůj shake, tvoje potěšení. Když to chceš pořádně rozjet, tak my tě brzdit nebudeme. KFC Drive-thru.
8: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslnivá čistota bez námahy.
9: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
10: Ahoj.
11: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
12: Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
13: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
14: Tatár pořádá Maxi Výprodej.
15: Tyjo, to je neskutečná šance.
16: Maxi Výprodej.
17: Objevte kouzlo focení s Xiaomi 15T s trojitým fotoaparátem a skvělou cenou.
18: Datart, opravdový elektrospecialista.

Řekni mi proč. Proč tady nejsi? Řekni mi proč. Se cítím tak sám. A všechny ty hvězdy, co na nebi svítí, mě dovedou domů, kde tě furt hledám. Strašně mi chybí ty naše půlnoční debaty a vždycky po koncertě, jak jsme si volali. A už je to dlouho, co tady nejsi, jak pomalu vyhasly všechny ty barvy.

maličku, je pomalu v pubertě. To trvalo chvíličku a teď už se maluje. A myslím, že za chvíli se beze mě obejde. A i když furt doufám, že si pak vzpomene, co teprve o díči. Miluje Messiho a miluje fotbal. To by tě bavilo. Jak když jsme koukali na mistrovství světa a vím, že bys byl ten nejlepší děda. A strašně ho mrzí, že jste se neznali. A někdy zas brečí, že nahoře spěchali. A teď z toho zbyly nádherný vzpomínky a ty naše večery a francouzský filmy a dům, co si postavil. Jsme tu tak šťastní. A i když ty momenty pomalu zhasly a furt budu zalejvat ty tvoje palmy, abys tu zůstal s náma už navždy.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Kuře bez drobů a dvě čtvrtky u nás, kilo za 69,90, máslo Česká chuť s apkou za 26,90 a Kinder čokoláda za 29,90. Albert.
2: Magnum Bonbon. Dokonalé sousto navržené skutečnými mistry. Stvořeno pro požitek.
3: V Globusu nyní Gambrinus desítka, půl litru za 12,90. Nebo Jar Platinum Plus, 125 kapslí za 649,90. Díky, že svými nákupy přispíváte na 30 vozů pro konto bariéry. Globus.
4: Vysušuje vám teplo vlasy? Nový krém Pantene Heat & Glow. Naše složení díky teplu uvolňuje 4x více živin pro V. Proměňte suché vlasy v hydratované. Udělejte z tepla svého spojence. Pro hebké, lesklé a zdravé vlasy. Non-stop hydratace aktivovaná teplem. Pantene.
5: Je dobré vědět, že si můžete dovolit na chvíli zastavit a být na blízku dětem, když vás potřebují nejvíc. Proto teď s životním pojištěním Flexi nabízíme 500 000 korun navíc při diagnóze cukrovky prvního typu. Kooperativa. Pro život, jaký je.
6: Zahradník Karel se svojí ženou Gábinou, sportovec Luděk a kamarádky Jitka a Linda žijí spokojeným životem. Škoda, že občas podceňují rizika, která je obklopují. Myslí si totiž, že se jich netýkají. Omyl. Klíšťová encefalitida se týká nás všech. Nechte se očkovat nebo přeočkovat včas vakcínou FSME Imun.
7: Mrkněte, jestli není čas se nechat přeočkovat.
8: Pořádně si zaběhat, to se vyplatí. Již od čtvrtka v Lidlu produkty Krivit. Funkční top nebo tílko za 39,90. Běžecká obuv za 269,90. A funkční šortky nebo kraťasy za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
10: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
11: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
10: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
12: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
11: Já vás biju ještě.
13: Můj táta je trochu prdlej. No fakt. Ale když se něco stane, všechno zachrání. Vždycky uklidí, když něco vyliju. A když jsem nemocná, je to nejlepší doktor. Někdy je fakt bláznivej. Ale já ho mám nejradši na světě. Plinteo. Pro váš klidný domov.

0: chutná dovolená.
1: JISK nabízí vše pro to, abyste se vyspali do růžova. Sleva až 70% na přikrývky a polštáře. Nebo sleva až 70% na madrace. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Ten den změnil úplně všechno.
4: Ničeho nelituju. Udělal bych to znovu.
5: Všechny stopy vedly na jedno místo.
6: Bydlím vedle, ale něco mě sem prostě táhne. Popcorn?
7: Záhada, co?
8: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
9: Voltaren. Oficiální licencovaný produkt UEFA Champions League. Sport na vrcholové úrovni a nebo jen tak pro radost s vašimi blízkými. Když udeří bolest, může vás zastavit. Voltaren Forte a Voltaren léčivá náplast poskytují protizánětlivý účinek, který působí přímo v místě bolesti pro dlouhotrvající úlevu. Voltaren. Nedovolte bolesti vyřadit vás ze hry.
10: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. A teď? Silný proti nejodolnějším skvrnám díky patentované technologii Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
11: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
12: Paprika červená, kilo u nás, apkou za 44,90, Madeland plátky s apkou za 26,90 a kozel 11 za 15,90. Albert.

0: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Paprika červená, kilo u nás, apkou za 44,90, Madeland plátky s apkou za 26,90 a kozel 11 za 15,90. Albert.
2: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
3: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
4: Nádobí mě nezdrží.
5: So what? Somat.
6: Kdo chce, ten si poleží.
7: So what? Somat.
4: Party večer rozjedem.
6: S nádobím se nemažem. Somat to dá druhý den.
8: První pětikomorové kapsle na světě s extra účinkem proti nečistotám zaschlým až 72 hodin. Somat Excellence 5 v jednom. Vyzkoušejte nejlepší Somat.
9: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
10: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
11: L'Oréal Paris uvádí.
12: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
11: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
12: Když září moje vlasy, zářím i já.
11: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
12: Vy za to stojíte.
13: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
14: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
15: Připravte na to svou mysl.
14: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
16: Ale proč se držet při zemi?
14: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
17: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
18: Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty 2 zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a 100 peněz s Kinder dobrotami.
19: No, chytat by ti šlo.
20: Babička? A kolik se dal vlastně gólu?
19: Žádnej!
21: Děkujeme všem, kteří s námi podporují reprezentaci. Současnou a hlavně tu budoucí.
19: Budu ti fandit.
20: V tom jsi nejlepší, děda.
21: Kaufland, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF 2026 v ledním hokeji.
22: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším.

0: Nejvtipnějším skvrnám. A teď? Silný proti nejodolnějším skvrnám díky patentované technologii Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
1: Novinka od Maybelline New York. Tubinková řasenka Sky Tubes, která se jen tak nerozmaže. Obalí řasu po řase. Prodlouží je na hodiny, odlíčíš je za vteřiny teplou vodou, jedním tahem. Prodluž řasy s novou řasenkou Sky Tubes. Zvýrazně irty až na 16 hodin s lesklou rtěnkou Vinyl Ink.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
3: Co?
2: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
4: Totál pořádá Maxi Výprodej.
5: Tyjo, to je neskutečná šance.
6: Maxi Výprodej.
7: Úklid od podlahy s cenou při zemi zaručí vysavač ETA Moneto s dlouhou výdrží. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Nevyrábíme auta.
9: Cože?
8: My vytváříme prostor pro svobodu i budoucnost vašeho podnikání. Třeba Volkswagen Transporter můžete mít za cenu, která vás posadí za volant. Již za 629 900 korun bez DPH. Volkswagen užitkové vozy. Prostor nekonečných možností.
10: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
11: Paprika červená, kilo u nás, apkou za 44,90, Madeland plátky s apkou za 26,90 a kozel 11 za 15,90. Albert.

0: klid. A v celku za ženu mít top modelku a pak jako DiCaprio 25 vyměnit. Hej, kam se ženeš? Hej, kam se ženeš? Jen ten, co se nežene a nežene,
1: to, co schání, se žene.
0: Tak
1: hej, kam se ženeš? Hej, kam se ženeš?
0: Jen ten, co se nežene a nežene, to, co schání, se žene. Tak.

0: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Paprika červená, kilo u nás, apkou za 44,90, Madeland plátky s apkou za 26,90 a kozel 11 za 15,90. Albert.
2: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo

0: správně. Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý Vanish Gel zatočí se spornami a vrátí prádlu zářivou bělost.
1: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
2: Nádobí mě nezdrží.
3: So what? Somat.
4: Kdo chce, ten si poleží.
5: So what? Somat.
2: Party večer rozjedem.
4: S nádobím se nemažem. Somat to dá druhý den.
6: První pětikomorové kapsle na světě s extra účinkem proti nečistotám zaschlým až 72 hodin. Somat Excellence 5 v 1. Vyzkoušejte nejlepší Somat.
7: L'Oréal Paris uvádí.
8: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
7: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
8: Když září moje vlasy, zářím i já.
7: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
8: Vy za to stojíte.
9: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textílie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
10: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pinguí. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pinguí.
11: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
12: A můžete ji vyzkoušet.
13: Ale my máme vypráno.
14: Co tady děláte?
12: Testujem.
13: To je dopravát.
15: Vyneseme a zapojíme vám i velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000. Tatart.
16: Novinka od Maybelline New York. Tubinková řasenka SkyTubes, která se jen tak nerozmaže. Obalí řasu po řase. Prodlouží je na hodiny, odlíčíš je za vteřiny teplou vodou, jedním tahem. Prodluž řasy s novou řasenkou SkyTubes. Zvýrazně i rty až na 16 hodin s lesklou rtěnkou Vinyl Ink.
17: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
18: Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty dva zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a stovku peněz s Kinder dobrotami.
19: Nevyrábíme auta.
20: Cože?
19: My vytváříme prostor pro svobodu i budoucnost vašeho podnikání. Třeba Volkswagen Transporter můžete mít za cenu, která vás posadí za volant. Již za 629 900 korun bez DPH. Volkswagen užitkové vozy. Prostor nekonečných možností.
21: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. Patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota, to je Persil.
22: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
23: Co?
22: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
24: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny a to je důvod k radosti. Oslavte to s námi a leďte si vsadit. S plným tiketem jste ve hře o miliony. Tak v tom nehledejte žádný háček a nedržte se při zemi.
25: Přesně 200 míčů. S tím se dá hrát.
24: A když to klapne, máte 200 mega a všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
26: No, chytat by ti šlo.
27: Babička? A kolik si dal vlastně gólů?
26: Žádnej.
0: Děkujeme všem, kteří s námi podporují reprezentaci. Současnou a hlavně tu budoucí.
1: Budu ti fandit.
2: Tam se nejlepší děda.
0: Kaufland, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF 2026 v ledním hokeji.
3: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Paprika červená, kilo u nás, apkou za 44,90, Madeland plátky s apkou za 26,90 a kozel 11 za 15,90. Albert.

Discord. Londýn, Miláno, Madrid, vila, moře a bílej písek. Mám to taky rád, ale ne vedle těch, který myslí v číslech. Až uvidím čistou duši, mě nezajímá, co ty věci stály. Sednem třeba do Lamborghini na Santorini, mám větší plán.